Tak tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Rádia Blaník. Zdraví vás, Vlasta Suk, a pojďme se podívat taky do minulosti s datem 7. září. Začneme v roce 1985, kdy zahájila provoz naše první jaderná elektrárna v Dukovanech. Už je to 41 let. Přesně před 30 lety zahájil koncertem na pražské letenské pláni světové turné ke svému albu History americký zpěvák Michael Jackson. Tehdy na něj přišlo 130 tisíc lidí. A ještě tu máme jedno výročí z roku 1996. Právě dnes před 30 lety byl odvysílán první díl seriálu Hospoda. Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky, určitě znáte. Tak tolik tedy pohled zpátky do minulosti a teď už opět hrajeme hezky česky.

0: tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Obloha nad Českem je teď prakticky bez mráčku. Je jasno až polojasno. K ránu si ale dejte pozor na mlhy. Tvořit se budou hlavně kolem vody. Teploty nám klesají na 10 až 6 stupňů. Přes den pak bude nebe oblačné až polojasné, sem tam se ale může zatáhnout a ojediněle může i sprchnout. K večeru se pak ale mraky opět protrhají. Na teploměru naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na Šumavě kolem 22 a v 1000 metrech na horách vyšplhá rtuť na 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.

Krásný a ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je pondělí 7. září roku 2026, kdy svůj svátek slaví Regina. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1938 se narodila česká herečka Milena Dvorská, odešla v roce 2009. Stejně tak se narodila dnes v roce 1941 režisérka Marie Poledňáková, která nás opustila v roce 2022. Kdo má narozeniny? 78. česká herečka Marta Vančurová. Pak je tu taky Pavel Rod, český zpěvák. Dneska slaví 71. narozeniny. Šedesátku má moderátor, imitátor a bavič Zdeněk Izer. A taky tu máme Sagvana Toffyho, který dneska slaví 62 let. Tenhle český zpěvák a herec. Ještě jeden český zpěvák a muzikant Vilém Čok dnes slaví. Určitě znáte písničku Karel nese asi čaj, kde si taky zaspíval. Dneska je mu 65. Tak ho přejeme samozřejmě i vám, kteří slavíte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české pro vás.

Nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Me buď v klubu džentlmeni, nebo pánis nemá nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

0: česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Obloha nad Českem je teď prakticky bez mráčku. Je jasno až polojasno. K ránu si ale dejte pozor na mlhy. Tvořit se budou hlavně kolem vody. Teploty nám klesají na 10 až 6 stupňů. Přes den pak bude nebe oblačné až polojasné, sem tam se ale může zatáhnout a ojediněle může i sprchnout. K večeru se pak ale mraky opět protrhají. Na teploměru naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na Šumavě kolem 22 a v 1000 metrech na horách vyšplhá rtuť na 16 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu. Dnes je pondělí 7. září, kdy Blaník hraje pouze hezky česky, protože je první pondělí v novém měsíci, tak až do půlnoci budou znít jenom samé krásné české písničky. A navíc pro vás máme další kytarové ráno, ano. Tentokrát v něm přivítáme Xindla X, který bude zpívat, hrát naživo a pochopitelně nás čeká i milé povídání. Tak si to nenechte ujít.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník.
1: Přeji vám hezké ráno, je pondělí 7. září, svátek má Regina a před námi jsou očekávané události. V 11 dopoledne se sejde vláda. Na stole má kabinet výpočet minimální mzdy, návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času, nebo třeba národní strategii boje proti obchodování s lidmi v Česku na dalších 5 let. Na dnešek připadá Světový den povědomí o radioterapii. V rámci toho proběhne v Praze den otevřených dveří na radioterapeutických pracovištích. Zapojí se třeba Všeobecná fakultní nemocnice nebo Ústřední vojenská nemocnice. V Brně bude slavnostně poklepán základní stavební kámen nového parkovacího domu v městské části Nový Lískovec. V Ostravě se pak slavnostně otevře nová budova vědecko-výzkumného centra LERCO. Centrum propojí experty z Ostravské univerzity, VŠB Technické univerzity i fakultní nemocnice Ostrava. A ještě naskok do světa sportu. České basketbalistky čeká na světovém šampionátu další zápas. V Berlíně ve 20:15 vyzvou obhájkyně titulu, a to Američanky. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Skvělé ráno, krásné pondělí, i dnes 7. září jste si pustili Blaník a právě dnes vám hrajeme jenom hezky česky celý den. Je tu první pondělí v měsíci a jaké bude?
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hudebně na Blaníku jistě skvělé a co se týče počasí, já si myslím, že pohoda vánek. Očekávejte většinou oblačno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů. Pokud chcete teplejší, tak vyražte na Jižní Moravu. Tam bude až 27 stupňů.
3: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
2: A pokud vás zajímá počasí tohoto týdne, tak se na něj za chvíli podíváme. Přihlásí se meteorolog Tomáš Mejstřík. Já už posílám písničky a přeji krásný den.

0: Dobré ráno, hezké pondělí, je 7. září a to znamená, že dnes je první pondělí v měsíci. Ano, celý den vám hrajeme jenom hezky česky, tak nejenom mezi 5. a 6. nebo 12. a 13., ale rovnou celých 24 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: A my se právě teď podíváme také na počasí tohoto týdne. Jak bude od pondělí do středy? To ví meteorolog Tomáš Mejstřík.
2: Pondělí začneme zase slunečným dnem. Během dne čekáme pak oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a jen výjimečně se může objevit slabý déšť. Maximální teploty během pondělka vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Na jihu Moravě bude až 27. Vítr bude většinou slabý, proměnlivý nebo jižní do 4 metrů za sekundu. A pokud se podíváme ještě o pár dní dál, tak v úterý čekáme většinou polojasno, ale večer začne od západu postupně přibývat oblačnost a také se tu může objevit i místy déšť. Minimální teploty během úterka budou mezi 15 a 11 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní budou od 25 do 29 a počasí by se mělo o něco pokazit během středy, čekáme na většině území zataženo s deštěm a také poměrně citelné ochlazení. Oproti úterku se ochladí asi o 8 stupňů a maximální teploty budou jenom do 20 stupňů.
0: To říká meteorolog Tomáš Mejstřík. Tomáši, děkuju, mějte se hezky a hezké ráno.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Hrajeme vám hezky česky.

0: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Kdekoliv na světě
4: a 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
4: na našem webu radioblaník.cz.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
4: Rádio Blaník, zprávy.
5: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Preventivní prohlídky sluchu budou v Česku povinné. Češi totiž podle odborníků nedoslýchavost podceňují. Praktik by měl pacienta poslat na

Oral specialistů je ale málo. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Spolu se svým bratrem Vladimírem založil v polovině 70. let skupinu Jojo Band. Jeho bratr zemřel v roce 2003 po nehodě na okole. Černovická ulice v Brně během září projde opravou. Důvodem je její špatný technický stav. Řidiči tak musí počítat s dopravním omezením. Opravovaný úsek je dlouhý necelých půl kilometru. Očekává se, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představí navýšení investic Evropské unie v Grónsku a také prohloubení politických vztahů s tímto dánským arktickým územím. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti a přechodně bude až zataženo. Ojediněle může i zapršet. Vyjasňovat se bude až zase k večeru. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Tolik o počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Skvělé ráno, krásné pondělí, hezky česky vám hrajeme mezi 5. a 6., ale dnes je tu první pondělí v měsíci a tak rovnou celý den. A v dobrém ránu dnes přijde.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ano, je to tak, je tu první pondělí v měsíci a to znamená, že vás čeká v dobrém ránu i kytarové ráno a v něm tenhle zpěvák. Ale taky samo sebou velký muzikant. Vy už víte, kdo to je, že jo? Nebo ne? Tak já vám ještě jednu pustím. Jasně, v kytarovém ránu bude dnes Xyndl X, tak se na něj těšte. Já se těším neskutečně, to bude zase veselé a zábavné. V každém případě těší se na vás kolega Petr Slíva. Dnešní dobré ráno je tu mezi 6. a 9.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.

z nás trefkýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Tak to byli Slavíci z Madridu a Valdemar Matuška na Blaníku. A už pro vás chystáme tu první hodinu dnešního dobrého rána a v ní Karel Gott. Činasky. I Helena Vondráčková. Navíc je tady první zářijové pondělí a první pondělí v měsíci vám Blaník celý den vždy hraje hezky česky. A to bude i dneska. Takže i v té příští hodině je pondělí 7. září 5.53. Rádio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech dnes po ránu je výrazně chladno, teploty spadly na 11 stupňů, odpoledne ale vyšplhají na příjemných 22, na horách bude jen kolem 16. Převládat bude oblačnost, střídavě polojasno, na horách může sprchnout. Tolik o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Babišův kabinet projedná ceny benzínu a nafty. V Liberci přestěhují morový sloup od historické radnice. Fanoušci Sparty volali po odvolání trenéra.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale jeho kabinet navrhovat nebude. Petřínská rozhledna v Praze se dnes rozsvítí červeně na podporu lidí z DMD. Jde o jeden z typů svalové atrofie. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. Umění ve veřejném prostoru Liberce čeká další změna. Morový sloup od sochaře Jiřího Seiferta se dnes stěhuje od historické radnice. V Liberci je dílo od loňského srpna, kdy se do města vrátilo po 56 letech. Kde přesně bude nově umístěné, to ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
6: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění CHEP.
5: Nový umělecký objekt se dočká slavnostního odhalení 21. září. Fotbalisté pražské Sparty klesli v neúplné tabulce na 10. příčku. V utkání 7. ligového kola prohráli v Hradci Králové 1-2. Pražané si tak připsali už 4. porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Sparta padla v Hradci téměř shodně po roce a její fanoušci volali po odvolání dánského trenéra Briana Priskeho. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: No tak dobré pondělní ráno s datem 7. září. Máme za sebou letní koncerty v Prostějově a v Pardubicích. Vyvedli se, děkujeme vám všem, kdo jste dorazili. Adélka se nám včera vdala, takže dneska ještě nebude logicky, protože možná teď ještě paří. A před námi je první zářijové pondělí, to znamená, že vám celý den na Blaníku budeme hrát hezky česky. A taky nás čeká kytarové ráno, které je tady taky každé první pondělí v měsíci. Tentokrát po 8. hodině dorazí Xindl X, po 7. hodině se budou proplácet účtenky. No a za chvíli zaspomínáme na jednu výraznou českou hudební osobnost, která nás bohužel včera opustila. Ale teď na začátek, Karel Goda. Září za minutu a půl bude 6.

0: tak.
1: Žlutý pes a modrá je dobrá. V dobrém ránu na Blaníku, kapela z pražské Hanspaulky, kde se svého času v jisté hospodě scházeli muzikanti, kteří k sobě měli vždycky blízko. Žlutý pes, Ivan Hlas, Janek Ledecký tam s nimi začínal. A od začátku tam byl taky kompletní Jojo Band. A výrazná postava této kapely nás včera bohužel opustila.
2: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Ve věku 80 let zemřel Richard Tesařík, zpěvák, textař, kapelník a především jeden ze zakladatelů Jojo Bandu. Tu kapelu založil v roce 1975 společně se svým bratrem Vladimírem, Ondrou Hejmou ze Žlutého psa a Juliem Novotným Kuzmou a potom už následovaly hity, které známe dodnes, Karvina, Rybitví, Jedem do Afriky a tak dále. Skupina Jojo Band loni oslavila půl století na scéně. Richard Tesařík kromě působení v Jojo Bandu vydal i několik soulových, ale vystupoval v celé řadě muzikálů, v Robinu Hudovi, v Johance z Arku, Touze v pražském divadle Kalich, patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska a pro nás tady nechal tento vzkaz.
4: Tady Richard Tesařík, dobrý den, já přeji posluchačům Rádia Blaník senzační hudbu, dobrý moderátory a vůbec mějte v životě kliku.
1: Tak pravil Richard Tesařík, který nás včera opustil. Tak si tu dobrou hudbu teď dáme. Richarde, teď už lehkou chůzí.

0: jiný vlak.
1: Jojo Band. Ve věku 80 let nás včera opustil zakladatel Jojo Bandu Richard Tesařík. Tak, Richarde, teď už jenom lehkou chůzí a pojďme na počasí.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu je na lince. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, přeji.
1: A nejdříve ta aktuální situace.
3: No, většinou je polojasno, od západu oblačnosti pozvolna přibývá a teploty jsou velmi nízké, většinou od 6 do 10 stupňů Celsia. Tepleji jen v centru Prahy nebo výjimečně na vyvýšeninách středních a vyšších poloh, jako je třeba Ondřejov, Přimda nebo Dyleň. A asi vás nepřekvapí, že ve známých mrazových lokalitách na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
1: A mě to trošku překvapilo. Jaké bude dál to 7. září?
3: Dnes čekáme polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně dokonce až zataženo a ojedněle se může objevit slabý déšť. Večer opět od západu, ale na většině území se bude postupně vyjasňovat. Dnešní teploty budou 23 až 27 stupňů Celsia, jen na severu našeho území bude kolem 20 a v 1000 metrech na horách budou teploty kolem 16, na Šumavě dokonce až 22 stupňů a vítr dnes bude jen slabý, proměnlivý.
1: No a protože jsme na začátku týdne, tak jaký bude ten druhý zářijový týden?
3: Ještě zítra bude slunečno, odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. Zítřejší teploty budou 28 až 33 stupňů Celsia. Ještě bude chladnější ten sever, tam očekáváme teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu nás ale bude přecházet výrazná studená fronta a postupně na našem území se bude zataženo, vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky a až později večer budou srážky na severozápadě a západě Čech ubývat. Ty teploty ve středu budou hodně rozdílné. Před frontou na východě našeho území můžeme naměřit až 32 stupňů Celsia. Naopak tam, kde stihne ta fronta projít, tak třeba na západě Čech budou teploty jen slabě nad 15 stupňů Celsia. Vítr bude sice slabý, ale na frontě a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Moc vám děkuju a přeju krásný den a týden nezávisle na počasí. Naslyšenou.
3: Přeji krásný den za každého počasí.
1: Tak to byla Mileda Křížová. Máte za sebou dlouhou noc? No, naše Adélka ano, protože se včera vdala. Byl jsem tam, viděl jsem, mrkněte na Instagram. Petr Slíva official, to najdete, natočili jsme vám tam spolu pozdrav, takže uvidíte Adélku i ve svatebních šatech. Musel jsem odejít dřív, logicky, protože jinak bych asi dneska ráno nevstal. Logicky tady Adélka dneska s námi teda není, ale pozdrav pro ní, tady je dlouhá noc od Heleny Vondráčkové. A dobré ráno vám všem, za minutu bude 6:45.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Slyším tvoje kroky a činasky v dobrém ránu na Blaníku. Když se řekne závod v kopání hrobů, tak možná si říkáte, že už lidstvo opravdu neví, o co by soutěžilo nebo v čem by soutěžilo. Jenže v Maďarsku je to skutečná disciplína, sportovní disciplína, ale to se konal už 9. ročník mistrovství a utkalo se 19 dvojic hrobníků. A nešlo jenom o to být rychlý, ten hrob musel mít přesně 2 metry na délku, 80 cm na šířku a 1,60 do hloubky. A jeden z dvojice kopal, druhý vždycky odklízel hlínu a potom museli hrob zase pořádně zasypat a upravit. A vítězná dvojice to zvládla za 1,80 minut a odnesla si v přepočtu přes 13 000 korun. Tady jenom teda připomenu, že předloni přivezli cenu z Maďarska taky olomoučtí hrobníci, kteří tam získali bronz. Tak co si budeme povídat, dřina je to pěkná, o tom žádná. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6.22. Jste s Blaníkem, dobré ráno. Radio Blaník.
1: Sluníčkové září. Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
2: Máte naší sluníčkovou samolepku?
1: Napište nám kde a buďte ve střehu.
2: Možná vás za to královsky odměníme.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
2: Sluníčkové září.
1: S Blaníkem
2: a Centropolem.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
9: tak Mironet! Klikni dvakrát!
11: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní příležitosti.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
3: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
2: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
4: Přijďte, budu se na vás těšit. Vaše Lucie Bílá.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
9: Nejlevnější pneu.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: Ve vlaku či autobusu.
14: V čekárně u lékaře.
13: A nebo na procházce v lese.
14: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
13: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
14: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
15: Rádio Blaník. Zprávy.
16: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Pražští radní dnes projednají zadání zakázky na provoz příměstských vlaků za 165 miliard korun Českým dráhám. Na programu mají také zadání studie proveditelnosti okružní linky metra E. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu je nejnižší od května. Provoz výrazně klesl o víkendu, kdy na plavidla v oblasti útočily americké i íránské síly. Turecké volejbalistky obhájily evropský titul. Víc než dvouhodinové finále s Itálií plné obratů vyhráli doma v Istanbulu 3-2. Bronz získali obhájkyně stříbra Srbky po vítězství 3-1 nad Polskem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slivou.
19: No dobré ráno, dobré pondělní ráno s datem 7. září, zejména všem Reginám dobré ráno, protože dneska slaví svůj svátek, tímto zdravíme i Reginu Řandovou, což je majitelka jednoho z našich staničních hlasů. Regi, užij si to dneska. No a za chvíli se podíváme, kdo v tomto týdnu oslaví nějaké hudební narozeniny, respektive na koho budeme vzpomínat. To nám prozradí Daniel Rumpík. Za půl minuty bude půl sedmé.

0: Ve středu bude Pepovým parťákem u Pepy Černého v odpoledním vysílání, to si nenechte ujít. To byl Sagwan Tofi a Dávej Ber. V dobrém ránu na Blaníku, teď jsou 6:30 a tady jsou ty hudební narozeniny a hudební výročí tohoto týdne a Daniel Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, je 1. zářijové pondělí, na Blaníku vám dnes hrajeme celý den jenom hezky česky a právě teď se navíc podíváme na některá zajímavá výročí, která připadají právě na tento týden. Své 65. narozeniny slaví dnes zpěvák Vilém Čok. 71. má dnes zpěvák Pavel Rod a 62 let je jednomu z kamarádů do deště, herci a zpěvákovi Sagwanu Tofimu. Pozítří by se dožil 83 let zpěvák, hudební skladatel a textař Jaroslav Vikrent. V sobotu oslaví své významné jubileum velká legenda, slovenská zpěvačka Marika Gombitová. Jubilejním kulatým narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Martě Elefteriadu. Tak dámy, všechno jen to nejlepší. Pro dnešek je to vše, mějte se krásně a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Danieli, děkujeme, ještě jednou zdravíme Sagiho, všechno nejlepší k těm dnešním narozeninám. Sagiho uslyšíte ve středu jako Pepova parťáka. Teď s Blaníkou slyšíte Daniela Landu a přidám ještě přesný čas. Jsou 6:40. Dobré pondělní ráno.

0: Publikum tvé jsem já, dospívává Jana Kratochvílová v Dobrém ránu na Blaníku, pondělním Dobrém ránu. Ano, chápu, že pondělí není úplně tím nejoblíbenějším dnem v týdnu, ale protože je to první pondělí v měsíci, tak vy, kdo posloucháte Blaník, tak máte obrovskou výhodu vůči všem ostatním, protože první pondělí v měsíci je ve znamení jenom českých písniček na Blaníku a v tom budeme za chvíli pokračovat.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Ale teď vám k tomu ještě přihodím informace o počasí. To dnešní ráno je polojasné, od západu té oblačnosti přibývá. Na teploměru pozor, pokud se chystáte ven, je tam docela zima, nějakých 6 až 10 stupňů a v mrazových kotlinách, v Jizerských a Krušných horách, anebo na Šumavě dokonce už mrzne. Jinak čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování a teploty přes den 23 až 27 stupňů, na severu to bude okolo 20, v 1000 metrech na horách okolo 16, na Šumavě 22 stupňů. Tak takové bude to pondělí 7. září. No a možná právě v to pondělí 7. září dojde konečně řada i na vaši účtenku. Řeč o tom bude za chvíli. Za 4 minuty bude 6:45.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
10: Aditek!
9: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
10: Aditek!
9: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
10: Aditek!
11: www.aditek jako guma.cz Aditek těsní hned.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Usnula?
15: Asi jo.
14: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
15: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
17: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
18: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz

0: Mám rád vůni tvý kůže a Pavel Vítek, nakrojili jsme druhý poprázdninový týden. No a po prázdninách se do vysílání, do ranního vysílání vrátila taky oblíbená hra, ve které vám proplácíme účtenky. To znamená, že dneska po 7. hodině opět uslyšíte tuhle znělku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a po ní děj se vůle boží. Na začátku je vždycky vaše SMS-ka s informací o tom, co byste chtěli proplatit, za co jste utratili v poslední době nějaké peníze. K tomu přidejte taky jméno, příjmení, odkud jste, tu částku, kterou chcete proplatit. A potom po 7. hodině poslouchejte Blaník, protože tam se může stát, že vybereme právě tu vaši SMSku na to vaše číslo, ze které jste tu SMSku poslali, zavolám a zeptám se, kdo na Blaníku dospíval, a když to budete vědět, když budete poslouchat, tak vám prostě ty peníze vrátíme zpátky na účet, jako jsme je vrátili v pátek Aně ze Sklenařic. Když mi řeknete, kdo dospíval, tak jste to měla zadara.
3: Richard Miller.
0: A je to tak, 1990 korun posílám do Sklenařic. Tak Aničce ze Sklenařic jsme v pátek proplatili litinový tál na grill ve výši 1990 korun, což měl být dárek pro manžela. Tak teď už ho má Anička zadarmo, ten dárek, a může si koupit něco pro sebe. Standa Hložek, Petr Kotvalda, holky z naší školky, teď na Blaníku, 6.50.

0: Holky z naší školky, Standa Hloček, Petr Kotval na Blaníku, taky si říkáte, no zpívali jste si s nimi. Au, au, au. Už je zase pondělí. No já vím, není to úplně oblíbený den, ale uděláme všechno pro to, aby zanechal co nejméně následků. Třeba tím, že vám i v té příští hodině budeme hrát jenom hezky česky. Třeba Michala Davida. Bude Vašek Neckář. A bude i Lucka Víla. Je první pondělí v měsíci, Blaník vám celý den hraje jenom hezky česky a to se týká i té příští hodiny. Teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschus našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. V severních Čechách teploty dnes po ránu spadly na 10 stupňů, odpoledne postupně vystoupají na příjemných 22, na horách bude jen kolem 16 a převládat bude velká oblačnost, může i zapršet. Tolik o počasí, teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
12: Jak bude?
14: A co si vzít na sebe?
12: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
13: Na dálnici D10 na 32. kilometru směrem na Turnov překáží na krajnici odstavená dodávka, tak kolem projíždějte opatrně. A komplikace čekejte na trase z Markvartic do České Lípy. Ve Folfraticích skončilo osobní auto mimo vozovku, nabouralo do stromu. Tady, pokud můžete, tak asi místu nehody se raději vyhněte. A nehoda dvou osobních aut pak brzdí provoz dnes po ránu v Liberci v Kubelíkově ulici, tak pozor i tady. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Jezděte opatrně a šťastnou cestu k tomu. Teď pokračují zprávy s Monikou.
15: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
16: Stát chystá digitalizaci dalších služeb. U Českobudějovického letiště vznikne nový areál. Teniska Nosková na US Open zabudovala. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát chce do února digitalizovat zbylých 12% služeb. Jde o zhruba 400 složek. Na kompletní digitalizaci čeká například registr zastupování. Aktuálně je zavedeno jen u 22 digitalizovaných služeb. U většiny rezortů zatím registr na webových stránkách integrován není. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna. A právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
17: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v Jihočeském kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti, tak si nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
16: Vznikne proto nová světelná křižovatka, odbočovací pruhy a taky kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď Uplané jezdí ke Vadlově. Česko pomáhá Syřanům obnovit přístup k pitné vodě. Ani rok a půl po válce ho totiž tamní obyvatelé stále nemají. Vodovodní sítě na mnoha místech zničená a domácnosti jsou odkázané na soukromé rozvozy. Česko tak nyní pomáhá s obnovou infrastruktury ve východní kůtě. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka nasazená šestka porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou až po šestém matchballu. Připustila pak, že její zápasy teď nejsou dobré pro její mentální zdraví. V boji o semifinále vyzve obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
19: S Petrem Slívou.
0: No, dobré ráno, máme to dneska pořádně nabité, protože zhruba za hodinu už odstartujeme dnešní kytarové ráno, jako každé první pondělí v měsíci. Teď po prázdninách se k němu zase vracíme. Tím dnešním hostem bude Xindl X, který samozřejmě dorazí i s tou kytarou, takže se bude i naživo hrát. No ale za chvíli už se budou proplácet účtenky, takže pokud jste poslali soutěžní SMSku, čekejte u telefonu, možná zazvoní ten váš, anebo z něj právě tu SMSku ještě můžete poslat, ještě máte chvilku. Teď Michal David a právě začínáme. Je 7.

0: svou Mášou a Václav Neckář na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tak se do toho dáme. Naposledy v pátek jsme propláceli účtenku za litinový tál na grill. Co to bude dneska, to vám ještě neprozradím, nicméně onu SMSku, přihlašovací SMSku, která by dneska mohla vyhrát, mám tady před sebou. Já schválně to říkám v tom podmiňovacím způsobu, mohla vyhrát, protože ještě není úplně jasno. Poslali jste soutěžní SMSku, napsali jste nám, co byste chtěli proplatit, kolik to stálo, připsali jméno, příjmení, odkud jste. No tak právě teď vám možná zavolám. A jak říkám, tímto ještě není hotovo, musím se za prvé dovolat a za druhé mi musíte říct, kdo právě na Blaníku dospíval. Tak se do toho dáme. Tak, máme vytočeno, ještě zkontroluju. Snad dobře. Tak kde pak nám to asi zvoní dneska?
3: Nováková, prosím.
0: Tady je Rádio Blaník a Petr Slíva. Dobrý den, jste Aneta z Mostu?
3: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den. Vy jste nám posílala soutěžní SMSku, je to tak?
3: Ano, ano, ano, posílala.
0: A prý už vám není teď horko v autě, jsem slyšel.
3: Není, konečně. Po dlouhý době není.
0: Jste si pořídila klimatizaci do auta za 2688 korun, je to tak?
3: Ano, je to tak, před dovolenou, aby nám nebylo teplo.
0: To jste si tam nechala nějak jako zpětně namontovat? To takhle jde?
3: Ne, jenom jako vyčistit a doplnit.
0: Jo, servis, takhle. Prosím.
3: Ona, to... Ano, nefungovala mi prostě vůbec ne.
0: Já jsem si právě říkal, že by to bylo strašně levné na úplně novou klimatizaci.
3: Ne.
0: Klasické čištění, takže ano. To fouká ten studený vzduch, vy jste spokojená.
3: Ano,
0: a možná to máte ještě úplně zadarmo, když mi teda řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: No, já doufám, že to byl teda Jiří Korn.
0: Ne, a toho jsme dneska ráno ještě vůbec ani nehráli.
3: Ale já vím písničku.
0: Jako?
3: Vím. Já jsem slyšela tu bys... Na, na, na, na.
0: Tak to mi nic neříká. To mi nic neříká. A ne to, tam byl Václav Neckář a písnička se svou Mášou.
3: Co posloucháte?
0: Tak to mě mrzí, tak bohužel, tak to nedopadlo, ale víte co, Aneto, neházejte flintu do žita, pošlete nám SMSku znovu. Neustále člověk za něco platí, že jo?
3: Jo, určitě.
0: No, tak to zase zkuste a mějte se krásně, tak to mě mrzí teď, mějte se pěkně.
3: Nevadí, děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: No... Tak to nevyšlo a já to vždycky ještě říkám před tím vstupem, kdo dospíval, tak musíte pořádně poslouchat, to mě mrzí. Lucka Bílá, to chci mít teď na Blaníku. Dobré ráno, 7 hodin a 9 minut.

0: naposled.
1: To chci mít, tak účtenky dneska nevyšly, ale zítra ráno po 7 opět proplácíme, tak pište 6318, to je to číslo, na které je potřeba poslat SMS-ku s informací o tom, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat jméno, příjmení a odkud jste a hlavně po 7 dobře poslouchat.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. A pokud se právě teď probouzíte, ještě jste nestihli ani vytáhnout žaluzie nebo, já nevím, podívat se z okna, tak dnešní ráno je polojasné od západu, ale přibývá oblačnosti na teploměru 6 až 10 stupňů, je tam poměrně chladno, v mrazových kotlinách už dokonce i mrzlo. Jinak přes den čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle i možnost slabého deště, večer opět od západu na většině území vyjasňování. Ty denní teploty mezi 23 až 27 stupni, na severu okolo 20. na Šumavě 22 stupňů. A jak to bude dál v tomto týdnu, tak o tom už Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Ještě zítra bude slunečno, odpoledne při přechodně z většiné oblačnosti se může výjimečně objevit přehánka. Zítřejší teploty budou 28 až 33 stupňů Celsia. Ještě bude chladnější ten sever, tam očekáváme teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Ve středu nás ale bude přecházet výrazná studená fronta a postupně na našem území se bude zataženo, vyskytne se déšť, přehánky a místy i bouřky a až později večer budou srážky na severozápadě a západě Čech ubývat. Ty teploty ve středu budou hodně rozdílné. Před frontou na východě našeho území můžeme naměřit až 32 stupňů Celsia. Naopak tam, kde stihne ta fronta projít, tak třeba na západě Čech budou teploty jen slabě nad 15 stupňů Celsia. Vítr bude sice slabý, ale na frontě a v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Tak to byla Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu. Taky se probouzíte každé ráno a říkáte si, co by bylo, kdyby všechno bylo úplně jinak. Nejste v tom sami, třeba takový Petr Spálený, ten se vždycky ráno probudí a řekne si, kdybych já byl kovářem, co já bych všechno dělal. Tak si to poslechněte, co se říká. Minutu, nebo zpívá teď, minutu před čtvrt na osm, na Blaníku.

0: Za 100 let. Za 100 let, na Blaníku v 7 hodin a 20 minut, nevím, co bude za 100 let, nicméně blaničtí posluchači mají za sebou perný víkend. V pátek jsme se potkali na dalším letním koncertu v Prostějově, hned o den později jste potom dorazili do Pardubic a na obou koncertech bylo plno, ale takže opravdu hodně plno. A přesto, že tam bylo plno, tak třeba v Prostějově mezi vámi vzniknul vláček, ano, a postupně se přidávali další a další návštěvníci, takže ten vláček potom kroužil přes celé to náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a z toho pódia to byl pohled pro bohy. A dostalo mě ještě několik dalších momentů a mezi nimi třeba i posluchačky, které na ten koncert v Prostějově přijeli z Liberce, úplně z druhé strany republiky. Jste prostě úžasný, moc vám za to děkujeme. Příští týden se na vás pro změnu těšíme v Čáslavi. No a za chvíli už krátké zprávy, abyste s Blaníkem. Je 7:21. Dobré ráno. Radio Blaník.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
1: Více na prodejny Zeman.cz. Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
4: Jack.
1: Když máte v plánu pořádnou práci.
4: Jack.
1: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
5: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac-motors.cz.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776-823-833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776-823-833.
10: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after

0: elektromobil, lehce jetý, za super cenu.
1: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
2: Blaník za volantem.
3: Na trase z Markvartic do České Lípy ve Wolfraticích skončil osobák mimo vozovku, naboural do stromu. Na místě jsou hasiči, záchranáři a policie. Čekejte dlouhé kolony. Opatrně na Děčínsku mezi Valkeřicemi a Verneřicemi srazilo osobní auto Srnu a podobně opatrně mezi Břízou a Černucí na Litoměřicku. I tady leží sražená Srna na vozovce po srážce s osobákem. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Vám přeju šťastnou cestu a na řadě už jsou krátké zprávy.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Správa železnic řeší nedovolenou jízdu nákladního vlaku ve stanici Dobřenice na Hradecku. Došlo k tomu včera večer a omezilo to provoz mezi Prahou a Hradcem Králové. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Trocnovské slavnosti u Borovan na Českobudějovicku přilákaly přes 10 000 lidí. Návštěvníky přenesli do času husického vojevůdce Jana Žižky, který se v Trocnově ve 14. století narodil. Povolební vývoj v Sasku Antalsku bude mít značný symbolický význam pro další směřování Německa, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka s tím, že za důležité považuje, jaký postup zvolí vítězná AFD a jak zareaguje poražená CDU. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 77-74 po prodloužení. Následně jim pak výhra USA nad Itálií sebrala i teoretickou naději na postup do play-off. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
2: s Petrem Slívou.
7: První pondělí v měsíci tady máme a celý den vám hrajeme jenom české písničky. Další nás čeká už teď. Za chvíli a potom se zazpomínáme společně na jednu velkou hudební osobnost, která nás včera opustila. No a zhruba za půl hodiny tady bude další kytarové ráno. Tentokrát dorazí naživo Xindl X. Za minutu bude 7:30. Dobré pondělní ráno.

0: Skupina Opět a Radeček a Maria Čírová, Vloupám se, a teď si pomůžu jinou známou písničkou. Jojo Benta, Karvina, slavný hit Karvina, vznikl prý opravdu v Karviné, kde otec Richarda Tesaříka, generálmajor Tesařík, kdysi velel tankovému praporu. A Richard sám přitom říkal, že si tuhletu souvislost vlastně vůbec ani neuvědomoval. Možná si dneska při některé písnice Jojo Bendu uvědomíme, jak moc je hlas Richarda Tesaříka spojený s českým popem. Richard nás včera bohužel ve věku 80 let opustil a odešel za svým bráchou Vladimírem. Richard Tesařík byl nejenom zpěvák a muzikant, ale taky člověk, který měl obrovský dar přinést do písničky nadhled, humor a takovou tu zvláštní životní energii. S Jojo Bendem stál u celé řady hitů, které známe dodnes a které si po letech všichni zpíváme a nezní vůbec staře, a kdykoliv ta písnička někde hraje, tak prostě ten refrén všichni známe z paměti. A tohle je záznam z televizního pořadu 13. komnata právě s Richardem Tesaříkem o tom, jak to tehdy všechno bylo.
1: Potom jsme chodili na gympl, brácha teda ten gympl nedodělal, protože tam měl problémy. Pak se vyučil nějakým strojním zámečníkem. A my jsme se vlastně živili lepším s bráchou, že jak jsme dělali kulisáky, to už jsme měli tu kapelu, že tak jsme tak jako zkoušeli různě, až ten potom 90. kdy to všechno bouchlo a začali jsme být slavní.
0: No. No a Richard Tesařík se původně vůbec nechtěl živit jako zpěvák. V mládí byl hlavně atlet, věnoval se mimo jiné trojskoku a chtěl studovat trenérství. Jenomže potom vzpomínal, že na vojně ve Vyškově z něj udělali řidiče tanku, což ho podle jeho vlastních slov od sportu definitivně odradilo. Ale jeho atletické nadání potom podědil syn Štěpán, dřívější úspěšný český reprezentant v běhu na 400 metrů překážek. Včera nás ve věku 80 let opustil Richard Tesařík. Tak písničku, kterou věnovali Karviné, tu jsme si teď tak trošku dali, tak tady je další, kterou věnovali pro změnu Kladnu.

0: Koukám, jak celá země vstává a Michal Tučný na Blaníku, a pokud jste na tom podobně jako osazenstvo vlaku, o kterém zpíval teď Michal Tučný, tak vám na cestu ještě přidám informace, které se budou hodit, až vystoupíte.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dneska v pondělí 7. září čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer opět od západu na většině území vyjasňování, teploty mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20, na Šumavě 22 stupňů. Stýská se vám po sluníčku a takovém tom teplém počasí, které je navíc ještě příjemné, tak teplota kolem 29 stupňů, modré průzračné moře, stovky ostrovů a průzračná atmosféra, středomořská atmosféra, to je Řecko. Vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style a jedním z těch ostrovů je Kréta. Moře. A k tomu něco navíc? Blue Vibes. Koncept, který vznikl exkluzivně pro klienty Blue Style, přidává další důvod vyrazit. Čekají vás zážitky, které běžně v hotelu nezažijete. Každá zastávka je jiná a tentokrát se na Krétě propojí pohyb, odpočinek a energie oblíbené herečky Ivany Jerešové. Od 13. do 20. září se pětihvězdičkový hotel Minos Imperial Luxury Beach Resort stane další zastávkou Blue Vibes. Čekají vás 4 společné akce inspirované jogou, 3 ranní a 1 podvečerní. Přijít mohou úplní začátečníci i ti, kteří už mají s podobným cvičením zkušenosti. Součástí programu bude taky meet and greet s Ivanou Jerešovou. Ranní nebo podvečerní lekce vám umožní na chvíli zpomalit, protáhnout se a udělat něco jenom pro sebe. Kréta tak bude ve znamení pohybu, středomořské atmosféry a dobré nálady. Pokud máte čas se přidat a letět, podívejte se na bluestyle.cz a staňte se součástí Blue Vibes.
2: Jsem Blue. Miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
3: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na bluestyle.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Tak slza a bouře na Blaníku. V pátek si se slzou notovalo celé náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a teď už nás čeká znělka, která se objevuje ve vysílání každé všední odpoledne. Pojďme na to. Týden se s týdnem sešel a máme tady zase pondělí a touhle dobou vždycky ve studiu s námi sedí taky Mirek Táborský a nejinak je tomu i dnes, takže dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A my už se těšíme na váš odpolední pořad a zajímalo by nás, kam se tentokrát vypravíme.
1: No, vypravíme se na místa, která připomínají nějaké výrazné, většinou nešťastné události. Takže to budou smírčí kříže nebo kamenné stély, kterých je u nás dost.
0: Ano. Je jich u nás dost, tak kam konkrétně nás zavedete?
1: Kam konkrétně? Dostaneme se k Nikolčicím, kde je taková kamenná stéla nebo smírčí kříž, věci se přou přesně o co tam jde. Pak kousek dál na Moravu, do míst, kam se dostali Osmani.
0: Aha.
1: Takže ty události si koledovaly o řadu smírčích křížů. No a pak třeba dokonce do Prahy, kde je jedna připomínka, kamenná připomínka smutné události. Málo kdo to ví, u Karlova mostu je pomníček, který připomíná 343 newyorských hasičů, kteří zahynuli v září v roce 2001.
0: Na které straně Karlova mostu je, tak to se dozvíte, když budete odpoledne poslouchat. Tak já vám moc děkuju a přeju krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, je to na Kampě.
0: To byl Mirek Táborský, odpoledne si poslechněte víc, teď už Nightwork a čekám na signál a my čekáme na Ondru Látka, Xandl X by měl být dnešním hostem kytarového rána. Tak teď Nightwork a jest.

0: Nightworka, čekám na signál v dobrém ránu na Blaníku. Vy už se dočkáte dnešního hosta kytarového rána, protože před chvílí dorazil Xendl X i s kytarou, bude se tady zase naživo hrát. Tak to vás čeká v té příští hodině. No ale předtím tady budou ještě zprávy. Za 6 minut bude 8. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
3: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
9: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
10: Blaník, počasí.
11: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Nový pracovní týden na severu Čech se nese v duchu velké oblačnosti. Dnes čekejte oblačno a hlavně na horách přehánky. K večeru od západu se ale bude vyjasňovat. Naměříme 19 až 22 stupňů, na horách kolem 16. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
10: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
10: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D10 na 32. kilometru směrem na Turnov na Krajnici překáží odstavená dodávka. Tudy proto opatrně. Zdržíte se v dlouhé koloně na trase z Markvartic do České Lípy. Ve Folfraticích se vyšetřuje vážná dopravní nehoda osobáku, který naboural do stromu. Na Děčínsku pak na brzdu šlápněte mezi Valkeřicemi a Verneřicemi. Na vozovce leží sražená strda a podobně opatrně mezi Břízou a Černutí na Litoměřicku. Tolik dopravní servis pro se Severní Čechy, teď už pokračují zprávy s Monikou.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Babišův kabinet bude řešit minimální mzdu. Muzea i galerie byly opět v obležení návštěvníků. Jedno z pražských náměstí prochází proměnou.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda dnes projedná výpočet výše minimální mzdy pro příští a přes příští rok. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na programu má kabinet také návrh nařízení, podle kterého má i v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Premiér Andrej Babiš pak avizoval, že se vláda bude zabývat také cenami pohonných hmot. České památky se po druhé zdarma otevřely návštěvníkům. Expozice řady českých muzeí a galerií tak opět navštívilo o stovky lidí víc než při běžných nedělích. V Praze se to týkalo třeba Národní galerie anebo Umělecko-průmyslového muzea. Ochránci přírody chtějí na Vysočině zachránit další cenná místa. Usilují o výkup dvou mokřadních lokalit na Třebícku a Pelhřimovsku. Potřebují ale pomoc veřejnosti, jak říká mluvčí hejtmanství Monika Brotánková.
14: Pokud chcete i vy výkup mokřadů na Vysočině podpořit, můžete tak učinit na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu na daruj.místopropřírodu.cz.
13: Na Vysočině už je 8 míst pro přírodu všechny mokřadního charakteru. Na pražském Mortenově náměstí vznikne nová fontána. Radnice už teď začala s úpravou dlážděné plochy v cípu mezi ulicemi u Uranie a Komunardů. Zároveň tu přibyde zeleň a také posezení. Za renovaci prostranství zaplatí 7. městská část 16,5 milionu korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
0: No tak se do toho dáme 2 měsíce. Prázdnin jsou za námi a prázdniny končí taky kytarovému ránu.
9: Kytarové ráno.
8: Na Rádiu Blaník.
0: Pořad, který tady máme mimo prázdniny, vždy první pondělí v měsíci, kdy se tady u nás na Blaníku mezi 8 a 9 hodinou hraje vždycky naživo. A i dneska se tady bude hrát naživo. Kytara je připravena a připraven je i ten, kdo na tu kytaru bude hrát. Je tady Xindl X. Ondro, ahoj, dobré ráno.
15: Ahoj, dobrý ráno.
0: Brnkni, jenom... Ježiš, to je zvuk.
15: Teď to na ní moc slyšet, protože ten mikrofon máme tam na druhé straně.
0: Ale je to slyšet, je to slyšet. Tak ho, pojď, ještě dáme ho trošku blíž.
15: S mikrofonem, já myslím, blíž ještě takhle.
0: No,
15: tak jsme to utrhli. Naštěstí v tom nastupu ještě hrát nebudeme.
0: Ještě ne, takže to opravíme. To ještě opravíme, dáme to dohromady. Nicméně, tam to položeno. nech to takhle vyset.
15: Ten kabel je nosnej.
0: To je nějaká speciální kytara, že jo?
15: Hele, to je kytara z roku 1968.
0: 68.
15: Martenka.
0: To
15: jsem si udělal svýho času radost, no oni ty historický nástroje, já nevím, jestli to hraje líp, ale prostě člověk, jak to má s tím vědomím, že to je ten historický nástroj, takže to v tobě nese nějaký kousek historie, kdy to měl nějaký slavný holandský muzikant doma jako svoji kytaru, ne na koncerty, ale na hraní, proto je v tak hezkém stavu.
0: Tak to je slavná americká značka, na kterou hraje třeba Eric Clapton, že jo, taky.
15: Tak to již to za slavnou americkou značku už může mít jako kdekdo, ale novou, jako ono přece.
0: Ale novou, to je pravda, no.
15: Prostě tady říkám si, že z toho dýchá ta historie a že to tím pádem jako hrozně inspiruje a spoustu písniček na to teďka skládám.
0: Takže je to takové kytarové Porsche historické tvoje, o které se trošku bojíš teda.
15: No, tak trošku, vždycky řeknu, tak vemu si sem tuhle kytaru a pak... Bojím se to kamkoliv položit, že jo, bojím se to dát do auta a tak.
0: Tak my doladíme.
15: Na koncert radši neberu, tam mě s ní neuvidíte.
0: To chápu. Doladíme, spravíme mikrofon, za chvíli hrajeme. Dobré ráno, bylo 8.
9: Kytarové ráno.
8: České písničky.
9: Živě na Blaník. Rádio Blaník.
8: Písničky plné příběhů.
16: Tak já jsem cestou o tom teď akorát měl takovou chandru z toho, jsem říkal, tak už asi nevím, co se jako lidem bude líbit, asi mi fakt ujel vlak a jako ještě než jsem došel domů, tak jsem měl v podstatě hotový celý ten text. A jen tak pro legraci jsem to potom poslal na vydavatelství a tam mi říkal, jo, tak máme ten hit.

0: to byla taková zahřívačka k dnešnímu kytarovému ránu.
1: Kytarové ráno
2: na Rádiu Blaník.
0: A hostem toho dnešního kytarového rána je Ondra Ládek alias Xindl X. Ondro, jak se ti vstávalo po ránu?
3: No, já nejsem úplně raní ptáče, musím přiznat, jako, že když to jde, tak jako chodím spát ve 2, ve 3 a stávám třeba v 9, no, což je ale teorie, protože mě samozřejmě zbudí děti, když stávají do školy, ale dneska jsem si říkal, že to je hezký, že v pondělí mají zrovna pozdějc, tak zrovna dneska jsem to vzal za ně, to raní vstávání.
0: Od kolika se takhle začíná v pondělí ve škole?
3: Hele, no, tak normálně začínají na 8, ale teďka v pondělí začínají na 9.
0: Je, to já jsem si přál celé své dětství chodit do školy na 9. hodinou, ale v poledne být zase zpátky doma.
3: Tak to bohužel úplně nevychází. Úplně nevychází jako no.
0: Snídáš, máš nějakou oblíbenou snídani?
3: Ale jo, teďka jsem zavedl, že si dávám vždycky jako řecký jogurt s proteinem.
0: Aha, to už si dneska stihnul.
3: To jsem dneska nestihnul samozřejmě, já jsem si říkal, že radši budu spát, co to půjde a nasnídám se potom až po obědě.
0: Udělali jsme ti kafíčko, máš tam kafíčko?
3: Mám tu kafíčko, to je zásadní, ano, samozřejmě vždycky snídám kafe, jinak bych nefungoval.
0: Jogurt ještě nevedeme, ale máš k tomu ten krásný náš blanický modrý hrníček. Jaké byly prázdniny?
3: Chci říct, že modrá je oblíbená barva psychopatů, ale hezká modrá.
0: No tak my ho máme všichni, já ho mám taky, to se potom můžeme ťuknout, ale taky. Tak. To jsme se potkali tady ve studiu. Jaké byly prázdniny, protože koukám, že jsi pěkně opálený.
3: Ale já to chytám rychle, jo, takže já i kdybych jako nikde nebyl, tak jsem pěkně opálený, ale naštěstí jsem byl. Stihli jsme se podívat do našeho druhého domova na Tenerife. My jsme to vyřešili tak, že žena s dětma tam byly na měsíce, já jsem letěl sem na koncerty. A pak jsme ještě s ženou byli na skok asi na 3 dny v Itálii a s dětma na jiný 3 dny v Rakousku. Takže jsme byli akční mezi koncertama, co to šlo.
0: A to jsi měl docela nabité koncertně to léto, ne?
3: Jo, tak naštěstí nemůžu se stěžovat, že těch koncertů je dost, ale tak já prostě mám zásadu, že léto patří koncertům a dětem a prostě a rodině, že jako neberu žádnou práci mezi koncertama, ať právě můžem být někde po světě a můžem být spolu.
0: No a první pondělí v září patří českým písničkám, živým českým písničkám a k jedné živé české písničce teď dojde. Co nám zahraješ?
3: Tak už jsme se zahráli o tom, jak je mi moc a jak mi bylo málo a teď už to je jenom o tom, jak je mi moc. Takže tak píseň Puberťák.

ale bohužel čtvrtinu století. Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí? Říkám kluci kámošům, co je jim 50, a když mě pustíš sednout, radši budu stát. Vždyť ještě pořád nedovedu čas odejít z flámu, peníze mi z kapes mezi, kdo ví kam. A když mi teče do bod, mám tendenci volat mámu, kamarádům o tom ale neříkám. Cítím se furt nějak jako puberťák.

18, problém jen v tom, že už 29 let. Hod normální pankáč, co náhle začal šedivět. Ještě jsem nezjistil, co bych jednou dělal rád. A ač mám jiný hračky, chci si jenom hrát. Svý domácí povinnosti furt mám na salámu, buď jsem na ně línej nebo příliš poš. Všechno dělám bez rozmyslu, nikdy podle plánu, a největší problém bejvá vyníst koš. Cítím

0: nedospět.
1: Pardon, já jsem se přidal taky.
0: V pořádku, v pořádku. Čekal jsem, kde jde, tady se tady přidá.
1: Ondro, vzpomeneš si, kdy tě napadla tahle písnička?
0: No, tak když mi bylo těch 17 a těch 29 let, ne.
1: No tak ano.
0: Ne, hele, vlastně,
1: proč ji napsat vlastně?
0: Proč ji napsat, viď? Jako, hele, nějak nevím, jako já jsem někde viděl nějaký ten, jako, že někde byl, někdo měl někde napsaný, že je mi sladkých 18 plus 20 let zkušeností. Mm-hmm. Jsem si spočítal, že já to mám ještě vyšší to číslo a jak je to vlastně jako jiný, že člověk se prostě, nebo já nevím, jestli každý, ale zjistil jsem, že spousta lidí to má tak taky, ale že já si pořád opravdu jako připadám, že jako kdy už jako přijde ta životní moudrost a uvnitř si opravdu nepřipadám jako tady ten starý týpek, co tady dneska sedí. No.
1: No já jsem to nikdy nevěřil vlastně třeba svým rodičům, jsem si vždycky říkal vlastně, že oni jsou ti strašně staří, bylo jim třeba přes 40, že jo. A říkal jsem si, jak se vlastně cítí zevnitř, jestli se taky cítí staře, a ono to nefunguje. Člověk se vlastně celý život cítí jako trošku jako dítě, že jo.
0: Nebo někdo se cítí staře, když je mladý, že jo, a pak se to otočí, jako no.
1: Já si vzpomínám,
0: já jsem byl vždycky takový přechytřelý dítě, že jo, jako, který házelo jako rozumy a připadal jsem se jako strašně dospělej a tvrdil jsem, že mi je víc, než mi je. A teďka se to postupným času jako zase obrací, že jo, aby se to dorovnalo.
1: Ano, přesně tak. Já si vzpomínám, že Bohumil Hrabal kdysi říkal, že lidi se chtějí nejdříve ženit v těch 25 20 a ve 40 zjistí, že si chtějí užívat života, že chtějí chodit na ten fotbal a tak dále. Takže ono to takhle asi funguje.
0: No, ale ty jako teda nevím úplně, jak to souvisí s ženěním, že jo? Jako, že by člověk se nemohl užívat života po tom, co se ožení a chodit na fotbal.
1: No tak je tam jistá kontrola.
0: Já myslím, že poprvé na fotbale v životě jsem byl, snad byl až po tom, co jsem byl ženatý, člověče.
1: Výborně.
0: Tak kvůli dětem teda.
1: Ksindl X je hostem dnešního kytarového rána. Teď si dáme jednu písničku z našeho playlistu, tady jsou Jeleni. Máš rád Jeleny?
0: Jo, super.
1: Já mám taky Indru rád, tak si dáme Jeleny s Janou Kiršnera. Za chvíli si budeme zase povídat a hrát naživo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Xindle X a dřevo ze záznamu. A tohle je živý Xindle X.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ale není to žádné dřevo, naopak má s sebou sladké dřevo, na které vám za chvíli taky zahraje. Ještě jednou dobré ráno, Ondro.
2: Dobrý ráno, ještě jednou.
0: Jaký je tvůj vztah ke kávě?
2: Člověče, myslím, že velmi silný, velmi vášnivý a já jsem v nějakou dobu se pokoušel přestat pít alkohol a dopadlo to tak, že jsem se dostal na nějakých 8 až 10 kafí denně třeba. Pak jsem ten alkohol zase začal zpátky pít, takže teďka jsem stále na 8 až 10 kafích denně.
0: A dobře, do toho piješ alkohol.
2: No dobře, teďka znova teda si zase od alkoholu dávám pauzu, ale měl jsem taky zase období, kde jsem byl na těch 10 kafích a dvou lahvích jako a bylo to velmi podnětné životní období.
0: Kolik toho naspíš takhle v noci? Nebo přes den?
2: Jak jako naspíš? Ne, dělám si srandu. Hele, no, jako třeba nějakých 7 hodin, no, už to není, co to bývalo, ale já myslím, že to úplně tím kafem nebude.
0: Proč jsem se začal bavit o kávě? Protože ty jsi složil písničku pro jednu pražírnu kávy, mimochodem to kafe teď pijeme taky.
2: Protože jsem po vás už chtěl čtvrtý kafe za tu dobu, co tady jsem, ale ano, já jsem naspíval píseň o gorila z Ugandy pro Mountain Gorilla Coffee, ano. Která je tady s vaším rádiem zpětá, nebo minimálně tím, že to tady tohleto kafe máte. A bylo to spojené i s tím, že tehdy jsem s klukama, co to kafe dováží z Ugandy a přispívají tam právě na ochranu goril, na Gorilla Doctors, tak jsem se tehdy do té Ugandy s nima vypravoval.
0: A viděl jsi gorily? Napíse, já
2: viděl, počkám. Viděl jsem gorily, ale samozřejmě tu píseň bylo potřeba napsat ještě předtím, než jsme tam jeli, takže o tom, jaký to je být gorilou v Ugandě, jsem si opravdu jako cucala z prstů a z encyklopedii. A z vlastní představivosti, když jsem tu písničku psal a až potom jsem se tam na ty gorily jel podívat.
0: No, jaké to je stát tváří tvář, pokud se to tak dá říct, proti gorile? Jak daleko jsi byl?
2: Ale je tam zajímavý, že když jdeš jako na tu výpravu, tam někdy v těch 5 ráno tě vyplivnou prostě pod tou horou, na kterou máš vylíst, že jo, tak je člověk si myslí, když půjdeš pralesem, bude to rovinka a houby, jako tam se drápeš do kopců, a který jsou strašně zabahněný, takže to klouže a někdo třeba nemá štěstí, narazí na ně až po 8 hodinách, my měli štěstí, narazili už třeba jsme třeba po hodině, po dvou, ale nejdřív ti prostě říkají, no hlavně se nepřibližujte víc jak na 8 metrů, že jo? Pak tam přijdeš a ty jako hlídači s těma samopalama ti říkají, come on, a tak dále, o tebe třeba 2 metry, že jo? Říká, ne, dobrý, jako já jsem tady v pohodě, come on, don't worry, takže jdeš tam jako, byl jsem fakt jako třeba metr od těch goril.
0: Takže
2: jako,
0: kdyby se ohnala, tak neuhneš.
2: No, tak jako už asi dneska asi nepovídáme, no.
0: Ale oni neuhnou, teda oni se neuženou.
2: Ale jako oni prostě vodí ke gorilám, kam vodí lidi každý den. Hmm. Jsou prostě opravdu zvyklí na ten kontakt s těma turistama. A to mají třeba nějakých 8 takhle gorilých rodinek, ke kterým vodí. Kdyby tě přivedli nějaký jiný, tak by to byl asi jako velmi rychlej proces, kdyby ty gorily nebyly na tom.
0: Takže tyhle vás prostě ignorujou.
2: Ty nás, no, to jako, no, hele, jako beru, jo, jsou tady nějaký jako mláďata, nebo nějaký...
0: Nějaký podobný druh.
2: Nějaký prostě zvířátka si tady chodí, který nám nejsou nebezpeční a...
0: Tak nejenom o gorilách si budeme povídat dále s Ondrou Látkem a navíc budeme naživo hrát, já nebudu hrát, Xindle X bude
2: vidíme,
0: za chvíli.
2: Vidíme, kámenušky papíra.
0: Naživo hrát, ale předtím nás čekají ještě krátké zprávy. Teď je 8.23 a vy jste s Blaníkem. Rádio Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Burgermaniaci pozor!
10: Burger Street Festival je zpět.
11: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
10: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
12: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Zdraží letní ceny uhlí, ovšem musíte zavolat okamžitě.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Dyton.
5: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
6: Pro doma.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
8: Blaník za volantem.
9: Na průtahu Ústí nad Labem směrem na Lovosice v přístavní se srazily dva osobáky. S dalšími komplikacemi počítejte stále na trase z Markvartic do České Lípy, kde ve Wolfrarticích se vyšetřuje vážná dopravní nehoda osobního auta, které nabouralo do stromu. Jsou tam hasiči, záchranáři i policie. Pokud můžete, místu nehody se asi raději vyhněte. A pomalu to jede i na trase Česká Lípa Mělník. U Zahrádek na kruhovém objezdu vás drží porouchaný kamion. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Na řadě jsou krátké zprávy.
8: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
11: Tuhle písničku chci.

Hezké ráno přeje Monika Holubová. Zdravotnický výzkum financovaný státem přináší konkrétní výsledky. Ministerstvo zdravotnictví ale podle Nejvyššího kontrolního úřadu nevyhodnocuje skutečné dopady. Skoro 2/3 Čechů nechtějí rušit 9. třídu. Zajímá je ale kvalita výuky. Podle 2/5 dotázaných v průzkumu pro agenturu STEMmark je pak také důležitá modernizace obsahu výuky. Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně. Vzniknout má na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Referendum proběhne spolu s volbami. Plážové volejbalistky Lucie Knoblochová a Adela Petříková v Itálii zabudovali. Stali se vicemistryněmi Evropy v kategorii do 20 let. Zlato získali Rakušanky. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.

0: Na rádiu Blaník.
1: Ale nejsem v tom sám. Hostem kytarového rána je tentokrát Ondra Ládek, Xindl X. Dobré ráno, Ondro, ještě jednou pro všechny, kdo teprve teď pustili rádio.
2: Stále dobré ráno.
1: Abyste měli takovou představu, co tady probíhá, když třeba běží nějaká písnička nebo běží reklamy, tak my si spolu povídáme tady s Ondrou. A teď jsme si povídali o tom, jestli by byl schopný vůbec existovat dál, aniž by koncertoval. Co
2: já
1: myslíš?
2: Ale já na to koukám jako z dvou věcí. Já vlastně tou muzikou trávím zatím nějakou jako třetinu života, nebo no dobře, něco přes třetinu, ale méně než půlku třeba. Takže si vlastně říkám, že třeba se ještě stanu jednou něčím jiným, že jo, jako. Ale jako samozřejmě jako je to super to koncertování, dá ti to prostě strašný energii, teda když diváci jsou super, dá ti to strašnou energii a bylo by asi těžký bez toho být. Na druhou stranu mě třeba jako hrozně vyhovuje, že nějaká hlavní sezóna je třeba od května do konce října, třeba ne do půlky října, a pak tu druhou půlku roku těch koncertů spíš jako šafránu, prostě sem tam něco a člověk

0: Člověk může jako zase načerpat tu energii a má ten prostor na to, aby mu to začalo chybět. A pak se na to zase těší o to víc, že přece jenom jako měli jsme nějaký roky, kdy jsme to doplňovali nějakýma turnéčkama přes zimu i přes jaro. A člověk už z toho byl potom takovej, že už se z toho stane nějaká jako rutina a vlastně chodíš tam jako do práce, jako já vím, ono to je práce, že jo, ale u toho koncertování je hlavně důležitý, aby víc než práce to byla ta zábava, když se bavíš ty na pódium, baví se i lidi a je to prostě na tom hrozně cítit, takže dobrá rada je, aby tě něco bavilo, musí ti to taky občas chybět.
1: A brnkáš si doma na kytaru?
0: Ale neustále brnkám tím jako doma všem na nervy, protože samozřejmě doma nehraju celý písničky, ale takový ty jako kytarový hady nebo takový ty kousky, nebo brnkám si něco, kde mi v hlavě k tomu jede zpěv, takže to samozřejmě nedává smysl. Takže na poslouchání to až tak jako hezký není.
1: No a brnkáš si písničky, které už si napsal, které normálně hraješ, anebo brnkáš si nápady?
0: Oboje, no. Jednak si brnkám nápady, nebo jednak brnkám prostě nějaký jako improvizace, z kterých potom někdy třeba vzniknou ty nápady. I si přehrávám věci, co jsem napsal, ono občas třeba když, což taky je to jak šafránu, že třeba dvakrát do roka hraju jenom sám s kytarou, tak potřebuju třeba ty nové věci mít nějak připravený, jak je jenom s tou kytarou zahrát, že jo.
1: A myslíš si, že bys nás teď mohl uvést do své kuchyně, že bys brnknul jenom nějaký poslední nápad, který tě napadl? Jenom ukázku, jenom kousíček.
0: Tak máš jako na... Já jsem tam zase nedal ten mikrofon.
1: Já jsem ti ho pustil teď.
0: No, takový kousek, co mě napad, jako já se resetuju, nekouřím, nepiju a nefetuju, ničeho nelituju, jen občas tvrdím, že to dělal někdo cizí. A tak dál, no, to je takový...
1: A bude z toho celá písnička?
0: Tak když to dopíšu, tak z toho bude písnička. Ne, mám k tomu už asi 3 stránky textu, teďka to musím seditovat na nějakou správnou písničkovou délku, no.
1: Tak si dáme nějakou už hotovou, jakou?
0: Tak si dáme třeba dovolenou. Sice nám dovolená už končí, ale ať jsme v mysli stále na tý dovolený.
1: Tak, pojďme na to.
0: Vidíš, to je, jak jsem říkám, že musím si ty nové písničky trénovat, jak je zahrát jenom s kytarou. Vidíš, tuhle jsem vlastně ještě nikdy jenom s kytarou nehrál.
1: Takže premiéra na Blaníku.
0: Takže premiéra na Blaníku.
1: Pojďme.

devatero moři úmornej věcí, co se sami neudělají. Naše láska přečkává tohle divný období. Někde na pláži chytá bronz a čekáš, ji půjdem najít. A já stříhám kalendář, denně stříhám kalendář. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý i skutečný city, pak se zas vrátit do reality. Já i ty jsi jak princezna zakletá, co čeká na záchranu před devaterem dalších šedivých rán, jako zrovna bylo dneska a taky hlavně před tím, jaký bývám po ránu. Jako bych snad zapomněl, jaká jsi hezká. Já jen stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc. Chtěl bych ti říct, co neříkám každý, pro tebe lásko jsem schopnej vraždy. Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city,

Vypni si mobil, odejdem do bezčasí, kde zima nestudí a možný je cokoliv. Zdejkni se do bikin, ukaž mi to, jaká jsi. Uvnitř pod tím vším, z čeho tě hlava bolí. Vždyť už stříhám kalendář, chci tě vzít na dovolenou. Tam si dovolit trochu víc, chtěl bych ti říct, co neříkám každý. Pro tebe, lásko, jsem schopnej vraždy, chci tě vzít na dovolenou. Tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city.

0: Ano.
1: Premiéra, živá premiéra, Dovolené v kytarovém ránu na Blaníku. Mimochodem Dovolená je písnička stejně jako Puberťák, která figuruje v české desítce na Blaníku. To znamená, že obě jsou teď mezi 10 nejhranějšími českými písničkami v éteru.
0: Tak to je krásný, to máme.
1: Těší tě to, věřím tomu. Vzpomeneš si, kdy jsi napsal Dovolenou, nebo kdy tě napadla Dovolená?
0: Ale Dovolenou jsem napsal tak jako na dvě fáze. My vlastně, když jsme pro nejmenovaný seriál, nebo jestli můžeme jmenovat.
1: Určitě.
0: Pro policii Hvar, která se v té době ještě nejmenovala policie Hvar, takže to se těžko píše písnička, když nevíš název. Jako potřebovali napsat nějakou píseň, který jsme potřebovali mít jako Dovolenou, mít tam vraždy. A, takže vznikly v té době nápad asi na tři písničky. Jedno bylo něco jako Přes hory, přes doly, přes mrtvoly, to ještě není dodělaný. Jedno bylo Si zabil, kámo, a jedno byl právě tady ten refrén, kde jako jak vidíte, máte tam i Pro tebe, lásko, jsem schopnej i vraždy. Takže bylo to připravený, že to bude k detektivnímu seriálu, ale vybrali jsme si tehdy Si zabil, kámo, tady to zůstalo v šuplíku. A já jsem moc jako nevěděl, co s tím refrénem, a až jednou jsem zase takhle si stěžoval manželce, jak na vydavatelství mi furt říká, jak píšu furt samý jako negativní písně o konci světa a tak. A o tom, že všechno je v háji. Já jsem říkal, tak o čem jiným mám psát, že jo? Manželka říkala, no ale mají pravdu, jako píš, napiš něco pozitivního taky, jako. Já jsem říkal, o čem, podívej se, co se děje kolem nás, tak napiš, jak se těšíš na dovolenou, že jo? A já jsem si vzpomněl na tady, že mám v šuplíku tady ten refrén a najednou mě hnedka jako začne napadat sloky, takže dopsal jsem, na žádost manželky jsem dopsal sloky o tom, jak se těším na dovolenou a jak je to takový občas potřeba nějaký restart těch mezilidských vztahů.
1: To znamená, že život ti staví neustále nějaké překážky, oni po tobě chtějí písničku o gorilách, aniž bys je viděl, písničku o seriálu nebo k seriálu, aniž bys ho viděl.
0: Ale počkej, to já jsem čet scénář. Sice jenom jednoho dílu teda, ale aspoň tak.
1: Xindl X je hostem dnešního kytarového rána a za chvíli si budeme povídat a za chvíli si budeme zase naživo hrát.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Toffy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Bude tady Sagi.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
19: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivu.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej, ochotnej,
1: ňam, ňam, ňam. Dobrý den, plánujete pokládku nové dlažby? V Dytonu vám se vším poradí. Proč je důležitá skladba podloží a jakou roli hrají spáry a jak často zákazníci šetří na nesprávném místě? To vše si můžete poslechnout v 8. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Michal Hrůza a nahoru. Michal Hrůza tady s námi není, ale je tady s námi Xindl X.
1: Gitarové ráno.
2: Na rádiu Blaník.
0: Který i pro Michala Hrůzu napsal písničku, kterou?
3: Prosím tě, je to písnička Ukolébavka. Já nevím, jestli Michal někdy vůbec hrál živě, ale bylo to z té jeho desky, jak měli takový ten projekt deska Den a noc. Uh-huh. Takže tehdy jsem mu tam skládal písničku Ukolébavka, to ještě psal muziku Aleš, jejich tehdejší basista. A pak jsem mu textoval něco, z čeho, což on, Michal nakonec ten text nenechal, nebo že se mu to nějak úplně nespojilo s tou melodií, takže já jsem si ten text nechal pro sebe, vznikla z toho naše písnička Greta na kvadratuře záchranného kruhu a Michal se to potom utextoval sám, vznikla z toho jeho písnička Sněhulák, kterou mám moc rád, i když tam teda není můj text, ale mám ji moc rád hodně. Já mám obecně jako všechny Michalové věci moc rád.
0: Jste kamarádi?
3: Jo, já myslím, že jo, jako, že je to vlastně jako jeden z lidí z toho show businessu, který ho mám jako nejradši, jak hudebně, tak lidsky.
0: Já bych se měl možná teď zeptat, komu si nenapsal písničku.
3: Ale... Těch ještě je.
0: Prosím vás, hlaste se, kdo ještě nemáte písničku od Xindla X. Dobře, tak komu si napsal písničku? Já myslím, že nejméně polovina repertoáru Slzy je tvá.
3: To jo, to nebo má, tak jako jsou to moje texty na Lukášovu a Daliborovu muziku. Mm-hmm. Ty první dvě desky jsem textoval já. Třetí desku už začal Petr se autorsky projevovat, takže tu jsme vlastně dělali víceméně celou spolu. Na čtvrtý desce už mám nějaký jako kousky, mm-hmm, a teďka jako jsem tam. A já myslím, že je to jako přirozený vývoj, že kluci začali na mých textech a teďka už jako se Petr vyvinul nějakou jako svébytnou autorskou osobu a dělá ať už s jinýma lidma nebo sám a je to dobře.
0: A děláš někdy to, že si vypůjčíš písničku, kterou si napsal pro někoho jiného a sám ji zahraješ?
3: Čověče, jako občas jsme třeba hrávali ředitele autobusu, kterýho jsem hrál pro The Tap Tap, protože s nima a občas jako právě od Slzy jsem třeba hrával Lhůtu záruční v takový rock'n'rollový verzi, protože mi přišlo, že vlastně jako ta písnička jako funguje i pro to mladý publikum, ano, ale že jako prostě, víš, jako že...
0: No,
3: jako,
0: zkus to, jak to zní od tebe.
3: Já to moc, když to hrám na škytary, to jsem nehrál, ale až se mě zítra budeš ptát, proč se nedoš... Určitě to bylo vinný toho něj, ale asi to radši nebudem poukoušet. Ne, ty vole. Až se mě zítra budeš ptát, proč včera došel jsem až sem. No a tak dále, ale i než tohle to byla jiná tónina, ale
0: třeba to
3: občas na nějakém našem koncertě, my jsme vlastně na svém narozeninovém koncertě, co si dělám každý rok, jsme to jednou hráli dohromady s Petrem, právě tady týhle rock'n'rollový verzi, tak to bylo trošku překvapený, jsem říkal, hele, zahraješ se s náma Lhůtu záruční, a on říkal, jo, to jasně, proč ne, pak přišel mi tam, my to hrajeme takhle jako... Ale Velvet Underground, co to je?
0: A chytil se.
3: Chytil se, to víš, jo.
0: Mimochodem, písničky, které si nechal pro sebe, třeba Puberťák a Dovolená, jak jsme řekli, které figurují v České desíce na Blaníku, ty se objeví na nové desce?
3: Je to tak, vzhledem k tomu, že už jste ode mě v éteru slyšeli pár nových písní, je na snadě, že bude nová deska a opravdu bude už na jaře. A už teďka jako vlastně není, máme všechny písničky, jenom nevím, který ještě na té desce zůstanou. Já mám asi třeba 20 rozdělaných věcí a postupně tak jako doděláváme a uvidíme, co se dostane do té nějaký finální 12 písniček. Ale tyhle dvě tam určitě budou.
0: A jak se bude jmenovat deska?
3: Ale zatím máme taky několik názvů podle písniček, který tam budou. Buď to třeba bude právě Resetuju, co jsem tady kousek hrál, jestli to dopíšu, jestli to bude dobrý, nebo by se to mohlo jmenovat Papíry na hlavu. To myslím, že je taky taková písnička, co tam máme.
0: Schudný, no.
3: Ano, to je zrovna to o tom, jak se svět zbláznil, jak se blíží určitě konec světa, ale já jsem v pohodě.
0: A země je placatá.
3: Ne, ježišmarja, to už jsem měl v jiný písničce zase. Ale o tom, že já jsem v pohodě, protože mám papíry na hlavu. Víš, je to z pohledu vlastně těch, že jako v momentě, kdy svět se zbláznil, tak následují šílence, protože...
0: Je mi to jasný.
3: Ty moje papíry na hlavu, ty vědí, jak na to.
0: Tak pojďme dát tu poslední živou.
3: Jo, tak ta nebude z té desky. Protože to byste neznali, tak dáme něco, co už znáte třeba.

Už zase skončil flám, do vodky džus tě dám a pak ti spočítám nový ztráty. Usměv se namaluj, i kdyby nebyl tvůj, nic co ti zbývá, než se mi smát. Popelko mejdanů, co snídá v županu a nechce tancovat podle táty. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, víš, že zázrak prej se smí stát. Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát, než s velkýma ztrátama. Popel a hrách, kdo ví, s kým popelko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, všichni tě milují, krom toho, kdo chybí ti teď nejvíc. Ten, co mu utíkáš, nebuď mu zazlíváš, že tě měl tak trochu moc rád. S místní popelkou hraješ se na velkou, každou noc vyzkoušíš novej střevíc. Než ze sna procitáš, půlnoc je odbytá, kočár dávno ztratil se v tmách.

Žiješ na kolejích, vlak je už v oděle a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát. Jsi diva z divanu, sedáš se na vanu a smýváš spod očí černý splíny. Víš dobře, kudy ne, nebe tě nemine, tak proč bejváš tak nejistá?

0: seber si to sama.
1: Ty jsi mi udělal velkou radost, tohle je moje, tvoje nejoblíbenější.
0: Víš to, to jsme si to ani neřekli.
1: Tak to jsme si to ani neřekli.
0: Tak jsem to vycítil.
1: Pelka se ti povedla.
0: Podle toho, že jsi to měl zadaný v playlistu.
1: Ano. Ondro, poslední otázka, než se rozloučíme. Velký koncert, který se chystá. Povídej, přeháněj.
0: Tak já jsem si říkal, že bude nová deska a hlavně taky kromě nový desky já budu slavit 20 let na scéně, takže to bych chtělo oslavit něčím jiným než jako dortíkem v šatně. Takže jsem si říkal, že bych to chtěl nějaký ten velký koncert, ale víš co, tak jako už jsem Forum Karlínu jsem měl, O2 Univerzum jsem měl, O2 Arenu, nejsem sebevrah, s tím bych ještě počkal až na tu 50 třeba. A čím to udělat jiný, že jo? Tak já jsem si říkal, nechci to dělat jenom tím, že to bude větší, ale právě jsem si říkal, že jak jsi zmiňoval, psal jsem texty pro spoustu lidí, měl jsem duety se spoustu lidma a jsem si říkal, tak měla by to být oslava. Tak prostě všechny ty lidi pozvu, ať si se mnou třeba přijdou zaspívat. Takže vymyslel jsem, že když to je 20 let, že by mohlo přijít 20 hostů. Zkusil jsem pár lidí obvolat a zjistil jsem, že opravdu už přes 20 lidí už tam mám nazvaných. Udělal jsem rezervu, kdyby náhodou někdo nepřišel, že jo.
1: Že to bude festival.
0: Takže no ne, nebude to festival, jako každý si přijde se mnou zaspívat tu jednu písničku, buď to, co jsme měli duet, a nebo naopak jsem právě volal i pár lidem, kterým jsem buď to psal texty, nebo třeba lidi, co mi točili klipy, ale zároveň jsou muzikanti, aby se mnou přišli zaspívat něco, co původně duet není. Takže zatím nebudu prozrazovat, jo, ale tak jako víte, s kým ty duety mám.
1: Ano.
0: A u těch lidí, kde ty písničky původně nebyly duety, tak můžete být napjatý, kdo se mnou třeba přijde zaspívat, já nevím, Chemii, nebo Anděla, nebo Desgrafika. Já jsem sám zatím napjatý, protože zatím mám nazváno spoustu lidí, ale ještě jsme nevymysleli, kdo bude zpívat jakou písničku, takže bude to překvapení i pro mě, ale bude to určitě hrozně krásný a bude to 19. srpna v Holešovicích ve Stromovce v areálu 7.
1: A to je krásný prostor.
0: To je krásný prostor, z obou stran jezdí vlaky, takže kapely můžou hrát fakt na hlas, aby ty vlaky přehlušily.
1: Takže 19. srpna příštího roku Xindl X 20 let na scéně, teď hostem dnešního kytarového rána. Moc ti děkuju, Ondro, že jsi přišel a ať se ti daří. Ahoj.
0: Já děkuju za pozvání. Ahoj.
1: No a v příští hodině už hledání tajemného roku a předtím ještě zprávy. Rádio
2: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
6: Ventilátory. .cz.
7: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
4: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech dnešní ráno potvrzuje, že meteorologický podzim už začal, když teploty spadly na 9 stupňů. Postupně se ale bude oteplovat. Odpoledne naměříme až 22, na horách bude kolem 16. Čekejte hodně oblačnosti a slabý déšť. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
5: Jsme Blaník.
6: Pohodové rádio do každého počasí.
7: Za volantem.
4: Vážná dopravní nehoda dvou osobních aut nám komplikuje a brzdí provoz na průtahu Ústím nad Labem směrem na Lovosice. Bouralo se v Přístavní ulici, počítejte, že tady se zdržíte. A komplikace zůstávají na trase z Markvartic do České Lípy. Ve Wolfraticích se došetřuje vážná dopravní nehoda osobáku, který skončil mimo vozovku a po ránu naboural do stromu. Na trase Česká Lípa Mělník pak dejte pozor. U Zahrádek na kruhovém objezdu překáží tam porouchaný kamion a tvoří se z obou směrů dlouhé kolony. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, vám šťastnou cestu a teď se zprávami je tu Monika.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Babiš řešil zrušení Cermatu. Po tropických teplotách přijde ochlazení. Na Valašsku chystají speciální akci na silnici.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Ta připravuje testy pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy i maturitní zkoušky. Babiš to zdůvodnil mimo jiné tím, že rodiče platí desítky tisíc korun za kurzy, které připraví jejich děti na testy Cermatu. Kvůli tomu pak také musí omezovat zájmové aktivity. Ušetřili by se tím podle něj miliony korun. Začátek týdne bude ještě s vysokými teplotami, pak se ale ochladí. Nejtepleji bude zítra, kdy můžou teploty vyšplhat na tropickou třicítku. Od středy se pak začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr ukazovat maximálně mírně nad 20 stupňů. Bude také víc oblačnosti. Zapršet by mělo hlavně ve středu a ve čtvrtek. Už tuto sobotu proběhne na Valašsku den otevřené silnice. Jde o komunikaci mezi Lešnou a Palačovem. Od 10 do 16 hodin to bude 4-kilometrový úsek vyhrazený pouze pro běžce, cyklisty a bruslaře. A víc říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
10: Chybět nebude doprovodný program, stavební technika, občerstvení ani soutěže pro děti. Společně tak oslavíme dokončení důležité takzvané palačovské spojky, která napojí Valašsko na dálniční síť České republiky.
9: Řidiče aut se po ní projedou nejpozději 22. října. Střední škola ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku bude mít nový domov mládeže. Studenti ho budou využívat od září příštího roku. Výstavba domova už začala, vyjde na 105 milionů. Studenti budou mít k dispozici moderní pokoje, prostor pro učení i společné trávení času. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
7: Tajemný rok a Petr Slíva.
8: Na Rádiu Blaník.
11: Tak se do toho dáme, tajemný rok je připravený a na vaše tipy a na vaše vzpomínky čekáme na číslech 800 109 109, kam volejte, 600 318 118, kam pište. Nápovědou jsou opět písničky, které si budeme hrát, protože všechny jsou z tajemného roku a ta první slovní tady bude už za chvíli.

0: Nějak málo tančím a skupina Kryštof a písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jak jsem říkal, z Tajemného roku jsou všechny písničky, které si v této hodině budeme hrát, ale není to jenom o písničkách, je to taky o vašich tipech, vzpomínkách a slovních nápovědách. A ta první, kterou jsem před chvíli sliboval, je tady. Tak já začnu nejdříve ukázkou.
3: Dospělý chlap se přece nerozvede jenom kvůli tomu, že manželka má velký nos. To se ani trochu nestydíš.
4: Ne. Můžete brb.
0: Jiří Macháček, Simona Babčáková, Pavel Liška, Emilia Vašáriová, Nina Divíšková, Pavel Landovský, ti všichni si zahráli ve filmu Jana Hřebejka, který natočil podle knihy Michala Vývega a který měl premiéru 9. října Tajemného roku. Tak než řeknu jeho název, tak ještě jedna ukázka.
5: Chuj, co to já?
6: Bunč.
5: Pojď se mě jde na pero.
6: No tak nejvyšší čas začít.
0: No a ten film se jmenuje Nestyda a dokonce malou roli si v něm zahrál i Karel Gott.
7: Chtěl bych tě představit našim.
8: A proč, proboha? Protože budeme mít miminko?
7: No, z toho jsem vycházel.
9: Výborný, trošku kolenavej. No, prosím.
8: Tvoje matka by mohla být moje ségra.
7: Jsem stará škola.
9: Skvělý, díky.
8: Karle, co myslíš? Mám tam jít?
10: Hele, já bych to nedoporučoval.
0: Nestyda Jana Hřebejka má premiéru právě v Tajemném roce. A to je ta první slovní nápověda. A vy volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Zkuste si tipnout, ve kterém roce se nacházíme. A jestli k němu máte taky nějakou vzpomínku, tak je klidně přihoďte. A tady je další písnička z Tajemného roku. Petr Kolář a Jednou nebe zavolá.
11: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Láska umí víc a Lucie Vondráčková, písnička z tajemného roku, jaká jiná ostatně v této hodině?
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Před chvílí jsme si připomněli i film Jana Hřebejka, který natočil podle knížky Michala Vývega. Do hlavní role obsadil Jiřího Macháčka, ten film se jmenuje Nestyda. V tajemném roce měl premiéru, úplně přesně to bylo 9. října. A tohle jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Zdravím, Peťo, Ondra, telefonu.
0: Ahoj.
2: A dneska vím na 1000000% přímo, ano. Že je to krásný rok 2008, kdy mě bylo krásných 23. A na ta léta vzpomínám doteď.
0: A podle čeho jsi poznal, že by to mohl být rok 2008?
2: Hlavně podle muziky, Peťo. Hlavně třeba i podle Petra Koláře, protože ta písnička, co teď hraje zrovna, tak ta je jedna z mých oblíbených od něj.
0: No nebe zavolá. Děkuju, Ondro, měj se krásně, ahoj.
2: Měj se krásně, čau.
0: A nejenom, že vy své typy voláte, vy je i píšete je SMS-kou. Třeba Miluše píše, dobrý den, dnes typuji rok 2008, děkujeme. Potom tady mám dle písničky od Krištofu, hledáme rok 2008, to mi bylo krásných 18 let, jak zpíval ráno Xindl, je mi vlastně stále 18, už 18 let, Zdeňka od Brna, díky moc, Zdeňko. A ještě přihodím třeba Hanku z Kokořína, která typuje rok 2008 podle filmu Nestyda, jste skvělé rádio, ráda vás poslouchám. Děkujeme, Hanko, zdravíme na Kokořín a já už mám pro vás další písničku, řekl bych hodně důležitou písničku, protože je to vlastně první hit Marka Ztraceného. Jmenuje se Ztrácíš a poprvé jste tuhle písničku mohli slyšet právě v tajemném roce. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118, hledáme tajemný rok.

0: Ztrácíš, Marek Ztracený a další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Stejně jako film Jana Hřebejka Nestyda, to byla první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Zdravím tady, Jirka Kince, prosím.
0: A zdravím, do Prostějova, povídejte.
3: Prostějo, zdraví Petra Slívu. Petře, super, aby to bylo v Prostějově.
0: Ježišmarja, děkujeme. Byl jste?
3: Špica, fakt. Já jsem tam, nádhera.
0: Tak a jaký rok hledáme?
3: Že je to rok 2008. To byla první písnička vlastně Marka Ztraceného.
0: Je to tak, je to tak. No tak jo, moc děkuju. Mějte se krásně v Prostějově.
3: Jo, taky zdravím.
0: Tak jsme zazpomínali trošku i na páteční letní koncert v Prostějově Blaníku. Pojďme na SMSky. Ahoj, podle filmu si myslím, že je to rok 2008. Pro mě obyčejný pracovní rok. Moc děkuji za setkání i společnou fotku. Zdraví Iveta z Pivína, přeji hezký den. Ano, Iveto, vzpomínám si, moc děkuji. Iveta přinesla spoustu dárků, díky moc. Mirka Čenkov, ahoj Petře, je to rok 2008, typuji podle filmu a písniček. V tom roce chodila do práce a děti do školy, běžný život. Díky, Mirko. A ještě Lenka Bílovice u Prostějova, ahoj milý Blaníčku, myslím si, že Tajemný rok je 2008, bylo mi 45, moc ráda vás poslouchám, jste super radio. Lenko, díky. A co vy, máte nějaký tip? No tak jsem s ním, zavolejte ho na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na rádiu Blaník.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
9: Auto na šrot.cz.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776-823-833.
10: Auto na šrot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776-823-833.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
4: Jack.
3: Když máte v plánu pořádnou práci.
4: Jack.
3: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
4: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
9: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
10: Tradice, která zakořenila.
11: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
10: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
11: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
10: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
12: Zahrada Čech.
11: Zahradačech.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
19: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
18: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na

0: Boží mlejny melou.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A Eva Farna v tajemném roce na Blaníku. Už jsme si dneska v tajemném roce zahráli třeba Jednou nebe zavolá od Petra Koláře, měli jsme tady Tak nějak málo tančím od Krištofu, anebo Strácíč od Marka Ztraceného. A protože je první pondělí v měsíci, tak i v tajemném roce si hrajeme jenom české písničky. Ale samozřejmě s tou podmínkou, že všechny musely vzniknout nebo vyjít právě v roce, po kterém dneska pátráme. V tom roce vyšel, nebo poprvé jste mohli vidět i film Nestyda Jana Hřebejka, to byla první slovní nápověda, za chvíli ta druhá, ale teď už vaše tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No, dobrý den, zdravím, tady Fanda Česká Třebová.
0: Krásný den.
3: Já dneska hodnotím, že to je 2008.
0: A podle čeho?
3: A podle písniček a podle toho filmu.
0: Mm-hmm. A co jste dělal v roce 2008?
3: Ježiš, normální běžný, já už jsem v důchodu.
0: Kolik to nevodí.
3: 17 roku, tak si užívám.
0: Tak si užívejte a krásný den do České Třebové, naslyšenou.
3: Děkuju, ahoj, nashle.
0: A jdeme dál. Ahoj Blaníci, dnes typuji rok 2010. Podle čeho? V té době mi bylo 30 a chystal jsem se do Chomoutu a jako svatební tanec nám hrála píseň Láska umí víc, Rostě z Nového Města na Moravě. Děkuju, zdravím do Nového Města. Zdravím i Vaška ze Šumperku, který typuje rok 2008, díky. A ahoj Blaníčku, typuji rok 2008 podle písničky od Marka Ztraceného Ztrácím. V tuto dobu jsem chodila na střední a byla jsem velká faninka. Veronika píše. Díky Veroniko. A teď už ta slibovaná druhá slovní nápověda.

0: I v tajemném roce se konalo mistrovství světa v ledním hokeji. V tom tajemném roce se konalo v Kanadě mezi 2. a 18. květnem a my jsme skončili ve čtvrtfinále.
1: Už je to dobré, český tým ve čtyřech, ale teď by bylo dobré přerušit hru, protože Švédové pokračují v náporu. Strolmanová střela, Hnilička pouze vyráží dorážka a puk je v síti, Švédové vítězí. Nešťastný odraz před naší bránou a Švédsko vítězí v tomhle zápase.
0: Takže fotbalový hokejový šampionát se v tajemném roce konal v Kanadě a zároveň turnaj sloužil jako kvalifikace na zimní olympijské hry ve Vancouveru. Berte to jako takovou nápovědu navíc. Tak 800-109-109, brnkněte 600-318-118. Pište, těším se na vaše tipy a na vaše vzpomínky a tohle je další písnička z tajemného roku. Tomáš Klus a pocity.

0: Proč pocit mám? Ptal se Harley v tajemném roce.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A třeba právě tahle písnička vám pomohla ten tajemný rok si tipnout. Pojďme na další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jitka z Tišnova. Já si myslím, že je to rok 2008.
0: 2008 může být, Jitko. Co jste dělala v roce 2008?
3: No, byla jsem v důchodě.
0: No tak vám děkuju. Zdravím do Tišnova.
3: A chtěla bych touto cestou pozdravit manžela Jarka na Trnec do práce.
0: Tak ho zdravíme a krásný den oběma. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A tady jsou SMSky. Krásné dopoledne. Dnes bych tipnul rok 2008, a to podle Lucky Vondráčkové. Děti už mi dospívaly a jinak nevím. Zdravím Radima, ať uvaří dobrý oběd. Zdeněk z Úsova píše, tak děkuju. Zdravíme Radima, Zdeňka. Potom tady mám dobrý den, Blaníčku. Dnešní tajemný rok je 2008 podle filmu a písniček. Ten rok byl docela obyčejný. Přeji pěkný den všem, jste super rádio a ráda vás poslouchám. Magda z Nasavrk, díky Magdi. A je to rok 2008, končila mi mateřská dovolená. Pěkný den přeji Petra z Kolína. Díky Petro, krásný den do Kolína a jedeme na poslední slovní nápovědu. Už jsme si připomněli film Jana Hřebejka Nestyda, potom tady byl hokejový šampionát v Kanadě, kde jsme skončili ve čtvrtfinále. No a taky se v tajemném roce konala volba prezidenta.
4: Ve třetím kole druhé volby byl prezidentem republiky zvolen pan Václav Klaus.
5: Budu prezidentem všech občanů České republiky a stejně tak prezidentem všech z vás.
0: Tak Václav Klaus je zvolen prezidentem právě v tajemném roce a to byla poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát. Volat na 800 109 109 a psát na 603 118 118.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
19: Aditek!
18: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
19: Aditek!
18: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
19: Aditek!
16: www.aditek.cz Aditek těsní hned.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
22: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

Svou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, na

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esky.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: poslední hudební nápověda. Mám ji zvu Nartu a Jaromír Nohavica.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Drahá. Je to 100% rok 2008, protože jsem, i když už jsem důchodkyně, ale jsem faninka skupiny Harley a vím to naprosto přesně.
0: A vy teď někam jedete, že jo?
3: Jo, jedeme do Pohořelic, sem z Jižní Moravy, jedeme nakupovat.
0: Šťastnou
3: po
0: cestu.
3: Víkendu.
0: A moc děkuju, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A tady jsou poslední SMSky, je to rok 2008, končila mi mateřská dovolená. Pěkný den přeji, Petra z Kolína, mám pocit, že tuhle SMSku jsem jednou četl. Tak pojďme dál, tipuji rok 2008, vzpomínám na pobyt a léčení ve Františkových lázních. Díky, tady to je asi bez podpisu, respektive nedorazil. Renata, to jsou účtenky, tak pojďme dál. 2008 píše Věrka Liderovice. Podle Petra Koláře a filmu Nestyda, děkujeme. A ještě přihodím třeba krásný pondělní den všem do Rádia Blaník. Myslím si, že dnešní tajemný rok je 2008. Podle písniček bylo mi 34. Tady podpis taky nedorazil. Krásné ráno Blaníčku pro nemocnou maminku, to je účtenka. Tak zkusíme třeba tadyhle rok 2008 a typuje Vlaďka. Děkujeme. No tak si to zhrneme. Nestyda v kinech, mistrovství světa v hokeji v Kanadě a volba prezidenta a zvolen byl Václav Klaus. To byly slovní nápovědy, které dnes zazněly. A pokud jste typovali rok
1: 2008,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a tipovat budeme zase zítra, já se na vás těším zase o 6 ráno. Adelka dorazí ve středu, až dospí svatbu. A tohle jsou Činelské hvězdy nad hlavou, taky písnička z tajemného roku. A za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Povídám, přeháním, končí tajemný rok. Na vlnách Rádia Blaník budeme si dál hrát hlavně hezky česky. Zahraje nám taky muž, který před chvilkou odešel.
1: Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen.
0: Sindl X a Cuzinka v tvojej zemi sporu spolu s Mirkou Miškechovou. Zaspívá taky Pavel Lidovič.
2: Máš má ovečko dávno spát.
0: Vy Václav Neckář.
3: Máš kůzy gazel a vím, že si mazel.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 a čtvrt minuty už bude 10 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
6: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
7: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na severu Čech je dnešní ráno i dopoledne ještě studené. Teploty se pohybují jen kolem 11 stupňů. Postupně se ale bude oteplovat. Na obloze se bude střídat sluníčko s mraky a naměříme 19 až 22 stupňů. Na horách jen kolem 16 a může tady i sprchnout. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Blaník za volantem.
7: Opatrně na obchvatu Slaného směrem do Chomutova probíhá sečení trávy a pravidelná údržba vozovky. Nárazově se tu může tvořit i kolona. Komplikace teď aktuálně čekejte, ale na trase mezi Chomutovem a Blatnem. Došlo tu k vážné dopravní nehodě nákladňáku, který skončil mimo vozovku v příkopě, takže během jeho vyprošťování čekejte dlouhé kolony. A na průtahu Ústím nad Labem směrem na Lovosice v přístavní policie došetřuje nehodu dvou osobních aut. Tady byste se už výrazně zdržet neměli. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. Předávám slovo Monice. Jsou tu další zprávy.
9: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Při jízdě auta už není potřeba mít sebou některé doklady. Silničáři už opravili most v Koryčanech. Lavina zasáhla na severním Kavkazu desítky horolezců. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Řidiči už při silniční kontrole většinu dokladů ukazovat nemusí. Policisté si údaje o řidičském oprávnění vozidla i povinném ručení ověří elektronicky. Pokračuje preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
11: Stačí vlastně prokázat svou totožnost. Prokázání totožnosti se rozumí uvedení jména, příjmení, data narození, případně adresy a rodného čísla. Totožnost lze také prokázat cestou mobilní aplikace e-doklady.
10: Doklady by měl mít ale člověk u sebe fyzicky při cestách do zahraničí. Přestavba mostu v Koryčanech na Kroměřížsku už je hotová. Práce od poloviny června komplikovaly dopravu. Část letních prázdnin byla kvůli nim silnice neprůjezdná. Výjimku měla auta integrovaného záchranného systému a také autobusy. V dalších obdobích byl úsek průjezdný kyvadlově. Stocká nemocnice zrekonstruovala bytový dům pro zaměstnance. Opravené jsou v něm 4 zbylé byty, přízemní prostory a taky fasáda, vše za 18 milionů. Nově jsou v domě ale také 2 ordinace s čekárnami a bezbariérovým vstupem. Nemocnice díky tomu uvolní prostory v hlavní budově. Pod lavinou na severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších pak podle ruských úřadů utrpělo zranění a 6 lidí je pohřešováno. Odkud horolezci pocházeli, zatím není jasné. Neštěstí se stalo včera odpoledne v soutěsce Bezengy. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme Moni.
6: Pepa Černý.
8: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také přijde kolegyně Samira, která pro vás má další díl svého úžasného pořadu Proč se říká, co se říká. A v této hodině se podíváme také na vinobraní. A teď je tady muž, se kterým jsem si před chvilkou podával ruku, nastupoval do taxíku a říkal, měj se krásně. Ty taky, Ondro.

0: Gary Halliwell zpívá It's Raining Man a Helenka Vondráčková Já vítám déšť. Já vítám Samiru.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dneska to bude celé takové o štěstí, protože štěstí je mužka jenom zlatá. Samčo, my posloucháme.
3: Když má někdo kliku, má zkrátka štěstí. Třeba doběhne na zastávku přesně ve chvíli, kdy přijíždí autobus, najde poslední volné místo na sezení, poslední lístek na koncert, nebo mu projde něco, co vypadalo už úplně ztraceně. Ale proč by nám měla štěstí přinášet zrovna klika od dveří? No ona totiž dost možná žádná klika v původním rčení ani nebyla. Tohle slovo se k nám dostalo z německého nářečního výrazu Glück, tedy štěstí. A stejný základ mimochodem slyšíme i v německém přání Viel Glück, tedy hodně štěstí. Češi si cizí výraz postupně upravili podle své výslovnosti a vznikla naše klika. Tak ať vás klika provází celý dnešní den.
0: Děkujeme, Samčo, tebe taky.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Samča má taky občas chůzi gazel. Mademoiselle Žizel a Václav Neckář právě teď na Blaníku. Krásné dopoledne.

0: Pavel Bobek, veď mě dál, cesto má, naše cesty nás dovedly až k pondělí.
1: Pepovi parťáci.
0: Ale jak dobře víte, tak Pepovi parťáci, ti se odehrávají vždycky ve středu tady v éteru mezi čtvrtou a pátou odpolední. A já jsem se rozhodl, že vám oznámím, kdo bude hostem už dnes, protože dneska má můj středeční parťák narozeniny. Dneska slaví 62. Sagvan. Žádný ber, dávej živote Sagvanovi. Sagi, všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a tak dále a já se těším ve středu. Hore písniček a vzpomínek na 80, na 90. Budeme mluvit určitě o Lukášovi Vaculíkovi, o spoustě různých muzikálů, Čas růží a tak dále, však to znáte. Tak laďte blaník i ve středu mezi čtvrtou a pátou, bude tady parťák Sagvan Toffy, který dneska slaví ještě jednou všechno nejsagy. A za chvilku žentour, proklínám na blaníku. Dneska je české pondělí, hrajeme pouze hezky česky.
2: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
3: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
4: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově, nebo online na jady.cz.
12: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
13: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
12: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschwitz našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
19: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
18: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebílá.com.
20: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
21: Auto Koutek.
22: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
21: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
22: Výhodné financování.
21: Pro nové i ojeté vozy.
22: Ale jen u Autokoutek.
21: Dobrá adresa pro váš vůz.
22: www.autokoutek.cz.
21: Již 30 let.
0: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
1: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
23: Kdekoliv na světě
24: a 24 hodin denně.
23: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
24: na našem webu radioblaník.cz.

0: Včera by oslavila 80. narozeniny paní Hana Zagorová na vlnách Rádia Blaník. A my se teď podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Boriancem z agentury STEM Mark. Tentokrát o vínu a vinobraní. Kdo na ní vlastně jezdí?
1: Není takový rozdíl mezi muži, ženami. Už se to trochu liší věkovou strukturou. Pořád to vinobraní není natolik atraktivní, řekněme, pro mladé lidi do 30 let. Tam je ta účast nižší.
2: Ano, ano.
1: Ale pak strmě narůstá, řekněme, od těch 30 až do těch 60 let. Takže takové typické, řekněme, rodiny s dětmi, případně lidé v pozdně ekonomickém věku. To jsou ty typičtí návštěvníci toho vinobraní. Ta struktura se pak liší, řekl jsi to i ty, a je zajímavá geograficky, že vlastně typicky lidé z Čech, z těch větších měst a hodně Pražané jezdí do Moravy za tím vinobraním, ale, a to se ukazuje, že vlastně Moravané jsou větší patrioti v tomhle, se drží v tom svém regionu, ať už to Znojemská oblast, Slovácko, Velké Pavlovice, Mikulov, tak ty Moravané se vlastně drží doma.
0: No, to není překvapivé, ale celé povídání si můžete poslechnout a také ho vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. A teď už zpátky k písničkám. Za chvilku Miraj, Cesta z města na Blaníku. Dneska je České pondělí.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
15: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
16: Tak abyste ho nepromeškali.
15: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
16: Garanci kvality i výhodného financování.
15: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
18: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
20: To je mazec.
21: Datart, opravdový elektrospecialista.
22: Dobrý den, plánujete pokládku nové dlažby? V Ditonu vám se vším poradí. Proč je důležitá skladba podloží a jakou roli hrají spáry a jak často zákazníci šetří na nesprávném místě? To vše si můžete poslechnout v 8. dílu podcastu Diton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.
23: České rádio.

0: Láska, mír a bezpečí, to platí i pro Blaník. Dneska hrajeme pouze hezky česky. Protože je první pondělí v měsíci, i když je 7., ale takhle to prostě vyšlo. Ilona Čáková nám zaspívá v následující hodině Jedno tajemství.
1: Jedno tajemství, my prosím nech.
0: Klidně 10, Ilonko. Lucie a Daniela.
2: Platamu výknem, už tiskne svoje čelo.
0: A taky Petr Kolář a Vyznání.
3: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen.
0: Dnes pouze hezky česky na vlnách Rádia Blaník, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník.
5: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: Se špenátem.
7: Se zelím.
6: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
8: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
6: Více na prodejny Zeman.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
9: tak Mironet!
11: Klikni dvakrát!
12: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

0: počasí. Rádio
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pondělní odpoledne na severu Čech bude většinou pod mrakem, až k večeru od západu se zase začne vyjasňovat. A čekají nás příjemné teploty 19 až 22 stupňů, na horách 16. Tolik o počasí, pojďme na cesty.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
1: Pomalu to jede na obchvatu Slaného ve směru do Chomutova, totiž u Krajnice probíhá pravidelné sečení trávy a údržba. A komplikace jsou aktuálně na trase mezi Chomutovem a Blatnem, kde došlo k vážné dopravní nehodě kamionu, který skončil v příkopě. Během jeho vyprošťování zvolte raději jinou trasu. A na průtahu Ústí nad Labem dejte pozor, směrem do Lovosic v přístavní ulici se došetřuje nehoda dvou osobních aut. To byl dopravní servis pro severní Čechy, vám přeju šťastnou cestu a předávám slovo Monice, jsou tu zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Babišův kabinet projedná ceny benzínu a nafty. Na Jindřichohradecku otevřeli netradiční školu. Po volbách v Německu vyšli někteří lidé do ulic. Hezké dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín, ale jeho kabinet navrhovat nebude. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Třeba ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. A proč tomu tak je, dodává za personální agenturu Gabriela Hanslíková.
4: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
3: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvořili skoro 93% všech zaměstnaných. Netradiční zázemí získala komunitní škola Školka Louvětínka z Jarušova nad Žárkou na Jindřichohradecku. Školní rok dnes zahájila v budově bývalého nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně. S opravou opuštěné železniční stanice pomohly rodiče i veřejná sbírka. Německá média píší po vítězství AfD v Sasku Antalsku o politickém zemětřesení. Mluví také o modré bouři nebo o zhroucení politického středu. Poukazují zároveň na patovou situaci, která v Sasku Antalsku nastala, ale i na debakl dosud vládní CDU kancléře Friedricha Merce. Úspěch AfD také po volbách vyhnal Němce do ulic. Protestovali v Berlíně, Frankfurtu i Mohuči. Tolik zprávy Rádia Blaník. A Pepi, je to tvoje?
5: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Hezké dopoledne, přátelé. Za 10 vteřin už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Vlastně ne, dneska je první pondělí v měsíci, takže pouze hezky česky je české pondělí. Teď je 11. Za chvilku dorazí Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky. A já vám v této hodině připomenu, jak to chodí s těmi našimi samolepkami Rádia Blaník a Centropolu. Teď je tady Petr Muk, který zaspívá píseň Karla Černocha Zrcadlo.

0: Lucie a Daniela na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, jsou tady další zlaté české ručičky, Petr Slíva a obojky a vodítka, tak poslouchejte.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se Simonou Bulínovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Odkud jste, Simono?
4: Já jsem ze Sokolova, ze západních Čech.
3: A vás do zlatých českých ručiček přihlásili vaše dcery Anetka a Klárka. Víte o tom?
4: Už to vím, už jsem se toho dopátrala, ale byla to trošku bojovka.
3: No, vy prý totiž skvěle vyrábíte obojky a vodítka z parakordu. Je to
4: ano.
3: Tak? A dokážete
4: ano, ano.
3: Uplést mnoho zajímavých a jedinečných vzorů. Máte pejska?
4: Samozřejmě, že mám pejska. On je vlastně důvodem toho, proč jsem začala vyrábět obojky. Řekla jsem sne, protože už zaučuju pomalu i ty svoje holčičky, abych měla svoje následovníky.
3: Takže jasně, to je ten důvod, jakého pejska máte.
4: Máme francouzského buldočka, který právě měl kožní problémy. Pod obojkem jsem udělala různé vyrážky i pod různými druhy postrojů a tak dále. Takže jsem hledala materiál, který by mu vlastně na tom krku vyhovoval. A objevila jsem parakord, který neměl podléhat plísni, měl se snadno udržovat a měl být vlastně pro alergika ideální. A voilà, on tomu našemu pejskovi vyhovuje. Jednou jsem v galanterii objevila parakord, říkám mu, tak si to zkusím upít sama.
3: Tak jo, no, a ono se podařilo.
4: A když už měl bárníček asi 10. set, tak mi manžel řekl, ať už to jako pustím do světa.
3: No výborně, kolik takhle obojku vyrobíte denně?
4: Denně, vzhledem k tomu, že to nemám jako hlavní svoji činnost, tak denně, když pletu jenom obojky, tak třeba 4 zvládnu uplíst, když dělám sety, tak 2-3.
3: No třeba. Teď vám ještě pomůžou dcery, že jo, takže to je krát 3 potom.
4: No, super, holky už pletou vodítka, už zvládají a myslím si, že postupně přejdou i na obojky.
3: Kdyby se chtěl někdo dostat k těm vašim produktům, tak jak to má udělat?
4: Tak mě najdou zákazníci na sociálních sítích nebo na webových stránkách, mám svůj e-shop a všude jsem vedená jako obojky Sima, protože jsem Simona, takže Sima je to snadno zapamatovatelný, nebo mě potkají na různých lepších výstavách, svých akcích, často to vyvěšuji na svých stránkách, kde budu k potkání.
3: A kdybych chtěl takhle obojek nebo vodítko, ne teda pro sebe, ale kdybych měl psa, tak pro psa, podle vlastních představ, tak i to je možné, že bychom se jako třeba domluvili a já bych tam chtěl nějaký určitý vzor.
4: Ano, na tom se zakládám. Já mám teda v nabídce nějakých asi 38 vzorů, ze kterých si zákazník může vybrat, vybere si svou barevnou kombinaci a přesně tomu upletu. Na e-shopu mám i návrhář u pár obojků už, takže zákazník si může i online zkusit naklikat tu svoji barevnou kombinaci, aby se mu z nás vybíralo. Když neví, tak já zákazníkům vycházím vstříc v tom, že jim ráda pošlu ty barevné kombinace, které se jim líbí. Vybíráme, zkouším upísnit nějaké ukázky, aby viděli, jak to výsledek vlastně bude vypadat. Zakládám si na tom prostě, aby byl spokojený jak pejsek, protože mu to bude pohodlný, bude mu to slušet a zároveň, aby byl spokojený i ten páníček, protože prostě bude mít obojek a vodítko podle toho, co chce a co potřebuje.
3: Tak pojďme ještě říct adresu toho e-shopu.
4: www.obojkysima.cz.
3: A ať se vám daří. Mějte se krásně a zůstaňte mi na lince. Naslyšenou.
4: Děkuji moc krát, naslyšenou a zdravím všechny posluchající.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: A Peťa to zase dokázal. Děkujeme moc krát. Standa Hložek, Petr Kotwald, O. Suzy, může být? Já to věděl. Hezky česky vám hrajeme celý dnešní den, protože je první pondělí v měsíci. A to my takhle prostě děláme. Na Blaníku.

0: Radek Tomášek, Žádná jiná, posloucháte Rádio Blaník. Máte rádi víno? My máme rádi víno. Tak výborně, Čínsky mají rádi víno, doufám, že vy taky. Přátelé, já vás chci pozvat na vinobraní. A na nejen tak ledajaké, ale do pražské botanické zahrady v Troji, protože tam na vinici svaté Kláry se opět po roce koná vinobraní. A to teď o víkendu 12. a 13. září. Přátelé, je tam krásný výhled na celou Prahu, všude jsou kytičky, logicky v botanické zahradě a navíc to víno z vinice svaté Kláry je fantastické. Doprovodný program i hudební je samozřejmostí, takže třeba v sobotu tam bude, koho bych tak vypíchnul, Emma Smetana a v neděli vypíchnu, jo, tuhle partičku, tu znáte. On ví, že šumí les, že kvete bílý bez, že v dáli hára pes, že Děda Mládek Illegal Band bude na vinobraní v pražské Troji už teď v neděli 13., ale je to dvoudenní akce celovíkendová, takže vyražte, pokud máte rádi víno a krásné výhledy na Matičku stověžatou. Za chvílku Ilona Čáková, Jedno tajemství, nebo Lucka Vondráčková a taky Petr Kolář na vlnách Rádia Blaník při českém pondělí.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny Zeman.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Bydlet o úroveň výš?
9: Můžete i vy.
8: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
9: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
8: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
9: Rezidence Level 21.cz.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
3: Jack.
2: Když máte v plánu pořádnou práci.
3: Jack.
2: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
3: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Ahoj, tady Sagwa Toffy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
0: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Petr Kolář, ten v Prostějově v pátek řádil na pódiu Rádia Blaník. Viděl jsem to teda jenom na internetu, ale bylo to něco.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: I v září sluníčko září na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme za sebou první kontrolní víkend, prodloužený pátek, sobota, neděle. Vlastník Suk jezdil a kontroloval, jestli máte ty naše samolepky sluníčkové, a rozdal, pozor, 630 tisíc korun, představte si to, protože tři výherci měli jaksi samolepku a tři navíc měli ještě kromě samolepky vše přihlášeno k Centropolu, takže vyhráli ne 5, ale 7 tisíc korun. To je podstata té naší hry. Přátelé, navíc, teda to ještě dodám, jo, navíc jeden z vás vyhraje na konci 100 tisíc korun, jo. Takhle to funguje. No, je potřeba mít tu sluníčkovou samolepku. Právě v Prostějově na koncertě se rozdávali, takže všichni, kdo tam byli, tak tu samolepku mají. Potom byl koncert v sobotu v Pardubicích. Všichni, kdo tam byli, tak taktéž tu samolepku máte a tak si ji někam nalepte. Protože je potřeba jí mít nalepenou, abyste mohli vyhrát těch 5 nebo 7 tisíc korun, pokud jste zákazníkem Centropolu. Pokud máte tu samolepku a už jste si někam nalepili, nebo ji chystáte v následujících minutách někam nalepit, tak to napište SMS-kou na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno a přesnou adresu, kde vás s tou samolepkou najdeme, respektive buď Vlasta Suk, nebo Martin Císař, případně Lukáš Valenta. No a každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme právě ty vylepené samolepky. Pokud tu samolepku nemáte z těch koncertů letních ani z jiných akcí, kde jsme jako Rádio Blaník, tak se podívejte na náš web radioblaník.cz, tam se ta samolepka dá stáhnout a vytisknout. No, budu vám moc držet palce, přátelé, protože to je hezké, když vám někdo přiveze takhle jen tak mírnik, stírnik z 5 nebo 7 tisíc korun.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Jo, a pokud se vám nechce psát ta SMS-ka, tak na našem webu radioblaník.cz je formulář, ten můžete vyplnit a to taky platí. Za chvilku Tomáš Linka a Fešáci, Paní má se má, Voní mátou, anebo Činasky 1970. Dneska vám hrajeme pouze hezky česky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Čas pádí, čas letí a už bude poledne na Blaníku. Normálně nastává česká hodinka v tuto chvíli, ale dneska je první pondělí v měsíci, takže se nic nemění. Hrajeme pořád, celý den, hezky česky. Jelen a Magdaléna v následující hodině. Hodiny se zastaví a v 9.30 pondělí. Zaspívá i Václav Neckář. A taky bard všech bardů, Vaby.
1: Tak kde toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Šlápneme do toho a budeme si dál hrát hezky česky na Blaníku i po 12. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Rádio
2: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
3: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
4: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
5: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na IQlandia.cz a oslava je dokonalá.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Seta od Tytonu, dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
10: Ve vlaku či autobusu,
11: v čekárně u lékaře,
10: anebo na procházce v lese.
11: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
10: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
11: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách nám odpoledne bude převládat oblačnost a místy nám může slabě zapršet. Teploty zamíří k 22 stupňům. Zítra pak čekejte den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 28 až 31.
12: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
12: Blaník za volantem.
13: Pozor, dejte v Chomutově ve Sladkovského ulici, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s dodávkou. Na příjezdu do Mladé Boleslavy od Jičína u odbočky na Řepov leží na vozovce nějaký předmět, doporučujeme snížit rychlost. Levý pruh obsadili silničáři na dálnici D8 na 56. kilometru směrem z Drážďan na Prahu, kde budou pracovat ještě asi 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu zprávy.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
14: Ceny paliv v Česku rapidně rostou. V říjnu budou lidé rozhodovat taky v referendech. Hladina Orlíka klesla už o 15 metrů.
11: Blaník.
14: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Řidiči si za plnou nádrž opět připlatí. Ceny pohonných hmot v Česku nezadržitelně rostou. Zdražuje hlavně nafta. Podle společnosti CCS stojí litr v průměru víc než 640 korun. Nicméně u hlavních dálničních tahů a v hlavním městě už řidiči tankují diesel za ještě vyšší ceny. Třeba na výjezdu z Prahy po D11 je nafta podle novinek CZ za 49 korun a 90 haléřů. Na řadě míst proběhnou spolu s obecními volbami i referenda. Třeba obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou rozhodovat o stavbě solární elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Hlasovat budou lidé s volbami 9. a 10. října. Mladé borovice ve školkách mohou trápit škůdci. Vědci zkoumali, jestli jim lze pomoci bez využití chemické ochrany. Do meziřadí mezi stromky tak vysadili kvetoucí pásy. Jaký vliv to na borovice mělo, ví mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Podborská.
15: Borovice, které rostly u kvetoucích pásů, byly celkově v lepší kondici. Měly více chlorofilu a lépe u nich probíhala fotosyntéza. Zároveň vykazovaly menší známky stresu, měly více jehlic a ty byly méně poškozené. Výsledky tak ukazují, že kvetoucí pásy mohou mít pozitivní vliv na zdraví a odolnost mladých stromků,
14: což pozitivně přispívá k poznatkům o šetrném pěstování stromů. Orlická přehrada kvůli suchu výrazně omezila odtok a odpouští jen minimum vody. Hladina od jara klesla už o 15 metrů a lidem se tak odhalují poklady na dně. Vidět jsou třeba části domů nebo hřbitova obce Červená nad Vltavou, kterou z většiny přehrada zatopila. Z Orlíka vystupují taky zbytky bunkrů a nebo skalní dutiny. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky s Pepou.
0: Je to tak české písničky. Děkujeme, Eliško.
16: Pepa Černý
11: na Rádiu Blaník.
0: Krásné poledne, přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Dnes je první pondělí v měsíci, takže pouze hezky česky celý den. Za malou chvilku se podíváme, kdo má dneska narozeniny, budeme taky trošku vzpomínat a bude toho teda opravdu hodně, protože dneska ten seznam osobností je nekonečný, tak si na to počkejte. No a pak přijde Iva a probereme spolu, jak se má, co zažila a tak dále. Lenka Filipová, Za všechno může čas, to je pravdivá písnička, tak jdeme na ní. Krásné poledne s Blaníkem a pokud obědváte, dobrou chuť.

0: Petrajanu a říkej mi, tuhle písničku napsal Pavel Vrba, tedy její text. A dneska je to přesně 15 let, co nás Pavel Vrba opustil. Chybí nám moc, byl to mistr slova a takových se rodí opravdu málo na celém světě. Přátelé, dneska mají svátek všechny Regíny, obzvlášť jednu máme na Blaníku rádi. Všichni ji znáte.
1: Blaník Rádio.
0: Regina Řandová, náš taniční hlas. Regino, pokud posloucháte, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a těším se na vás, vím, že se ve středu uvidíme. No a dneska má narozeniny muž, kterého už jsem měl jako svého parťáka. Byl to můj vysněný host a dneska má 60. Jmenuje se Zdeněk. Zdeněk Izer, vy se na ten rozhovor náš můžete podívat na našem YouTubeovém kanálu třeba, nebo se proklikat webem radioblaník.cz. Se Zdeňkem je strašná sranda a já jsem vybral jeho nejznámější vyprávění. Zdravím do Plzně.
2: Stáhnul v okno, říkám, já pak tady budu již dlouho stutím. A on říká, ještě tak hodinu. A říkám, tu já potřebuju tam, ale já tam zajedu. A on, tak počkej, já ti s tím, tak mi ucuk, já jsem tam zajel dovnitř. A on říká, tady se fakt takhle mluví a říkám, no jasně.
0: Přátelé, zajímavé je, že tuhle scénku zná opravdu každý na světě, teda v České republice, protože zase jsem si to v sobotu vyzkoušel, někde jsme hráli s kapelou a já jsem začal mluvit takhle plzeňsky a došlo, jako vždycky, na paravan a všichni se smáli. Dneska má 65. narozeniny muž, který podle mě zaspíval úplně nejlépe, krále Heroda.
3: Jsi víc nebo míň, s námi zázraky čiň, zahrajem si domino, proměň vodu.
0: Vilda Čok, 65. narozeniny. Vildo, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a ať ta basa pořád duní tak, jak duní doteď. Těšíme se, doufejme na nějakou novou nahrávku pražského výběru. Zároveň má narozeniny Sagvan Tofi, tomu už jsem přál, ale ještě jednou Sagy, všechno nejlepší a pozítří se těším v parťácích. No a musím připomenout, že nás včera opustil pan Richard Tesařík. Bylo mu 80 let a já jsem tady minulou středu měl Ondřeje Soukupa a hráli jsme úplně poprvé na Blaníku písničku, kterou Richard naspíval jako svou úplně poslední. Složil ji právě Ondřej Soukup, jmenuje se Doba je divná a já ji posílám tam nahoru Richardovi. Richarde, děkujeme za tu muziku a za to, jaký jste byl pohodář. Doba je divná a poslední nahrávka Richarda Tesaříka na vlnách Rádia Blaník. Hezké poledne, hrajeme vám hezky česky, celý den.
4: Doba je divná, nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné hajku, sbírají se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nudě spát.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Václav Neckář, Láska má na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, existují soutěže opravdu ve všem. Doteď jsem nevěděl, že v Maďarsku existuje město, které se jmenuje Nyírgyrszőfalu. A v tomto městě se už 9 let koná vždycky takhle v září závod hrobníků. Představte si to, že se sejde. Tentokrát jich bylo 38 hrobníků, jo, vezmou lopaty, krumpáče a začnou kopat. A ten, kdo vykope tu jámu nejrychleji, tak vítězí. Tak i v tomhle se dá soutěžit. Já jsem si říkal vždycky, že nejbizarnější soutěž je air guitar, to je takový to, jak předstíráte, že máte v rukou kytaru a hrajete na ní, i když ona neexistuje a přesto je v tom někdo potom šampion. Potom mě zaujalo to, jak se skáče s tou tyčí na jejíž konci je taková papírová hlava koně a máte to mezi nohama a děláte jako, že máte koně a skáčete přes překážky. Ale evidentně teda na první místo v mém soukromém žebříčku bizárů se právě teď dostal maďarský závod v kopání hrobů. Tak zdravíme do Maďarska a dáme si nějaké české písničky. Co vy na to? Za chvilku Petra Janu a nebo Marek Ztracený a taky Olga Lounová. Jsem optimista. Na vlnách Rádia Blaník.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Pomoc! Nemůžu dýchat.
7: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
8: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz. Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
9: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
10: Ty v Bauhausu nevedeme.
9: A Auschus našel byste?
10: To vás zklamu, bohužel.
9: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
10: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
11: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
12: Bauhaus, když se to má podařit.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.

0: Masa vebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
4: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
3: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebílá.com.
5: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.

0: věčná optimistka Olga Lounová a druhá věčná optimistka...
1: No. Já myslela, že řekneš a pesimistka Lecká.
0: No je to tak, no.
1: Ne. Ne, to už není. Pozor, Pepo, ale já ti musím říct jednu věc, jo. No. Já jsem byla pesimista strašně dlouho, jako.
0: Do pátku. Teď je všechno jinak, přátelé. Přijela úplně nová Iva.
1: Jo, nová a v čem, jako no, nová, moc daleko
0: víc, daleko víc se směješ. A víc nahlas i. Jo, no, to se mi líbí.
1: Jo, takhle.
0: Ivuško, ty jsi nejenom optimistka teďka nově od pátku, ale hlavně jsi absentérkou roku. Já bych možná našel někde potlesk, abych ti zatleskal, nebo aspoň fanfáru.
1: Cože?
0: Protože já jsem se teď dozvěděl, že ty zítra zase nebudeš v rádiu.
1: No, nebudu,
0: a taky
1: no.
0: Jsem se dozvěděl, proč. Já vím, že ty o tom za chvilku budeš tady ve vysílání mluvit a dáš ano. slovo panu režisérovi, ale prosím ano. tě, řekni nám, proč tady zítra nebudeš.
1: No, tak když o tom budu mluvit, tak to teď nemám říkat,
0: no,
1: ne?
0: No ty budeš mluvit o tom, že se to stane, že už to probíhá a dáš
1: já
0: slovo.
1: Budu, ano, já budu natáčet. Konečně teda už no. přišla řada na mě, na můj velký herecký výkon.
0: Ano. Pohádce budeš
1: vy. Pohádce budu, ano. Já mám strašnou radost. Já vím, že třeba si někdo řekne, že to je takový jako no a co? No, o bože. Ale pro mě to fakt strašně moc znamená, protože v tom mým životním, jako v té mojí cestě, to má velký místo, jako tohleto.
0: Takhle, abych parafrázoval pana Armstronga, jo.
1: Ano.
0: Je to malý krok pro lidstvo, ale obrovský krok pro Ivu Leckou.
1: Ano.
0: A to úplně stačí.
1: No,
0: jo.
1: Ne, to je pro mě je to navíc strašně důležitý.
0: Vy jste byli svědky toho, jak si tady minulý týden Iva už zkoušela tu děkovnou řeč na české lvy, takže Iva je připravená a mě zajímá, máš tam nějaký text?
1: Myslíš v té ro- jako ano. v tom, no samozřejmě,
0: fakt,
1: to je normálně jako mluvená hraná, že jo, to není jako, že se jenom projdu a o to víc jako si toho považuju.
0: Takže to není ani vortu, že dáš. No a kolik je tam věc? Jedna, dvě?
1: Víš, já jsem to nepočítala, no, tak pár jich tam je prostě.
0: Dobře.
1: Hele, není malých rolí.
0: Ano, není malých ani rock'n'rollí, to zase my muzikanti víme. Ivušku vám tady nechám, za chvilku vám řekne o Líném království podrobnosti a přátelé, mějte se krásně, slíbím Vabyho Daňka Rosu na kolejích a dáme si i pro rybáře Raci v práci a kabáti. Tak Petru, zdar, mějte se krásně, hezké odpoledne, Sivo.
2: 5 000.
3: 7 000.
2: A nebo rovnou 100 000.
3: Léto nekončí a na Blaníku vám rozdáváme hromadu peněz.
2: A bude vám k tomu stačit jedna jediná vylepená samolepka.
3: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
3: S Blaníkem
2: a Centropolem.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 7+1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
7: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
6: Kolik?
7: 949, málem jsem vzal dvoje.
6: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
15: Aditek!
14: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
15: Aditek!
14: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
15: Aditek! www.aditek.cz Aditek těsní hned.
16: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
17: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
18: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
19: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
18: Jedu ale jen na čerpačku.
19: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
20: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
21: Dobrý den, plánujete pokládku nové dlažby? V Ditonu vám se vším poradí. Proč je důležitá skladba podloží a jakou roli hrají spáry a jak často zákazníci šetří na nesprávném místě? To vše si můžete poslechnout v 8. dílu podcastu Diton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Radci v práci a kabáti na Blaníku. 13. hodina je před námi, my pokračujeme dál. Dneska jenom hezky česky, protože je první pondělí v měsíci. Tak, bude to Karel Gott. Taky se dáme Michala Davida. A Želvu Olympiky.
1: Když si někdo pozor nedá, jak se vlastně...
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. Rádio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
3: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Burgermaniaci pozor!
8: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Auto na šrot CZ.
11: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
10: Volejte 776 823 833.
11: Auto na srot.cz.
10: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
11: A zdarma odvezeme.
10: Volejte 776 823 833.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
14: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
15: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. V údolích mohou spadnout i k 8. Zítra nás ale čeká den zalitý sluncem s odpoledními maximy mezi 28 až 31. Teď se vydáme na silnice.
16: Jsme Blaník.
17: Pohodové rádio do každého počasí.
18: Blaník za volantem.
15: Nedaleko Rokytnice nad Jezerou pokračuje druhým rokem oprava silnice 1/14. Konkrétně se místo nachází v západních Krkonoších podél řeky Jizery. Podrobnosti přidá mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
19: Rekonstruovaný úsek dlouhý skoro 1200 metrů začíná za křižovatkou na Rokytnici nad Jizerou a končí na hranici Jablonce nad Jizerou. Součástí prací je obnova povrchu vozovky, oprava 9 opěrných zdí a výstavba 5 nových armovaných svahů.
15: Rekonstrukce za 57 milionů skončí na konci listopadu.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
20: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
20: Stručně, jasně, přehledně.
21: Minimální mzda se od ledna zvýší. VZP chce pomoci mladým lékařům. Města opět připravují participativní rozpočty.
15: Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Minimální mzda vzroste. Od ledna stoupne o 2,5 tisíce na 24 900. Nařízení o koeficientu pro její výpočet schválila dneska vláda. Informoval o tom ministr práce Aleš Juchelka. Do roku 2029 by se minimální mzda měla postupně dostat na 47% té průměrné.
21: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek. Nabízí jim proto stipendia. Jaká je podmínka k získání peněz, ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
16: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
21: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. Stavba křižovatky dočasně uzavře sjezd z dálnice D7 na letiště ve směru od Slaného. Policisté očekávají dlouhé kolony a další dopravní komplikace. Zároveň vyzývají cestující, aby na letiště přijížděli s dostatečnou rezervou. Omezení potrvá od 9. do 25. září. V řadě měst se lidé budou moci opět zapojit do rozhodování o budoucnosti. Třeba obyvatelé Děčína mohou v participativním rozpočtu vybírat z 15 projektů na zlepšení života ve městě. Je tam například oprava pomníku Franca Josta nebo úprava dětského hřiště pod vrchem. Děčíňané mohou hlasovat do 30. září. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
18: Iva Lecká
22: na rádiu Blaník.
0: Je to tak, přátelé, já vám přeji krásný dobrý den, tak víkend je za námi, já jsem ho proležela, páč se o mě pokoušela zubatá, v tomhle jsem trošku jako muži. Chápete, že? No, ale přežila jsem, tak můžeme odstartovat pondělní odpoledne na Blaníku a dneska jenom hezky česky.

0: Tak to byla Anna K. a Apollo 13 na Blaníku, na 11. Jedno. 13 hodin a 10 minut je přesný čas, to jsem chtěla říct. O tom, že se natáčí nová česká pohádka Líné království, tak o tom od nás víte. My sledujeme natáčení od samého začátku a my tady na Blaníku se na výsledek strašně těšíme, protože režisér Ivo Macharáček, který je podepsaný taky pod tajemstvím Staré Bambitky, to je záruka, že bude pohádka povedená.
1: Já vlastně, když jsem to vymyslel před 13 lety, tak jsem si říkal, o čem by měl být jako další příběh. Já jsem tak línej cokoliv dělat a bylo to na světě. No, je to nádherně obsazené, jako podařil se nám dát opravdu krásný cast, jo, takže já teď zkusím vyjmenovat všechny, na někoho nezapomenout, ale Elizaveta Maximová jako čarodejnice, Sofie Švehlíková s Adamem Bárdym, hlavní dvojici, král a královna Jaroslav Plesl, Veronika Kubařová, rádcové, kteří zleniví, což by mělo být vtipný, Ondřej Sokol, Pavel Kříž a další. Fakt je to radost pracovat s nima.
0: Vidíte, to je paráda, co? A já vám ještě řeknu, že tam budu taky. Pepa už to avizoval, protože já zítra točím, tak tady nebudu. A už můžu prozradit, že jsem dostala krásnou roli. Pepo, co je?
2: Služka.
0: Já to věděla, že to řekneš. Nevíte, on je opravdu hrozný. Kdykoliv prostě já se někde jako začnu o něčem vyjadřovat, tak on se tam vždycky zjeví.
2: Pozor, líná služka.
0: Ano, tak je to tak.
2: To je, pan režisér říkal, že to je role přímo na tělo napsaná. Ivuško, ať se ti daří, ahoj.
0: To říkala i moje maminka. Říkala, no vidíš, Ivanko, konečně to někdo pochopil. Ano, je to líná služebná královny, tu hraje Veronika Kubařová, jak říkal pan režisér. Já myslím, že ta líná služebná mi půjde dobře, mám tam krátký jeden obraz, strašně se na to těším. No a zítra budu na place, tak pokud nás sledujete na sociálních sítích, tak budete u toho s námi, protože já vás provedu tím natáčením, ukážu vám, jak to na place i v zákulisí vypadá. Ježiš, já se tak těším. A ještě jednu věc vám řeknu, mějte sny a přejte si, protože sny se fakt plní a mě plní sen pohádka Líné království.

0: Tak to byly Na Blaníku, Vana Stovy věci a Bedna od whisky. Krásné odpoledne vám přeju. Já bych teď ráda poslala jeden pozdrav od srdce do panenského Týnce. A ten vzkaz poletí k paní Řebíkové a panu Řebíkovi, kteří v tomhle mystickém místě provozují krámeček u Tejnické panenky. Protože vím, že nás poslouchají, tak já bych chtěla moc pozdravit a taky poděkovat za krásný dáreček. Fakt mi to udělalo radost. No a slibuju, že až se konečně dokopu k tomu, abych se do panenského Týnce jela podívat a nabít se tou energií, tak se u vás zastavím a dáme si spolu kafe. No ale kafíčko už tady mám na stole i teď, samozřejmě tak kdo chce, se přidá a my vám k tomu budeme hrát hezky česky. Za chvilku Eva Farná, Poetika a Michal David.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Tak jsme odstartovali další týden a odstartovali jsme jej kytarovým ránem. Jeho hostem byl tentokrát Xindl X a v živé premiéře zazněla i jeho Dovolená.
3: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc, odhalit svý skutečný city, pak se zase vrátit do reality.
2: A my se do reality vrátíme zase zítra ráno. V 6 hodin se na vás Na Blaníku těší Petr Slíva. Zítra ještě bez Adélky, ale budou se proplácet účtenky.
1: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Auto na šrot CZ.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko-Sko 2021 až 2027.
12: Haló, haló! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
13: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
3: Jack.
2: Když máte v plánu pořádnou práci.
3: Jack.
2: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
3: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
4: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce se nad ně jsou.
5: Mami, já mám řidičák.
6: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
7: Ale...

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byl Michal David a Děti ráje. No a my se teď podíváme na pálavu. Jo, jo, je to tady. Už v pátek začne v Mikulově pálavské vinobraní. Budete tam? Pak jistě oceníte informace k letošnímu programu, který je opět nabitý. Podrobnosti nám poví mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Letošní program nabídne opravdu pestrou směsici žánrů. Mezi největší lákadla patří určitě Monkey Business, Horký žeslíže, Ben Christovo, Martina Partlová, Richard Miller, Kandráčovci, ale samozřejmě se návštěvníci mohou těšit i na další známé interprety a kapely. My se každoročně snažíme, aby si v tom programu našli své jak mladší návštěvníci, tak i starší generace.
0: Přesně tak. Pálavské vinobraní je úplně pro všechny. Tak se tam určitě vypravte. Dominiku, moc děkujeme, zdravíme do Mikulova. Teď už zase zpátky k písničkám.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Tofy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Bude tady Sagi.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Na televizi Seznam se dnes podíváme na podezřelé údaje o výměře obilných polí. Jejich skutečná velikost totiž zřejmě neodpovídá vykazovaným číslům. Oklamáni tak mohou být nejenom kombajnisté, ale i další členové brigády. Ludvík Kupec má navíc trable i se ženami. Tak to všechno je obsah dalšího dílu Plechové kavalerie s názvem Hektary, která začíná na televizi Seznam už dnes ve 20 hodin a 10 minut.

0: Tak to byl Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, 14. hodina je před námi, za chvilku další české písničky, dáme si slzu. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál, vím, že ve tvým nár... Taky Ilonu Čákovou, Proč mě nikdo nemá rád. A bude to i vzpomínka na Pepu Laufra, La Bamba. Takhle hezky česky a na pohodu vám budeme hrát v příští hodině, ale těch českých tam bude mnohem víc, protože dneska hrajeme jenom hezky česky. Za chvilku počasí, doprava a další zprávy, za 7 minut 14 hodin. Radio
1: Blaník. Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: Se špenátem.
3: Se zelím.
2: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
4: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
2: Více na prodejny Zeman.cz.
5: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Auto Koutek.
9: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Auto Koutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
9: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
10: Rádio Blaník. Počasí.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách bude zítra skoro jasno až polojasno. Pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 28 až 31 stupňů a na horách naměříme kolem 26. Teď se vydáme na silnice.
10: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
10: Za volantem.
11: Na trase z Chomutova směrem na Německo na hraničním přechodu za horou svatého Šebestiána je silnice dočasně uzavřena kvůli dopravní nehodě. Odhadem tak do 3 hodin, počítejte tam se zdržením stále narůstající koloně. Na Kladensku v Neuměřicích od Olovnice na hlavním tahu se srazila dvě auta, na místě vyšetřuje policie, projíždíte jedním pruhem s menším zdržením. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
13: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Kabinet si posvítí na ceny pohonných hmot. Porodníky na Ostravsku zastoupili tatínkové. Vedra lámou rekordy taky v září.
11: Blaník.
14: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda se bude zabývat rychlým zdražováním pohonných hmot. Řekl to ministr dopravy Bednárek. Uvedl, že není v pořádku, když prodejní ceny paliv rostou výrazně rychleji než cena ropy. Jak už jste od nás slyšeli, řidiči si u čerpacích stanic připlatí. Litr benzínu vyjde v průměru na 42 korun a 34 haléřů, naftu natankujete za více než 46 korun. Hned tři miminka v jednom týdnu na Ostravsku nečekala a na svět přišla mimo porodnici. Roli porodníků tak museli převzít otcové, kteří postupovali podle pokynu operátora tísňové linky. A podle mluvčího záchranky to všichni zvládli na jedničku. 29. srpna se narodily dvě holčičky, 5. září to byl chlapeček. Už tuto sobotu proběhne Den Prahy 12. Program začne v 11 dopoledne a potrvá do 7 do večera. Co všechno se odehraje, ví starosta 12. městského obvodu Vojtěch Kos.
3: Den Prahy 12 nabídne den plný sportu, hudby, barev i zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na veletrh volnočasových aktivit, urban challenge, explozi barev v zóně barvám neutečeš, sportovní exibice, vystoupení místních spolků a soutěže.
14: Všechno se odehraje v areálu Rozmarína na břehu řeky Vltavy v Modřanech a nabitý program zakončí koncert kapely Olympic. Léto se ještě nerozloučilo. O slovo se o víkendu přihlásilo na jihu Francie, kde padl zářijový teplotní rekord. Teploměry naměřily 40,3 stupně. Tropy v týdnu okusíme i u nás. Nejtepleji bude podle meteorologů zítra, kdy můžou teploty vyšplhat na tropickou třicítku. Ochlazovat se začne od středy, kdy může dorazit i déšť. Tolik zprávy a teď pokračuje Iva.
15: Iva Lecká
16: na rádiu Blaník.
0: Vedro bude, Cecilko, vedro. Je první pondělí v měsíci a proto vám na Blaníku dneska hrajeme jenom hezky česky, rubriky ale mají své místo. A tak už za chvilku prolistujeme jako každé pondělí hudební kalendář s Danem Rumpíkem. No a v dobré zprávě vás pozveme do zoo podívat se na vyhynulé druhy, které v přírodě už nenajdete, ale tady se o ně starají a můžete je vidět. Kde konkrétně, to vám řekne Sára Dvořáková. Odbyla 14. hodina, startujeme s Petrem Novákem.

0: Tak to bylo Turbo a díky, já jdu dál. My taky jdeme dál v našem programu Slavné tváře z kalendáře právě teď. Dan Rumpík nám prozradí, kdo tento týden slaví a na koho budeme písničkami vzpomínat. Je tu hudební kalendář.
1: Rádio Blaník uvádí Slavné tváře z kalendáře.
2: Přeji vám krásný dobrý den, je první zářijové pondělí, na Blaníku vám dnes hrajeme celý den jenom hezky česky a právě teď se navíc podíváme na některá zajímavá výročí, která připadají právě na tento týden. Své 65. narozeniny slaví dnes zpěvák Vilém Čok, 71. má dnes zpěvák Pavel Rod a 62 let je jednomu z kamarádů do deště, herci a zpěvákovi Sagvanu Tofimu. Pozítří by se dožil 83 let zpěvák, hudební skladatel a textař Jaroslav Vikrent. V sobotu oslaví své významné jubileum velká legenda, slovenská zpěvačka Marika Gubitová. A k jubilejním kulatým narozeninám popřejeme v ten samý den také zpěvačce Martě Elefteriadu. Tak dámy, všechno jen to nejlepší. Pro dnešek je to vše, mějte se krásně a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Tak Sagvan Tofi, jak jsme se právě dozvěděli, dnes slaví narozeniny. No a ve středu bude hostem Pepových parťáků tady u nás na Blaníku, tak se můžete těšit na rozhovor po 16. hodině. Teď už ale Petr Kolář, ještě že tě lásko mám, za chvilku taky Ilona Čáková nebo Pepa Laufer.

0: češtinu.
1: A taky Samiru.
0: Ta totiž vysvětlí nevysvětlitelné.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: La Bamba a Josef Laufer na Blaníku. Přátelé, je to potvrzené. V Praze probíhá natáčení připravované seriálové adaptace ze světa románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Jde o šestý díl série s Robertem Langdonem. Hlavní roli profesora stvární tentokrát Morgan Spector. Pokud jste viděli seriál Pozlacený věk, tam byl teda famózní, tak víte, o koho jde. Je to skvělý herec, velmi charismatický. V malých rolích se objeví i čeští herci a herečky, jména zatím ale ohlášena nebyla. Tak se necháme překvapit. Očekává se, že natáčení seriálu uzavře některé pražské lokality pro pravu a taky pohyb veřejnosti. Filmaři by měli v Česku setrvat do října a termín premiéry zatím znám není, ale je téměř jisté, že jeho dokončení sebou přinese zvýšený turistický ruch. Ostatně v minulosti se to tak ukázalo i v souvislosti s filmovými adaptacemi Brownových románů. Já myslím, že se máme na co těšit. Já jsem knížku četla a těším se moc. No a za chviličku na Blaníku dobrá zpráva, taky Iveta Bartošová, Petr Rezek, Jeleni, Hradišťan a Jiří Pavlica.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: Se špenátem.
2: Se zelím.
1: A co takhle na grilu? U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
3: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
1: Více na prodejny Zeman.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
6: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
9: Bydlet o úroveň výš?
10: Můžete i vy.
9: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
10: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
9: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Rezidence Level 21.cz.
11: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Andělé. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Voho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
2: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Svítí.
5: Svítí.
4: I na síti všech sítí.
5: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
4: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
5: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Nádherná písnička Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan na Rádiu Blaník. No ale teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dobrou zprávou samozřejmě dorazila Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Některé druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, už z naší planety zmizely. Ve volné přírodě je nenajdete. Přesto ale nemusí být definitivně ztracené. Důležitou roli v jejich záchraně totiž hrají zoologické a botanické zahrady. A jednu opravdu dobrou zprávu máme z Ostravy. Tamní zoo se stará o 14 druhů a poddruhů, které jsou podle mezinárodního seznamu ve volné přírodě už vyhynulé. 7 z nich jsou zvířata a dalších 7 rostliny. Mezi zvířaty najdeme třeba jelena milu, siku vietnamského nebo několik druhů vzácných ryb. A Ostravská zoo se od roku 2024 stará také o rostliny, které už v přírodě nerostou a patří k nim například alula z Havaje nebo endemit z Nového Zélandu nádhernice rudá. A pokud chcete některé z těchto vzácných rostlin vidět na vlastní oči, můžete se vydat přímo do botanického zázemí Ostravské zoo. Komentované prohlídky tam probíhají o víkendech vždy v 11 a ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného.
0: Alula z Havaje.
2: To je slovo, co?
0: Jako to je nádherný, to už samo o sobě krásně zní. Dobrý den, já jsem Alula. No, přátelé, pokud chcete vidět některé tedy z ohrožených druhů, jak už zaznělo, Ostravská zoologická zahrada má brány otevřené. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zítra.
2: Já taky děkuju, Alulo.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Usnula?
16: Asi jo.
15: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
16: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
15: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
19: Dobrý den, plánujete pokládku nové dlažby? V Dytonu vám se vším poradí. Proč je důležitá skladba podloží a jakou roli hrají spáry a jak často zákazníci šetří na nesprávném místě? To vše si můžete poslechnout v 8. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: tip.
1: Já mám tady k textu této písně malou výhradu, jako manželce dám výplatu, no co to je, že jo, to se nemůže v normální společnosti moderní v tomto 21. století dít, že jo, to vůbec, to s tím já absolutně nesouhlasím. 15. hodina je před námi, za chvilku Karel Gott. Dáme si i Františka Nedvěda, písnička je lé.
2: Písničku si pamatuj, zlehka si ji zanotuj.
1: A nebo Ráno a Marcela Holanová. Hezky česky pokračujeme i po 15. hodině a dneska jenom české písničky. Za 6 minut bude 15. Radio
3: Blaník. Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
7: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
9: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Oblíbenější, které znáte.
11: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
10: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
11: Ráno od 5 do 6.
10: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
11: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
12: Blaník, počasí. Rádio
13: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách budeme mít zítra většinou jasno až polojasno. Pršet by nemělo vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 28 až 31 stupňů. Na horách naměříme kolem 26. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
12: Jak bude?
14: A co si vzít na sebe?
12: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
13: Pozor, dejte na trase z České Lípy na Mělník v Želízech, kde došlo k nehodě motorkáře. Pod dozorem policie projíždíte Kyvadlově se zdržením do 10 minut. Dvě auta se srazila v Mostě ve Višňové ulici. Tady počítejte také s menším zdržením. Na dálnici D6 na 17,5 kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů stojí porouchané osobní auto. A pozor, v Neuměřicích směrem od Olovnice bourla tam dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Vláda teď marže paliv stropovat nebude. Lidé opět vzali útokem muzea a galerie. Hokejisté zahájí světový šampionát proti Dánsku. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda nyní nebude omezovat marže pumpařů. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. Bezplatný vstup do státních muzeí a galerií opět přilákal tisíce návštěvníků. Jen ve sledovaných objektech zapojených institucí zaznamenali přes 24 tisíc návštěv. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost zdarma otevřená zatím do konce roku. Tisíce českých mužů trápí nedostatek testosteronu. Ten se projevuje přetrvávající únavou, nadváhou, ztrátou svalů, podrážděností nebo slábnoucím libidem. Při obtížích je dobré navštívit lékaře. Jak standardně probíhá jeho návštěva, řekne antrolog Jan Hibbelbauer.
0: Vyšetření se skládá samozřejmě z pohovoru s pacientem, zjištění vlastně všech domén potíží. Následně dochází potom k vyhodnocení laboratorních hodnot. No a pak samotná léčba spočívá v dodávání testosteronu zevní formou.
15: Pacient si tak může každý den aplikovat gel na kůži, případně využít depotní preparáty, které se podávají jen několikrát do měsíce. Čeští hokejisté znají prvního soupeře na mistrovství světa. Šampionát zahájí 14. května v Düsseldorfu proti Dánsku. To letos po vítězství nad Kanadou bralo senzační bronz. Ve skupině B bude nároďák hrát ještě s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a právě Kanadou. Tolik zprávy a za mikrofon se vrací Iva.
4: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
1: Odbyla nám 15. hodina, já přeju krásné odpoledne vám všem, pondělní, pravda, ale to pondělí už pomalinku, jsem chtěla říct, stáhne, ale to by asi neznělo dobře. Prostě už pomalu spěje ke svému závěru, že? No a my pokračujeme dál v našem odpoledním programu Šmária, to jsou věci. Karel Gott, právě teď, za chvilku taky Pavel Rota nebo Krištof. Přeju vám příjemný poslech.

0: To byli Krištof s plánem, já mám taky jeden plán. Posaďte se a poslouchejte, protože nás čeká další díl pořadu Na cestách. Mirek Táborský nám tento týden bude každý den připomínat nějakou zajímavou událost.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vám chci představit místa, která připomínají nějaké události, tedy pomníčky a památníčky. Pohlednou drobnou památku představuje vápencová deska, na kterou narazíte těsně za jihomoravskou obcí Nikolčice. Bezprostředně vedle ní se klikatí silnice do Kurdějova. Mapy zobrazují kamennou stélu jako smírčí kříž. A tato nevšední zajímavost je do registru křížových kamenů a kamenných křížů opravdu zaznamenána. Nicméně s poznámkou, že kritéria křížového kamene nesplňuje. Křížové kameny se u nás nejprve spojovaly se středověkým právem a jejich éru ukončilo období 30leté války, kdy Kolínův zákoník postupně sjednotil městská práva. Zdejší vápencová stéla ale nese letopočet 1762, tedy více než o 100 let později. Přesto navenek evokuje klasické křížové kameny a vychází z jejich kořenů, neboť se tyčí na místě, kde se odehrála tragická událost. I když deska vznikla v době vlády Marie Terezie, tak nápis na ní překvapivě hovoří dobovou češtinou a připomíná Maxe Háze z Rousínova, který tu tragicky zemřel, když vezl víno. Nikolčice totiž patří mezi vinařské obce a v jejich znaku je šlahoun Révy z Hrozny. Závěr textu na desce alespoň trochu optimisticky dodává, že dceruška ale Magdaléna při tomto pádu vozu zachráněna byla na přímluvu Matky Božské Panny Marie Častochovské. To pochopitelně znamenalo známou černou Madonu z polské Częstochowy. Databáze kamenných křížů nikolčickou vápencovou desku zařazuje mezi náhrobky, zatímco jiné práce ji definují jako pamětní kámen, což se zřejmě nejvíce blíží realitě. Po silnici kolem vede značená cyklotrasa, která vás na vrcholu stoupání odmění půvabnou odpočívkou, kde vám infopanel regionu Cezava představí historii Nikolčic. No a o kilometr dál se pak v lesním porostu už na katastru obce Diváky ukrývá známý smírčí kříž u Jozívka, o kterém vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Marcela Holanová a ráno. My máme odpoledne za 6 minut půl čtvrté. Pokud byste se chtěli podívat na jednu moc hezkou výstavu a patříte mezi milovníky českých pohádek, tak vám doporučuji výstavu v Mladé Boleslavi ve sboru českých bratří. Na vás čekají originální kostýmy z Barrandova. Uvidíte tam kousky třeba z pohádky jako Tři oříšky pro Popelku, Z čerty nejsou žerty, Princ a Večernice, tam byly nádherné kostýmy, nebo Šíleně smutná princezna. Na výstavě uvidíte nejenom kostýmy, ale taky spoustu rekvizit, které si v pohádkách zahrály. No a výstava v Mladé Boleslavi potrvá do 30. září.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami Česko-Polsko příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, after party a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v Květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v Květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
12: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
13: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
15: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskévinobraní.cz.
17: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s baby a psem.
7: Jack.
9: Když máte v plánu pořádnou práci.
7: Jack.
9: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
7: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
18: Blaník.
19: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
18: Blaník je i bezva práce.
19: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
18: Jednoduše, rychle a přehledně.
19: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
18: Bezva práce.

0: Tak to byla Bára Basiková. Co na tom je tak zlého? No co je tak zlého na tom vzít samolepku a někam jí nalepit? Naopak, to je velmi dobré.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Trochu krkolovně jsem to řekla, ale vám je to jasné. A tak se zeptám, už máte svoji sluníčkovou samolepku a už jste si ji nalepili a už jste se zaregistrovali do naší hry s Centropolem? Vyhrát totiž můžete 5 000 nebo 7 000 a nebo dokonce 100 000 korun. Jak se tedy zaregistrovat, jo? Pokud už tu samolepku máte, napište nám své jméno, přesnou adresu místa, kde najdeme vás i vaši samolepku a to celé pošlete na 603 118 118. Zaregistrovat do hry se můžete také vyplněním formuláře na našem webu radioblaník.cz. No a potom už buďte ve střehu, protože každý týden jezdíme od pátku do neděle za vámi a hledáme vaše vylepené samolepky a rozdáváme peníze. Na našich sociálních sítích můžete vidět, kolik z vás už peníze obdrželo. Když za vámi dorazíme a samolepku najdeme, dostanete 5 000 korun na ruku v hotovosti a pokud budete navíc zákazníkem Centropolu, dostanete dokonce 7 000. No a navíc jeden z vás získá ve velkém finále 100 000 korun. Stačí dobře odpovědět a mít správné množství štěstí, takhle to řeknu. Prostě mít to pomyslné štěstíčko někde poblíž. Tak já vám držím pěsti. No a pokud samolepku nemáte, tak ji můžete získat na jakékoliv naší zářijové akci. Více na www.radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A to je ode mě dneska všechno, přátelé, mějte se tu báječně, já tady tedy zítra nebudu, protože zítra tvůrčím způsobem budu pracovat, chápete? Já se vám ohlásím samozřejmě z natáčení, moc se na to těším a za chvilku Jirka Frélich a ten se na vás těší právě teď, tak zůstaňte s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
11: Aditek!
10: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
11: Aditek!
10: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
11: Aditek!
12: www.aditek jako guma.cz. Aditek těsní hned.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.

0: Písničku vám poslala kolegyně Iva Lecká, ano, Václav Neckář, a chci tě líbat. Nádherný text Eduarda Krečmara, no a skvělý hlas Václava Neckáře. A 16. hodina před námi, přeji krásné pondělí. Je tady pondělí, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky a budeme v tom rádi pokračovat. Petra Janů a Petr Janda.
1: Není nám už 17.
0: Taky Helena Vondráčková, Jiří Korn.

0: písnička Fernando, na to se můžete těšit. Na Blaníku si hrajeme celý den jenom hezky česky. Radio
1: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Informujte se u svého autorizovaného dealera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
6: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
7: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
8: Autokoutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.

0: Dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6.
1: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. V údolích mohou spadnout i na 8. Zítra pak bude převládat jasno až polojasno, pršet by nemělo vůbec a v odpoledních maximech naměříme 28 až 31.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Za volantem.
2: Na výjezdu z Jablonce nad Nisou na Janov nad Nisou havarovalo osobní auto a provoz je tam omezený. Pozor dejte v Teplicích v Novosedlické ulici u kruhového objezdu poblíž Lidlu. Nákladní auto tam nabouralo do dopravní značky a provoz zpomaluje. Na D8 na 7,5 kilometru ve směru do Ústí nad Labem stojí porouchaný autobus. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu zprávy.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Vláda schválila střídání letního a zimního času. U Prahy hořela trafostanice. Fotbalovou Slávii opouští brankář Staněk. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud, tedy poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Nařízení s termíny schválil kabinet. Na jaře se tak opět ručičky na hodinách posunou ze 2 na 3 ráno, na podzim pak ze 3 na 2 ráno. V Klecanech u Prahy dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Kvůli požáru se samoevakuovalo 160 lidí. Incident si vyžádal jednoho těžce zraněného člověka. Vrtulník ho přepravil do nemocnice na Vinohradech. Teď už je oheň uhašený a hasiči spolu s policií vyšetřují, co ho způsobilo. Fotografie dokáží uchovat historii i po více než 100 let. Připomíná to nová výstava, kterou najdete v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Nese název Historie zachycená světlem, jak říká ředitel muzea Jiří Junek.
6: Na výstavě návštěvníci uvidí celou řadu historických fotografií, ale také historické fotoaparáty. No a za zmínku jistě stojí to, že zde vystavujeme nejstarší fotografii z Vysokého Mýta, která je z roku 1858 a je na ní zachycena budova školy.
5: A já doplním, že výstava bude k vidění do 15. listopadu. Fotbalisté pražské Slávie se budou muset obejít bez brankáře Jindřicha Staňka. 33-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saúdsko-arabského Al-Hazímu. Nicméně v zimě se může do Edenu předčasně vrátit. O Staňkově odchodu ze Slávie se hovořilo už delší dobu. Tolik zprávy a teď se na vás těší Jirka.
7: Je to tak, krásné pondělí, 16. hodina je tady.
0: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
7: A my si dnes hrajeme jen a jen hezky česky a budeme v tom pokračovat. Tady je Petra Janu a Petra Janda, písnička Není nám už 17. Elišce taky není 17. 18 už je. Nicméně vám hrajeme každopádně další hezkou českou za chvíli Sleza nebo Helena Vondráčková. A pak se dostaneme na jeden velmi slavný český film. I na to se těšte. Tak pěkné pondělí.

0: Vondráčková, Jiří Korn a písnička Jakoby nic. Já si myslím, že ta písnička je z podobného roku jako celý zítřejší tajemný rok. Posloucháte tajemný rok po 9. hodině každý pracovní den. Já jsem si vypůjčil kvůli atmosféře znělku z tajemného roku, protože se vypravíme zítra, ano, do roku, kdy mohla být. A nechci více napovídat. V premiéře tato písnička poprvé na televizních obrazovkách. A co víc bylo na obrazovkách? Jedna skvělá komedie měla premiéru. Dvojice Lukáš Vaculík a Sagvan Tofy od té doby byly velké hvězdy. Pamatujete?
1: Provázel si dnes u vás v hale nějaké cizí státní příslušníky. A pověřil tě tím někdo? Ne. A soudruhu, je ti známo, že je zakázáno sdělovat cizím osobám jakékoliv informace o našem podniku? No na tom nezáleží, že jsou to praktikanti. Podívej, soudruhu, zastav se u nás zítra dopoledne na pohovor. Tak kolem 10. Sedíme v hlavní budově v druhém patře. 318. Čest!
0: No a byla to komedie, která opravdu je populární dodnes a vy asi tušíte, kam se zítra vypravíme.
2: Tajemný rok
3: na Rádiu Blaník.
0: Tak zítra v 9 ráno další nápovědy a hlavně písničky jen a jen z toho konkrétního roku. Dnes jen a jen, hezky česky. Tady je Věra Martinová.

0: Věra Špinarová, písnička Fernando, česká cover verze slavného hitu skupiny ABBA, ve své době okamžitě ovládla s touto písničkou Věra Špinarová všechny československé diskotéky. No a zítra nás ovládne zase léto, ano, ale dá si pak pauzu. Takže pokud máte rádi vysoké teploty, tak já vám teď mohu slíbit modré nad hlavou, a to nejenom od Dalibora Jandy. Protože zítra nás čeká, ano, modré nad hlavou, za chvíli i taková písnička Co bude na semaforu, jak zpívá Dalibor Janda, to netuším, to nám třeba prozradí zítra v tento čas Honza Riedl, ale já prozradím, že zítřejší teploty budou ještě vyšší než ty dnešní. Přes den, kromě sluníčka, nás čeká 29 až 32 stupňů. Od středy se začne ochlazovat. No, ale léto zítra ještě rozhodně řekne, že je tady. Tak si užijte i dnešní den, první pondělí v měsíci, kdy vám Blaník hraje jen a jen hezky česky.
1: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
6: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
8: Tradice, která spojuje generace.
7: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
8: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
7: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
8: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
9: Zahrada Čech.
7: Zahradačech.cz.
10: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět.
11: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
10: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery!
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
16: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Divoký byl a písnička Lahůdky. Někdy je dobré vědět, co vám právě teď hraje Blaník, speciálně po 7 hodině ráno. To je ten čas, kdy Petr platí vaše účty a vy nám posíláte, ano, po celý den i v noci SMSky, co chcete proplatit, a děláte to dobře. Posílejte dál textové zprávy, neposílejte obrázky, opravdu jenom text, co jste kupovali, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, na 603 118 118. Aneta z Mostu byla tou šťastnou, které ráno Petr zavolal, ale položil právě tu klíčovou otázku. Co právě doznělo na Blaníku?
1: No, já doufám, že to byl teda Jiří Korn.
2: Ne, ne, a toho jsme dneska ráno ještě vůbec ani nehráli.
0: No teda, taková střela naprosto mimo. Co asi ta posluchačka poslouchala, by mě zajímalo. No Blaník ne, protože kdybyste poslouchali dobře Petra Slívu, tak on to vždycky před tím povídáním s posluchačem prozradí, co doznělo, pro jistotu, že to byl dneska Václav Neckář. No tak zítra, po 7, Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a za chvíli na Blaníku Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval, ta písnička ze sanitky Můj čas.
3: Sluníčkové září.
4: Pojďte si s námi a Centropolem prodloužit prázdniny.
5: Máte naší sluníčkovou samolepku?
4: Napište nám kde a buďte ve střehu.
5: Možná vás za to královsky odměníme.
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se jak.
3: Sluníčkové září.
4: S Blaníkem
3: a Centropolem.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
13: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
16: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
17: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
19: Dobrý den, plánujete pokládku nové dlažby? V Dytonu vám se vším poradí. Proč je důležitá skladba podloží a jakou roli hrají spáry a jak často zákazníci šetří na nesprávném místě? To vše si můžete poslechnout v 8. dílu podcastu Dyton dlažby ploty na adrese radioblaník.cz.

0: Alžběta Kolečkářová a písnička Jak silná mám tu stát na Blaníku, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky. Doufám, že si písničky užíváte stejně jako my. No a po té 17. hodině třeba Xindl X a Černý stíny.
1: Nechám se vést až na to místo, co nedisponuje žádnou adresou.
0: A taky krásný duet Marie Rotrové a Pavla Bobka S tím bláznem si nic nezačínej. Taky Karel Gott, Beatles. Takovou písničku o Beatles naspíval v polovině 80. let Karel Gott, ale my si na Blaníku dnes hrajeme jen a jen hezky česky. Radio
2: Blaník. Jak pomoci stárnoucím rodičům? Nejste na to sami. Pomůže vám Centrum péče o stáří na hlas. Více na ostarinahlas.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínu, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz a oslava je dokonalá.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách nás zítra čeká jasná až polojasná obloha. Pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 28 až 31 stupňů a na horách naměříme kolem 26. Teď se vydáme na silnice.
0: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
2: Na Mladoboleslavsku na výjezdu ze Strenic na Krnsko havarovalo osobní auto do stromu. Provoz je tam omezený, počítejte se zdržením v koloně. Na Chomutovsku v Klášterci nad Ohří v Polní ulici u křižovatky s Krátkou bourala dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Spozorněte na Lounsku na průjezdu Liběšicemi směrem na Kluček u základní školy, kde se srazila dvě auta a policie tam řídí dopravu Kyvadlově. A na Děčínsku ve Varnsdorfu v ulici Legii se srazilo osobní auto s nákladním. I tady si chvilku postojíte. Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
0: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
0: Stručně, jasně, přehledně.
3: Dobrovolníci mohou pomoci se sledováním vlků. Zničení vlaku fanoušky Zborovky vyšetřuje policie. Zoologické zahrady bilancují uplynulé léto. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hnutí Duha hledá dobrovolníky, kteří se zapojí do takzvaných vlčích a rysích hlídek. Při nich pomáhají odborníkům sledovat v horských oblastech výskyt a pohyb vlků, rysů, koček divokých a někde taky medvědů. Díky dobrovolníkům získává organizace údaje z rozsáhlých územích i míst, kam se její pracovníci sami nedostanou. Policie se zabývá poničením vlaku Českých drah. Zatím stojí fotbaloví fanoušci brněnské Zbrojovky. Prověřování policisté vedou proti neznámému pachateli a vyšetřují to pro podezření z trestného činu poškození cizí věci. Škodu dopravce zatím nevyčíslil. Soupravu fanoušci poničili po sobotní prohře se Slávií. Za uplynulou letní sezónou se ohlíží taky zoologické zahrady. Léto bilancuje i zoo v Brně. Jak prázdniny hodnotí, popsal mluvčí Jan Bedřich.
4: Co se týče letošních prázdnin, v Zoo Brno jsme zaznamenali mírný meziroční pokles návštěvnosti, zhruba o 1550 návštěvníků. Přitom letošní léto bylo z našeho pohledu opravdu nabité. Přivítali jsme velké množství mláďat, přivezli jsme dvě nové samice ledního medvěda a otevřeli jsme také zrekonstruovaný výběh pro tyto majestátní šelmy.
3: Některé návštěvníky podle něj ale odradily tropické teploty, a to hlavně ty v srpnu. Ceny ropy na začátku nového týdne opět rostou. Důvodem jsou obavy z dalšího narušení dodávek z Blízkého východu. Podle analytiků k tomu přispívají vzájemné odvetné údery Spojených států a Íránu a taky útoky na plavidla v Hormuzském průlivu. Tolik zprávy a teď už vám hraje zase Jirka.
5: Ano, je to tak. Za minutu 17. hodina.
1: Jirka Frélich
0: na Rádiu Blaník.
5: Při pondělku 7. září, tady je Blaník, který vám hraje celý den jen a jen hezky česky a budeme v tom pokračovat. Tady je Lucka Bílá Vokurky, za chvíli taky Karel Gott a nebo Mňága až Dorp. Tak si užijte české písničky.

0: Jaga a Žďorb. Písnička Nejlíp jim bylo. Znáte to, nejlépe člověku je, když je zdravý, krásný, štíhlý a podobně. Každý to má trošku jinak, ale každopádně na našem webu pro vás máme seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Suk povídá s výživovou poradkyní Hankou Borkovcovou a jejími hosty. A právě tentokrát byl hostem známý lékař, dokonce paní doktorka Věra Adámková, se kterou se řešilo hubnutí, které je pro některé velmi důležité v poslední době.
1: Tak musím říct, já říkám to nerada, ta pravda někdy je bolestivá a tady je bolestivá. My jsme poměrně takový tolerantní k obezitě. Bohužel obézních máme podle těch statistických dat, a budeme si o tom dále povídat, téměř víc než polovinu obyvatel dospělých, ale bohužel téměř 20% dětí. A tady to je velká katastrofa, protože u těch dětí obezita může zakládat opravdu velké komplikace již v mladém věku, a to bychom nechtěli.
0: Proč někdo zhubne téměř bez námahy, zatímco jiný se i přes velkou snahu neposune nikam, a proč samotné počítání kalorií často nestačí? To vše a mnohem více se dozvíte v celé epizodě na adrese radioblaník.cz. Tak vám přejeme příjemný poslech a posíláme další hezkou českou Pepa Melen a Ne pětku ne. Krásné pondělí.

Déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: černý stín.
1: Dnes vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Užijte si české pondělí na rádiu Blaník.
3: Jako

Brontosauria písnička Na kameni kámen a to mi připomíná, že v sobotu v Pardubicích to byla velká věc. Brontosauři rozespívali vlastně Pardubice, dá se říci, že na ty písničky. V podání ale Vojty Nedvěda, tedy mladého Nedvěda, zpívali na celém náměstí vlastně všichni. Máme i záznam a znělo to takto.

0: No byla to velká paráda. Tak se těšíme na další blanický letní koncert. Ještě s nimi nekončíme. Těšte se třeba už tento pátek na náměstí Jana Žižky z Trocnova. No a každopádně nás čeká i další letní koncert v Prachaticích na Velkém náměstí. A to v pátek zase za další týden. Rádio Blaník bude s vámi u toho a já doufám, že si užijete písničky Janka Ledeckého, Olgy Lounové nebo právě i Vojty Nedvěda, který s námi zavítá do Čáslavy v pátek. No a myslím si, že to bude zase velkolepé. Takže náměstí Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi s Vojtou Nedvědem, Olgou Lounovou a Jankem Ledeckým. No a na Blaníku za chvíli zase hezky česky, třeba skupina Kryštof.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
4: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš

0: Dlažbka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Když máte v plánu vzít na výlet celou rodinu i s babi a psem.
2: Jack.
1: Když máte v plánu pořádnou práci.
2: Jack.
1: Když máte v plánu vzít to cestou, necestou.
2: Jack je součástí plánu. Liftbacky, SUV, elektroauta, pick-upy. Vždy v plné výbavě za přitažlivou cenu. Všechny modely na jac.motors.cz.
3: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
3: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

0: Začínej, krásný text a krásná písnička Marie Rotrové a Pavla Bobka. S netopírem si taky nic nezačínejte, chce se mi říci. Protože vždycky koncem srpna a v první polovině září, a to je teď, každoročně některé města trápí doslova invaze netopírů. Své o tom vědí třeba v Liberci, kde se asi 3 roky zpátky v nemocnici ubytovalo přes 300 netopírů a nechtěli pryč. V ohrožení jsou také lidé často na Plzeňsku, v Klatovech, v Litoměřicích, v Karlových Varech, Havířov, Brno, Ostrava, Křešice, tady všude v minulosti řešili doslova invazi netopírů. Čím to je, že vám v noci vletne netopír do bytu? No chce se u vás ubytovat na zimu. No a co dělat, když máte netopíra v bytě? To už jsem se zeptal té, která o tom ví absolutně všechno. Je to Alžběta Čechová z Českého svazu ochránců přírody. Hezký den. Co dělat, když mi netopír vletne do bytu?
1: Tak když už teda se stane, že vám ten netopír zaletne do bytu, tak určitě nejlepší, pokud to jsou jednotky, tak otevřít okna, zhasnout, opustit místnost. Pokud teda už je tma, ten netopír by mohl sám vylétnout. Pokud to jsou už jako desítky, stovky, tak je vždycky nejlepší zavolat ty odborníky. Není úplně doporučený, aby se člověk pouštěl do toho odchytu na vlastní pěst.
0: Rozumím tomu správně, že když mi tam letne netopír, 1, 2, 3, tak ještě je to dobré a může odletět, ale když už je to víc, tak tam chtějí zůstat?
1: Pokud to jsou jednotky, tak většinou se jedná o nějakého průzkumníka, který vlastně zalítne do toho bytu, rozhlídne se tam, jo, zjistí, jestli je to pro něj příznivá, jako vlastně oni hnízdí v těch dutinách skalních, tak jestli je to pro něj jako příznivá dutina, a pak případně se vrátí jako s celým tím hejnem.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže pokud to jsou jednotky, tak opravdu stačí otevřít to okno, opustit místnost a čekat, jestli nevyletí. Pokud ne, tak už je to na odborníky, no.
0: Tak jste to slyšeli. Netopíři se do obydlí dokážou dostat i pouhým oknem na větračku. Takže se doporučuje jako prevence úplně zavřít okno a pak zase úplně otevřít. A co se týká vlastně toho, když už vám tam naletne desítka netopírů, tak volat svaz ochránců přírody. Oni budou vědět, co s tím.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
4: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
5: Já jsem vám tak držel palce.
6: A byl to Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, vy.
4: Je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
6: Děkuju.
2: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
3: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
0: No a na Blaníku za chvíli zase dál hezky česky třeba Mandraže a Brouci, taky skupina Kabát nebo Marta Kubišová.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat.

0: držíme zakázky v pohybu.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: Svoboda složil takovou krásnou písničku Martě Kubišové, písnička Depeše, která teď dozněla na Blaníku. A co nás čeká dál? Třeba Vaby Daněk.
1: Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.
0: A taky skupina Olympic hned po

0: PS, Blaník hraje hezky česky. Rádio Blaník.
1: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
1: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Zveme vás do divadla Broadway na nový muzikál z hitů 90. let Michala Suchánka a Petra Kolečka Anděle. V hlavních rolích Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Tomáš Měcháček, Michal Novotný, Jitka Boho, Milan Peroutka, Jan Komínek a mnoho dalších. Vstupenky v divadle Broadway a v síti Ticketportal.
5: Ty nejoblíbenější, které znáte.
6: Navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
5: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
6: Ráno od 5 do 6.
5: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
6: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník. Počasí.
8: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. V severních Čechách se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni. V údolích mohou klesnout až k 8. Zítra pak bude převládat skoro jasno až polojasno. Pršet by nemělo vůbec a v odpoledních maximech naměříme 28 až 31.
7: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
7: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
7: Blaník za volantem.
8: Pozor dejte v Liberci v ulici na Žižkově u křižovatky s Dobijášovou. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut, která zablokovala jeden jízdní pruh. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D10 na 45. kilometru ve směru do Turnova. Na trase z Chomutova směrem na Německo na hraničním přechodu za horou svatého Šebestiána zasahují záchranné složky u nehody, silnice ve směru na Německo dočasně zavřená. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, my vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a krásný večer.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Evropská komise dočasně pozastavila dotace Agrofertu. V brněnské laboratoři unikla žíravina. České basketbalistky vyzvou hvězdné Američanky. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám Agrofertu za druhé čtvrtletí letošního roku. Peníze šly z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Krok komise odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmů premiéra Babiše. V laboratoři ve Studentské ulici v Brně dneska unikly desítky mililitrů žíravé a toxické látky. Z budovy se samoevakuovalo asi 150 lidí. Záchranáři měli v péči dva pacienty, jeden z nich skončil v nemocnici. Nehoda se stala v budově budoucí farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Zatím není jasné, o jakou chemickou látku šlo. Vládní hnutí ANO se chystá na komunální a senátní volby. Voliče upozorňuje na to, že po vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny již dokázalo splnit řadu slibů. Rádo by po delší době uspělo i v Praze, pokračuje reportér Radek Barkman.
10: Pěkný den. Hnutí ANO rozjelo kampaň ke komunálním a senátním volbám. Bude se řídit heslem Česko bude zase makat. Zhruba 9 000 členů hnutí bude rozmístěno na více než 400 kandidátek. Jako velký problém přitom vyzdvihlo především nízké investice v Praze, kdy podle premiéra Andreje Babiše leží na účtech hlavního města neproinvestovaných až 204 miliard korun. ANO je v Praze 8 let v opozici. Kandidátem na primátora Prahy je za hnutí Jan Hušbauer. Schodova, Radek Barkman.
9: Radku, děkujeme. Basketbalistky na světovém šampionátu se rozloučí zápasem s hvězdnými Američankami. Výběr trenérky Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Zápas Česko-Spojené státy začne večer ve 8:45. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Jirka.
0: Eliško, díky.
11: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: Kde se vzalo mít kliku? Co to znamená, je jasné, mít štěstí, ale kde jsme k tomu přišli, k této hlášce? O tom s naší Samirou za pár minut, teď ale zase hezky česky, skupina Olympik a za chvíli taky Ilona Čáková.

0: Trabant a poslední zvonění. Tak co, měli jste někdy v životě kliku?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A proč se říká mít kliku? To nám vysvětlí naše Samira.
3: Když má někdo kliku, má zkrátka štěstí. Třeba doběhne na zastávku přesně ve chvíli, kdy přijíždí autobus, najde poslední volné místo na sezení, poslední lístek na koncert, nebo mu projde něco, co vypadalo už úplně ztraceně. Ale proč by nám měla štěstí přinášet zrovna klika od dveří? No ona totiž dost možná žádná klika v původním rčení ani nebyla. Tohle slovo se k nám dostalo z německého nářečního výrazu Glück, tedy štěstí. A stejný základ mimochodem slyšíme i v německém přání Viel Glück, tedy hodně štěstí. Češi si cizí výraz postupně upravili podle své výslovnosti a vznikla naše klika. Tak ať vás klika provází celý dnešní den.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Ano, přejeme vám, abyste měli prostě kliku nejenom dnes, teď ale hrajeme Petra Muka a písničku Prázdná ulice.

0: má kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vaby Daněk a písnička Stromy, prý snad na Moravě nebo u Semil kousek lesa zbyl, se zpívá v písničce. Na Semilsku se chvíli zastavíme, protože v lese na Semilsku tento víkend se stala taková neobvyklá věc. Houbař tady našel hříbek, ale úplně bílý, což je rarita. Jedná se o albína. Různé druhy hub v bílém provedení u nás existují, ale u hříbků je to velmi vzácné. No, tento úkaz můžete vidět na mnoha sociálních sítích, hezky se to sdílí, také zpravodajské weby už si toho všimly, tak takový malý odskok do srdce českého ráje na Turnovsko u Sichrova, kde se stal tento unikátní nález, a hned v neděli další houbař hlásí ten samý nález, tedy albína hříbko. Takže pokud razíte někam na hříbky, houbaři si stěžovali na to, že houby nebyly, ale podle mykologů to počasí v posledních dnech naprosto nahrává houbařské sezóně. Takže košík a hurá na hříbky a nebo na jakékoliv další jedlé houby. Držím vám palce, abyste měli plné košíky. PS za chvíli. Iveta Bartošová, protože hrajeme hezky česky na Blaníku.
2: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti.
7: Já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Pamatujete si?
13: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
14: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
13: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
14: 12. září, Johan V. Třebíblice.
13: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátele na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.

0: Slza, písnička Každej sám. Pokud jste sami a máte pocit, že byste kolem sebe rádi desítky a možná stovky lidí, vydejte se na náš další letní koncert Rádia Blaník. Už za týden v pátek budeme v Čáslavi a ten další týden v Prachaticích, ale hlavně vám přivezeme tu naši blanickou sluníčkovou samolepku, kde s Centropolem hrajeme o krásné peníze.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Takové je naše sluníčkové září. Vy, když máte tu samolepku, kterou jste mohli získat právě na letních koncertech a ještě ta příležitost bude, tak si ji někam vylepte a dejte nám o tom vědět. Na webu radioblanik.cz se přihlásíte do soutěže a když tam napíšete, kde vás krajánek najde a bude tam skutečně ta samolepka, tak vám přiveze peníze. Už tento víkend rozdával, mimochodem ve hře je dokonce hlavní výhra 100 000 korun a to stojí za to. Tak se mrkněte na web radioblanik.cz.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: A sluníčkový je taky můj kolega, kterého tady vítám, Mirek Tera, vždyť se směl.

0: Je od ducha kuchu, ahoj.
1: Krásný podvečer.
0: Hezký podvečer. Písničky na přání pro vás bude mít Mirek Tera. No a já pošlu Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát, nevypálím ti rybník.
1: Ne, rozhodně ne, máme co nabídnout, konec konců ani ne, tak mě jako spíš možná posluchačům, kteří si vybírali a kteří samozřejmě i ty dnešní písničky na přání v minulých dnech na našem webu sestavili.
0: Tak já se moc těším, budu vás poslouchat autem, mám ještě dneska v podvečer celkem dalekou cestu, tak se těšte na písničky na přání, v 19 hodin s vámi bude Mirek Tera a já vám přeji krásné pondělí, kde vám hrajeme jen a jen hezky česky.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Ano, už pozítří přivítám dalšího parťáka. No, parťáka, kamaráda. Kamaráda do deště. Přijde Sagvan Tofy, přátelé, tak laďte ve středu Blaník mezi 4. a 5. odpolední. Bude tady Sagi.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde?
11: Od lesa prodá auto u ESA.

0: té další hodině budeme hrát podle vás. Čekají nás písničky, které jste si objednali v uplynulých dnech na našem webu, jako třeba Jiřího Halekala.
1: Od šampionu vedle svou denní trasu má.
0: Počkejte si taky na Pavla Bobka.
2: To je můj rodný dům.
0: A nebo Reddy Kirken.
2: Zítra mám svůj den.
0: Slyšíte sami, Blaník vám dál hraje hezky česky a za 6 minut bude 19 hodin.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
4: Tradice, která zakořenila.
5: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
4: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
5: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
4: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
5: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.

0: domac stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Já, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.

0: Blaník, počasí.
1: Léto pokračuje, čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i ke 32 stupňům Celsia. A co se týká těch teplot, tak rekordní z pražského Klementina jsou z roku 2024, kdy bylo zaznamenáno na tomto místě maximum 31 stupňů a 2 desetiny ještě navrch. Nejchladnější tento den, tedy 8. září, byl v roce 1855 4,3 desetiny stupně Celsia.
0: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
1: 3 minuty přesně zbývají do 19. hodiny.
0: Mirek Téra
2: na Rádiu Blaník.
1: Přeji vám hezký pondělní večer a hned se zeptám. Vzpomenete si, co se dělo, řekl bych, touto dobou přesně před 30 roky? Byla to sobota a na pražské Letenské pláni se sešlo nějakých 130 tisíc diváků, protože Českou republiku navštívil Michael Jackson. Jestli si tuto velkolepou hudební událost krále popu dnes večer ještě nějakou písničkou připomeneme, záleží i na vás. Začínají totiž písničky na přání, jejich směr jste již v minulých dnech díky vašim vzkazům na našem webu nastavili. Za chvíli tady první z vašich hudebních dárků, v úvodu si ale společně poslechneme Reddy Kirken a písničku Zejtra máma. Tak dobrý večer.

0: Freddy Kirken tady na Blaníku a zítra mám.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Dneska máme první pondělí v měsíci září roku 26, a tak si celý den od půlnoci do půlnoci hrajeme výhradně hezky česky, a to platí i o písničkách na přání, takže pojďme na první vzkaz a první přání k té první přichystané písničce. Milý Blaníčku, prosíme o poslání gratulace pro naši milovanou maminku a babičku paní Vlastu Hračákovou z Českých Budějovic, která dnes slaví 65. narozeniny. Milovaná maminko, přejeme ti krásný narozeninový den a do dalších let hlavně zdravíčko, hodně štěstí, lásky, radosti, životní síly, elánu a optimismu. Děkujeme ti za všechno, co pro nás celý život děláš. Máme tě moc rádi. Vše nejlepší přejí děti Lucka a Petr a vnoučata Simča a Fíla. A ještě jedno přání k této hezké české. Zahrajte prosím písničku pro Dušana Šmída z Určic k dnešním 13. narozeninám. Milý Duško, přejeme ti zdraví, štěstí a ať ti to pořád dobře bubnuje. Sestra Anička, mamka, taťka a babičky a dědové z Bučovic a Bohdalic. Přichystán Pavel Bobek, Můj rodný dům.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: S vámi je Večerní Blaník, i teď 7 minut po 19. hodině. Celý den si dneska hrajeme hezky česky. O to větší paráda, že ještě na vaše přání v těchto dvou hodinách pojďme do Přeštic, odkud nám píšete o další písničku, kterou oprášíme z našeho hudebního archivu. Prosíme o zahrání písničky pro paní Miladu Turečkovou z Lešice k 80. narozeninám. Protože houby jsou tvoje vášeň, jak říkáš, přejeme ti, aby tajná houbařská místa nesklamala a v lese, aby si vždy našla svůj klid. Dcery Milada a Iveta s rodinami vybírají Jiřího Lekala a písničku Od žampionu k bedle.
1: Radio Blaník. Hrajeme vám hezky.

0: Písničky na přání jsou tady s vámi večer co večer a vidíte, hrajeme i pro houbařky. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: Zkrátka a jednoduše, pro každého se tedy na Blaníku najde čas a písnička stačí nám jenom maličkost, abyste nám minimálně 3 pracovní dny předem dali vědět, komu budeme hrát a jakou písničku vlastně vyberete. No ale teď pojďme na další přáníčko. Dívám se, že dorazilo z Jirkova. Moje milovaná sestřičko Sárinko, dnes slavíš krásných 50 let a já ti chci popřát hlavně to nejcennější zdraví, štěstí, lásku, klid a spoustu důvodů k úsměvu. Ať máš před sebou ještě spoustu krásných let plných pohody, cestování, smíchu, splněných přání a chvil, kdy budeš myslet jen na sebe a užívat si život. Tak to vzkazuje tvoje sestra Iveta, také švagr Milan a psí kamarádi Bobík a Kubík. A ti především posílají Terezu Maškovou.
2: Pohodové rádio.
1: Jsme Rádio Blaník.

0: Vaše písemné objednání na Blaníku, Tereza Mašková, Budu při tobě stát. My míříme do Olbramovic, prosila bych o zahrání písničky mé nejlepší kámošce, která tu pro mě vždycky je, nikdy se nepohádala, má stejně postižený humor jako já, neodmítne, když od ní chci ledovou tříšť místo toho, aby si koupila svojí, a má pevný nervy, když se mnou hrajou harmonii ve škole, v lavici nebo na veřejnosti. Mám tě ráda, podepsána A. Ještě bych přidal jeden vzkaz k této písničce, který k nám v uplynulých dnech na webu Rádia Blaník dorazil. Zahrajte prosím písničku pro radost a pro hezký večer do Sezimova Ústí pro nejlepšího cyklistu a bezvadného kamaráda, který se na kole a na túrách vyžívá v kopcích, kterého nestíhám a se kterým se nikdy nenudím. Kamarádka z Tábora, tak to jsou dva vzkazy k písničce, která je přichystána se skupinou Arakain a s Dimitry. Žít svůj sen.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník Rádio.

0: Na první pondělí měsíci ctíme pravidlo pouze českých písniček, pochopitelně také o písničkách na přání tady na Blaníku, a to tedy v čase mezi 19. a 21. hodinou. Pojďme na další vaše vzkazy, které jste nám nechali v uplynulých dnech na našich webových stránkách radioblaník.cz pod kontakty přímo v písničkách na přání. Milé Radio Blaník, chtěla bych nechat zahrát písničku Vzpomeneš si od Evy Farné a Miráje pro moji sestru Ivetku k jejím narozeninám. Hlavně hodně zdraví, trochu štěstí, moře lásky od svých nejbližších a taky vnoučat. To všechno a ještě mnohem víc přeje sestra Dana s dětmi a taky babi s dědou. Za zahrání předem děkuji. Podepsána tedy Dana. My se ještě ale přesuneme za dalšími vzkazy. Totiž písnička je také pro všechny, co teď poslouchají, od Matěje. A do třetice je tady vzkaz od Kateřiny, abychom zahráli tedy písničku pro španělskou kamarádku. Vzkaz, který dorazil z Ústí nad Labem, tak ho tedy přidáme také k této písničce. Vzpomeneš si? Eva Farná a Miraj.
1: Radio Blaník.

0: Na vaše přání na večerním Blaníku Eva Farná a Miraj, myslím, že dalo by se říct, že je to duet roku, který nám dozněl a také si našel místo ve vašich srdcích, jak je vidět v písničkách na přání. Pokud chcete někomu dělat radost, nic vás to nestojí, navštivte naše stránky, objednejte písničku, pošlete jedním klikem sem k nám do Blaníku a my už tu radost obstaráme společně s vámi a tak trochu za vás. Pište nám včas, čím dřív napíšete na našem webu, tak tím líp. Takové to minimum, které by bylo dobré dodržet, jsou 3 pracovní dny předem. Když to bude deal, tak tím lépe. Objednávejte, kdykoliv se dostanete na naše webové stránky a my vám milé rádi zahrajeme, jako třeba za chvíli Maxim Turbulence. Jede mašinka, kouří se zajízko, a kam pak dojedeme s Maxim Turbulence a mašinkou, to se dozvíte v dalších minutách na večerním Blaníku, kde na přání vám hrajeme hezky česky.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Hezký pondělní večer s Blaníkem, minutu po půl osmé, kdy pojďme slavit Štěpánku. Dneska slavíš krásné 9. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstíčka, zdravíčka a hodně lásky. Jsi naše sluníčko, který před 9 lety přišlo na svět. Tak ať ti všechno vychází hlavně ve škole. Moc ti milujeme. To ti přeje babička, děda, teta Jana, Kristínka, Inka, Tomáš, tvoji rodiče a všechna zvířátka, který máme, tvoje babička. Posílá vzkaz. Ale my se ještě vydáme za jedním přáníčkem, a to do Letče nad Sázavou. Prosím, zahrajte pro kolegyně do práce a pak už totiž budeme končit. Milé rádio, prosím o zahrání písničky do prádelny Barborka do Letče nad Sázavou, ať nám to rychle uteče. Děkuji, Magda, tak Magdi, věřím, že s Maximy Turbulenci a Mašinkou to uteče jedna dvě.

0: Dva vzkazy, takže je velmi, velmi oblíbená. Prosím o zahrání písničky pro mého syna Rudolfa Koldu. Moc tě milujeme. Těšíme se za tebou, hlavně se drž, tak jak my jsme silní a musíme prostě vydržet. Lásko, tvoje maminka Pavlína Křupková, táta se sestrami a celá rodina. Miluju tě moc. Tolik Betty Hošť, ale ještě je tady jedna vzpomínka. Budeme vzpomínat s tím dalším vzkazem a s tou písničkou, která nás tedy čeká. Ne, vzpomínat budeme až za malou chvíli. V tuto chvíli je tady totiž písnička od Michala Davida, kterou už si teď poslechnete. Písnička se jmenuje Náš cíl.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaník.

0: ten večer.
1: Každý večer na Blaníku patří vašim písničkám na přání. Naším cílem je pochopitelně udělat radost co největšímu počtu z vás vaší oblíbenou písničkou. A tak objednáváte své oblíbené písničky a posíláte nám vzkazy v předstihu na našem webu radioblanik.cz. Teď zamíříme do Tachova. Milí Blaníku, zahrajte prosím tuto píseň pro moji dcerku Markétku Vojtkovou do Světlý zlatíčko moje, těch pár měsíců už spolu zvládneme a budeme zase spolu. Nevěz hlavu, moc tě miluji, tvá mamka. Ale ještě se vydáváme za dalším vzkazem tohoto večera. Tentokrát budeme vzpomínat. Milý Blaníčku, chtěl bych nechat zahrát písničku. Dneska jsou to přesně 3 roky, co nás opustil člověk, na kterého nikdy a nikdo z nás nezapomeneme. Byl to člověk na správném místě a vzpomínky zůstanou jen v srdíčku. Písničku posíláme tam nahoru ze srdce. Karolínka, Laduška, Lada, Ondatra, Mikulášek, Teo, nikdy na tebe nezapomeneme strašně moc, to všechno bolí. Monika Bagárová, Vysněná.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.

0: Monika Bagárová, vysněná, také sníte o tom, aby zněla vaše oblíbená písnička na Blaníku? No tak nám napište. Rádio
1: Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A pokud nám napíšete včas, tak se na vás určitě dostane. I kdyby se tady sešlo tolik písniček, že se to do 2 hodin prostě nevejde, tak prostě písnička na přání je na pouze kvůli vám. To uděláme, prodloužíme, žádný problém. Na Blaníku za chvíli pokračujeme podle vás. Rádio Blaník.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Rádio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: 8:15 a pokračujeme další písničkou, o kterou jste si napsali v uplynulých dnech, jak už bylo řečeno na našem webu. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát sama sobě k 51. narozeninám od Verony. Na mě nečekej, moc děkuji. Podepsána Luca, tak Luco, my jsme se tady kvůli vám sešli, všichni, co tady v redakci a na Blaníku jsme, a blahopřejeme vám teď, všichni takhle tleskáme. Krásné narozeniny. Když už tedy není nikdo, kdo by vám objednal písničku, tak alespoň my se k tomu přání tedy na Blaníku připojujeme, ale listujeme dále vašimi přáníčky. My se totiž vydáváme ještě, jak se zdá, do Lise nad Labem. Milá Verunko, dnes už to je celý rok spolu. Moc ti za něj děkuji, jsem moc rád, že jsme se poznali a budu se těšit na mnoho dalších roků a zážitků. Miluji tě, tvůj Míra.

0: Večerní Blaník vám na vaše přání zahrál také Veronu Na mě nečekej a my pojďme na Richarda Millera, kterého jste si také v uplynulých dnech přáli zahrát dnes večer na našem webu. Obojku, moje krásná a milovaná, děkuji za tebe, vše nej, ty můj osudový, zdravíme, Drnovice u Lisic, tak tady je podepsána Blažena, no a Richard Miller teď bude zpívat písničku Tlakováníš.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník, Rádio.

0: Na vaše přání tady na pondělním večerním Blaníku doznívá taky Richard Müller a písnička s názvem Tlakování. A protože nám blíží se 20. hodina, která tady bude přesně za 4 minuty, znamená to, že jsme v polovině těch dnešních písniček na přání a koho, že jste si přáli ještě dneska slyšet? Tak je to třeba Jakub Smolík, který tady bude stejně tak jako Olga Lounová. A nebo jako Petra Černocká. Dál vám na Blaníku tady hrajeme hezky česky.
1: Chcete oslavit s Lucií Bílou její krásné kulaté narozeniny na výjimečném koncertu v rámci turné Obyčejná holka 2026?
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit.
1: Termíny, města a vstupenky najdete na www.luciebíla.com.
3: Přijďte, budu se na vás těšit, vaše Lucie Bílá.
4: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
5: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
6: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
5: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
6: To nejlepší z regionu.
5: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: Pamatujete si?
8: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
9: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
8: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
10: 12. září, Johan V. Třebívlice.
8: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
11: Kdekoliv na světě
12: a 24 hodin denně.
11: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
12: na našem webu radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11, v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i ke 32 stupňům Celsia. A sluníčko třeba v Radkovníku zítra, tedy 8. září, vychází v 6:30 a zapadá v 19:34. Nad obzorem tedy vydrží 13:04.
0: U nás na Blaníku vám přinášíme pohodu a písničky v jakémkoliv počasí.
1: Půl minuty a bude 20:00.
0: Mirek Tera
2: na rádiu Blaník.
1: Za nás všechny z Blaníku vám přeji poklidný pondělní večer a pokračují 7. zářijové písničky na přání, do kterých částí naší země anebo planety nás zavedou, to ukážou další minuty, a tak buďte napříjmu. Teď Petra Černocká a společně projdeme se pasáží Luna, tak hezký poslech.

0: Velmi sympatická Petra Černocká nám zpívala na pondělním večerním Blaníku.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
0: Pokračujeme písničkami, které jste si objednali na našich webových stránkách, pochopitelně v předstihu, protože na Blaníku vám hrajeme na písemná objednání a na písemná přání. A tak tady, kam se teď vydáváme, vypadá to, že nedaleko Stodu, pokud se nepletu, do Lelova. Pozdrav do Boudy, zapijeme vybírání brambor. Tak to vzkazuje David a vybírá Karla Gota a Nočního krále.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.

0: Tentokrát vám musím poděkovat za hudební výběr. Karel Gott, Noční král, skutečně jste trefili, jak se říká, hřebíčkem na hlavičku, protože dnes si hrajeme výhradně hezky česky, protože je první pondělí v měsíci a víte, že dřív než Karel Gott naspíval písničku Noční král, tak původně to byl Roy Orbison někdy v roce, jestli se nepletu, 1991 a Karel Gott ji naspíval o nějakých tuším 6 let později, takže další písnička na přání v tuto chvíli na Blaníku za námi a my už míříme za tou další hezkou českou a navíc tentokrát dokonce i pohádkovou, tak tedy dobrý den, milý Blaníku. Prosila bych zahrát písničku k narozeninám našemu synkovi, který slaví 9 let, Štěpánku. Ze srdce ti přejeme krásné a veselé narozeniny. Jedno velké přání se ti splnilo. Vrátil ses na starou školu a už dostáváš samé jedničky. Přejeme ti srdce ze srdce hodně štěstíčka a zdravíčka. Přeje mamka, táta, Janička, Kristýnka, Tomáš a také babička a děda, tvoje milující pejskové, které nade vše miluješ. A dva báječní kocouři, ti všichni teď se přidávají ke gratulaci a k písničce od Jiřího Stracha a Barbory Seidlové. Nám se stalo něco překrásného. Tak tady je.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: Pohádkové písničky jsou tady na Blaníku jako doma, zvlášť pak mezi písničkami na přání. Tak nám pište.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
0: A protože nám píšete v časovém předstihu na našem webu, tak připomínám, že tento týden stihnete objednat písničku, a pokud teď sednete k internetu a začnete listovat našimi stránkami a nechávat nám tam vzkazy. Ještě třeba pro Irmu, také pro Denisu nebo Denise, kteří mají svátek v pátek. Dále v sobotu to bude Marie a také Mia, a nebo Lubor pak v neděli. Tak to jsou oslavenci tohoto týdne, ne pouze jediní pochopitelně, ale ty, pro které s tím třídenním předstihem stihnete objednat písničku. My se ale teď vydáváme za dalším z vašich vzkazů. Budeme hrát, jak se tak dívám, k narozeninám. Milá Sárenko, dnes 7. září máš svůj velký den. Celá naše parta ti přeje všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, smíchu a splněných přání. Ať je každý tvůj den plný radosti a krásných lidí kolem tebe. Užij si narozeniny naplno, protože dneska slavíš ty. Posíláme obrovské obětí a pozdrav od celé tvojí party. Mireček a Melanie, Věruška a Denis, Pamelka, Peťulka, Adelka, dále Nikolka, Hanča s dětma a manželem. Milujeme tě, kopretinky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky.

Anička písnička vám zpívala na večerním Blaníku, písničku Já nemám strach. A my pokračujeme dalším vzkazem pondělního večera. Tentokrát budeme opět slavit narozeniny a míříme do našeho hlavního města. Tak tedy milá švagrová a také ségra Ája oslavila v neděli své 37. narozeniny. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásku, spokojenost, pohodu, dobrou náladu, klid a ať jí vše vychází. Máme jí rádi, vzkazují Zuzka a Alex se vzkazem Pozvi se, někomu chybíš, vše nej. Tak to je doslovný citát tohoto vzkazu a přichystána už Olga Lounová s blahopřáním, neboť je tady písnička Narození.

0: Jak se zdá, tak písničkou Olgy Lounové Narozeninová tady na pondělním večerním Blaníku. Oslava narozenin nekončí, kde budeme slavit dál s dalšími vzkazy. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a přeje svojí Lucii Brejchové. Petr, jsem rád, že jsi a že jsme se po více jak 10 letech našli. Je mi s tebou moc hezky a děkuji ti za to, jak jsi mi se vším pomohla, vzkazuje. No ale ještě by tady byl jeden vzkaz. Prosím, zahrajte písničku pro moji největší lásku Tomáše Bologa. Lásko, s tebou je to vždy moc krásný, všechno bude dobrý. A prošli jsme spolu těmi nejhoršími překážkami, bouřemi i pády a pořád jsme spolu. Už to musíš vydržet, buď silný, lásko moje, si můj neřád. Miluji tě, tvoje Marcelka.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: Lucka Vondráčková vám zpívala teď z pondělního večerního Blaníku, jak jinak než na vaše písemné objednání. Na Přání hrajeme podle vás večer co večer. Věnujte někomu část večerního vysílání Rádia Blaník. Napište nám na našem webu radioblaník.cz, komu bychom měli zahrát jeho oblíbenou písničku. Přijdete k tomu váš osobní vzkaz a udělejte někomu naprosto neskutečnou a nefalšovanou radost. Za chvíli se o to pokusí třeba i Činasky se skupinou Tabáček.
1: Volevem z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček.
0: Ano, na vaše přání vám Blaník tady dál hraje hezky česky, tak hezký večer.
2: Fotky z našich akcí,
3: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
2: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebíblice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Kdekoliv na světě.
1: A 24 hodin denně.
0: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
1: Na našem webu radioblaník.cz.
2: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio.
2: V sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
0: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
0: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
4: Hezký večer vám všem s Blaníkem. 2 minuty po 8:30. Pojďme udělat opět někomu radost. Jeho oblíbenou písničkou tentokrát míříme do Hrádku u Rokycan. Naše milá maminko Halenko Prokopová. Vše nejlepší k narozeninám a hlavně hodně zdraví, štěstí ti přeje taťka a vybírá trochu té nefalšované pohody se skupinou Činasky a písničkou Tabáček.

0: Z Blaníku vám teď zpívali Bohuš Matuš a Zuzana Norisová. To byl Stín katedrál. No a my pokračujeme dalším hudebním dárkem pondělního večera, který jste si objednali z hrádku u Rokycan. Vše nejlepší, milá maminko, Helenko. Přeji ti pevné zdraví a štěstí do hrádku u Rokycan. Tvoje dceruška Helča, která vybírá Holky a písničku s názvem Pro mámu.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Blaník.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Lanický archiv ukrývá mnohdy velké perličky. Jedna z nich právě dozněla od Petry Janu, písnička má pouť. A my právě teď pokračujeme dalším vzkazem mezi písničkami na přání. 6. září by se dožil 67 let, moje milovaná by se dožila 67 let. Moje milovaná žena, která předčasně odešla. Tuhle písničku stihla zpívat své vnučce, které byly pouhé 2 roky. Moc nám všem chybíš, už to budou 4 roky. Nikdy nezapomenu, Linda si písničku dodnes pamatuje. No a to je vzkaz, který dorazil z Podlesí od Vladimíra a písničku bude teď zpívat Jiří Schellinger. Jahody pražený.
1: Radio Blaník.
2: Radio Blaník.

0: Jiří Schellinger, Jahody mražený, tady na pondělní večerním Blaníku, kde jsme se přiblížili k poslednímu hudebnímu dárku tohoto večera. Dobrý den, prosím zahrát písničku mému příteli Lukášovi, kterého moc miluju. Vzkazuje Veronika, píše z Pardubic a vybírá Jakuba Smolíka.
1: Je první pondělí v měsíci.
2: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Jakub Smolík v závěru pondělních písniček na vaše písemná přání. Podle vás bude Blaník hrát opět zítra úderem 19. hodiny. Určitě si to poslechněte. Opět to budou 2 hodiny plné nejen vašich hudebních dárků, ale tím samozřejmě také pestré plejády vašich oblíbených písniček. No a v té další hodině, jestli mohu napítnout, tak určitě si počkejte na Ivetu Bartošovou. Znalci si určitě rádi počkají na Lucii. A řada dalších, třeba na Marii Rotrovou. Večerní Blaník vám tedy i v té další hodině bude hrát hezky česky.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti, bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku, ale ty teploty se dostanou až ke 32 stupňům Celsia. A pronostika říká, jaké počasí o Panny Marie narození. Takové bude po 4 neděle. No, těšme se.
1: Ať je vám s námi hezky v jakémkoliv počasí. To vám přeje Rádio Blaník.
2: Je 21 hodin.
1: Mirek Téra
3: na Rádiu Blaník.
2: Hezký večer s Blaníkem vám přeji, ať už jste si nás naladili kdekoliv, všude se určitě najdou dnešní, ale i zítřejší oslavenci, jak jsme se přesvědčili i v dnešních písničkách na přání, a tak za chvíli zalistujeme stránkami kalendáře, abychom tedy dnes ani zítra na nikoho nezapomněli. O tom už za malou chvíli, chystám také reprízu dnešní Dobré zprávy a samozřejmostí je dobrý výběr písniček, ze kterého si určitě vyberete všichni. Na úvod tu mám třeba Xindla X a Olgu Koenigovou, tak ještě jednou hezký a poklidný večer.

0: Tolik Lucie a srdce tady na večerním Blaníku. Nejprve si pustíme velmi, ale velmi příjemný hlas. Poznáte?
1: Blaník Radio.
0: Ano, tento hlas z našeho vysílání hned vedle hlasu Pavla Novotného slýcháte vůbec nejčastěji. Je to takzvaný staniční hlas Rádia Blaník, který patří herečce a dabérce Regině Řandové, kterou tímto velmi zdravím. A hlavně stejně tak jejím 18 s tím 58 jmenovkyním blahopřeji k svátku. Mimochodem je to jméno latinského původu, které označuje královnu. Svátek má ale také každá Regina, Regina a Rea. Tak užívejte svátečního večera, přejeme všechno jen to nejlepší. A ještě musím zmínit a připomenout jméno české scenáristky a režisérky Marie Poledňákové, která se narodila 7. září 1941 ve Strakonicích. 8. listopadu 2022 nás pak opustila. No, zítra? Zítra budeme opět slavit svátky. To bude tady 8. září. To bude tady 8. září a to budou slavit svátek všichni jménem Mariana, Marion, Miriam a Mariola. My se ale teď pojďme vrátit k písničkám a z těch písniček mohu nabídnout opět další řadu hezkých českých, tak připraven. V tuto chvíli je třeba i Dalibor Janda a Oheň, voda, vítr. Tak tady ještě jednou všem dnešním oslavencům krásný sváteční večer.
1: Rádio Blaník. Jsme rádio.

0: Tak vám to a večírek, tak pevně doufám, že ten váš večírek s Blaníkem, ať už jej trávíte jakkoliv, je poklidný a v těch dalších minutách, a tam se dotkneme třeba i Aluly z Havaje. A to v repríze Dobré zprávy, která nás zavede do Ostravy. Ještě předtím si ale společně můžeme poslechnout třeba i skupinu Jelen.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, praky začnou se smát.
0: Tak poklidný zářivý večer s Blaníkem, kde vám hrajeme hezky česky.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
2: Pamatujete si?
3: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
3: Bratr Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebíblice.
3: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Svítí.
7: Svítí.
6: I na síti všech sítí.
7: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
6: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
7: Blaník na Facebooku a Instagramu. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: sobotu 19. září ožije celá Česká republika Dnem s myslivci. Vezměte děti, rodinu nebo přátelé na den plný zážitků a poznejte přírodu zblízka. Čekají vás lovečtí psi, sokolnictví, soutěže, hry, tvoření, lesní pedagogika, ukázky myslivosti a pořádná porce zvěřinových specialit. 19. září na 19 místech po celé České republice Den s myslivci. Informace o všech akcích na cmmj.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
2: Vaše pohodové rádio.
4: Rádio.

0: Ilona Čáková, Zavři oči, když se červenám.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: Na večerním Blaníku se teď jako mávnutím kouzelného proutku vracíme do našeho odpoledního vysílání s Ivou Leckou, kam také dnes přispěla Sára Dvořáková, tak povídej a potěš naší zvídavou mysl.
2: Některé druhy, ať už rostlinné nebo živočišné, už z naší planety zmizely. Ve volné přírodě je nenajdete, přesto ale nemusí být definitivně ztracené.

0: jasné. Důležitou roli v jejich záchraně totiž hrají zoologické a botanické zahrady. A jednu opravdu dobrou zprávu máme z Ostravy. Tamní zoo se stará o 14 druhů a poddruhů, které jsou podle mezinárodního seznamu ve volné přírodě už vyhynulé. 7 z nich jsou zvířata a dalších 7 rostliny. Mezi zvířaty najdeme třeba jelena milu, siku vietnamského nebo několik druhů vzácných ryb. A ostravská zoo se od roku 2024 stará také o rostliny, které už v přírodě nerostou a patří k nim například alula z Havaje nebo endemit z Nového Zélandu nádhernice rudá. A pokud chcete některé z těchto vzácných rostlin vidět na vlastní oči, můžete se vydat přímo do botanického zázemí ostravské zoo. Komentované prohlídky tam probíhají o víkendech vždy v 11 a ve 14 hodin a jsou v ceně vstupného.
1: Sáro, my děkujeme, krásný večer.
0: Ahoj.
1: A další dobrou zprávu tady budete mít přichystanou opět zítra odpoledne po 14:30.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
1: Co nás čeká dál, tak jednak ve 22 hodin písničky z lásky a pak také třeba Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka. Tak příjemný večer.

0: budeme dělat vše pro to, aby váš večer s Blaníkem byl stále poklidný a příjemný. Rádio Blaník. A tak vám budeme dál hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás většinou jasná noc, trocha oblačnosti bude zpočátku hlavně na severovýchodě a teploty budou klesat k 11 v údolích i k 8 stupňům Celsia. Úterý nabídne opět velmi vysoké až tropické teploty, obloha téměř bez mráčku a teploty se dostanou i ke 32 stupňům Celsia. A slunce třeba ve Znojmě zítra vychází v 6 hodin a 22 minut, zapadá pak v 19.24. Nad obzorem se tedy udrží 13 hodin a 1 minutu.
1: Jak bude? A co si vzít na sebe? Na Rádiu Blaník vám to řekneme každou hodinu.
0: S večerním Blaníkem si v dalších chvílích dopřejte poctivou porci romantiky, kterou zajistí pochopitelně písničky z lásky. A tě vám tady i dál v naší společnosti hezky přeje Mirek Téra. Těším se na vás případně po půlnoci a za malou chvíli už bude 22 hodin. Rádio
2: Blaník. Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
2: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

0: Masožrouti Steakgrill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to. Vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Vzpamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má být.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
3: Pamatujete si?
4: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
5: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
4: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
4: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
8: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Milí šikulové a milé šikulky.
10: Hledáme možná právě vás.
11: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
12: Zlaté české ručičky
13: na rádiu Blaník.
8: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: Pro doma. Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
2: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
1: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.
1: Je nás tu hodně.
2: A díky vám nás tu bude ještě víc.
1: Děkujeme.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You My Heart, You My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebívlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma.
6: Rádio Blaník.
7: Hezky česky.

Dobrý poslech úterního Blaníku vám za celý náš kolektiv, který pro vás chystá i to noční vysílání, přeje Mirek Téra. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost na noční směně nebo třeba i na cestách. A pokud se snad náhodou teď pohybujete na trase Praha-Bratislava, pak jste nejspíš na dálnici, jejíž stavba byla zahájena v tento den roku 1967, je to tedy 59 let. Měl bych tu ještě jedno zajímavé výročí 8. zářijového dne. Tentokrát ale z roku 1972, kdy měla premiéru pohádková filmová komedie režiséra Václava Vordíčka s Petrou Černockou v hlavní roli, tedy Dívka na koštěti. A komu dnes budeme blahopřát k svátku? Dnešek nám připomíná celkem 4 jména. Svátek má tedy Mariana v počtu 2194 zástupkyň, 82krát se vyskytující jméno Marion, 67krát pak zastoupené Miriam a také 61krát Mariol. A my vám všem blahopřejeme. Mezi významné osobnosti české kultury, které se v tento den narodily, patřil třeba hudební skladatel Antonín Dvořák, který přišel na svět v Nelahoze vsi roku 1841, a vzpomenout musím i na velmi oblíbeného českého herce pana Václava Postráneckého, který se narodil v Praze roku 1943. Tolik tedy jen velmi krátce k významným osobnostem tohoto dne a s pranostikou Panny Marie narození, Vlaštoviček rozloučení, přilétají na Blaník další hezké české písničky. Tak hezkou noc.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Masožrouti Steak Grill Hammer je hlavně o mase a nyní v novém interiéru. Znáte to, vůně grilu vám vleze do hlavy a už není cesty zpět. Nemyslíte na nic než na stejky, žebra, křídla, burgery nebo koleno poctivě upečené do křupova. Jak my vám rozumíme. Rezervujte na grillhammer.cz. Stejkárna, jak má bejt.
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
8: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je úterý 8. září, dnes má svátek Mariana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 dopoledne proběhne představení dokončené modernizace základní školy Hostivice, která přinesla plnospektrální osvětlení a 60% úsporu energie. Na zámku Žínkovi na Plzeňsku se koná od 10. dopolední vyhlášení 21. ročníku soutěže měst a obcí Plzeňského kraje v třídění odpadu. My už třídit umíme. Den pro kamiony začíná dnes v 9 dopoledne. Vybraní řidiči budou mít možnost vyzkoušet si otočný simulátor a simulátor nárazu kamionu. Akce se bude konat na dálnici D8 na 78. kilometru u Barbažova na odpočívce ve směru na Německo. Přesuneme se ještě do našeho hlavního města. V Praze se uskuteční otevření parkovacího domu Dědina. A ve 4 hodiny odpoledne odstartuje běh dobré vůle nadace Olgy Havlové na podporu rodin v tíživých životních situacích. Akci hostí obora Hvězda. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

i klíč, i akt. A ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant,

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, na severovýchodě polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Úterní obloha bude jasná až polojasná. Nejvyšší denní teploty 29 až 32 stupňů. Na horách bude kolem 23. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
3: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
2: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
3: To nejlepší z regionu.
2: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz